0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanik. Zlatý český ručičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Stop! Kde je had? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
4: Ne, to nešlo stínout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
3: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
5: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
3: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
6: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
7: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
5: Co dělají berušky v Ostravě?
7: Labutě.
5: Labutě, berušky, hadi. Dostane já někdy normálně.
1: Rock Radio. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Není to nic jí, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
2: I děti.
1: Sponě vidíš, jaká seš.
2: No Ránku, hele, ti kluci se na ty koničky tak těšej.
3: Já kuň nejsem.
2: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
3: Hrkot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a věší to
1: hele,
3: říct.
1: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako už, Štefane Bráku, co ho navádíš?
1: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
3: Hele, běží to říct.
4: Prosím tě, to jsi blázené, co já i to mám chodit říkat.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, byli jste si prdel!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.

0: honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hledy probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Tu do špajsky, uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spídá. A já taky usnu. A za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Svobodní hají. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě posměně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru, Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A to je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když potom v vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam, no půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší, nižší, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rockového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockovýradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jinarealita.cz.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
12: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
11: Salonky.
12: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
11: Úklid.
12: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
11: Ha, kuchař.
12: Správně.
11: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Ministryně financí navrhuje vyšší daňové odpočty na hypotéky. Alena Schillerová chce zvýšit limit až o 50 tisíc korun. Změna se má týkat lidí do 36 let od příštího roku. Reaguje tak na růst hypotečních sazeb, které v říjnu stouply na 5,79%. Policie na Kladensku naléhavě pátrá po pohřešovaném seniorovi. 74-letý muž odjel ve středu dopoledne z Kročihlav na kole. Doma nechal mobilní telefon a doteď se nevrátil. Pohřešovaný má vážné zdravotní problémy a je v ohrožení života. Francouzský premiér odmítl obvinění z brutality policie vůči studentům. Sebastien Lecornu prohlásil, že bezpečnostní složky neměly rozkaz ke konfrontaci. Vláda podle něj ale nezůstane netečná k obavám mladých lidí. Plán na řešení krize ve školství představí kabinet do konce října. Pardubičtí hokejisté postupují v Lize mistrů do play-off. Východočeši otočili zápas na ledě Bordeaux a zvítězili 5-2. V utkání přitom prohrávali už 0-2. Obrat nastartoval v závěru druhé třetiny David Tomášek.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy i polojasno, ojediněle se slabým deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni Celsia. Na západě a místy i na severu naměříme maximálně 20 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Opatrně v Brně na silnici číslo 52 na trase Pohořelice Brno se boural na 4,5 kilometru, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh a pozor taky na Kladně, tam se boural na Vítězné ulici kousek od železniční stanice Kladno město.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Ať dnešní den zvládnete s prstem v zadku, vám přeje Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: Máme 3 minutky po 6. je čtvrtek 8. října, přátelé, takže už 8. den říjnový je tady, takže ho pojďme slavit. Zuzko, ty jsi ve zprávách rýmovala. Ty jsi tam řekla něco v Brně, co jsi řekla?
1: Počkej, z Brna.
3: Opatrně v Brně, to bylo dobrý.
5: A jo, Brně škvrně.
1: Tak to mi fakt nenapadlo.
3: Opatrně v Brně, to je dobrý, kdyby nějaký brněnský rádio, jestli tam ten nějaký mají.
5: Chtělo zaměstnat Zuzku, myslíš?
1: Krokodýl tam je.
3: Je tam?
1: Ano, je tam rádio Krokodýl.
3: Ne, zbavit ne, ale že by jsme jim prodali název rubriky na opatrně dopravu. Opatrně v Brně je dobrý.
1: Opatrně v Brně, krásný.
3: Ne? Nebo jsem po ránu.
5: A můžete odkoupit tady od Zuzky patent.
3: Dobře,
5: bude drahej, teda předem říkáme.
3: Tak mi asi hrabe. Tak pojďme radši hrabat tady s třema sestrama a dáme si jich hrábě.

0: Rock Radio. Rock Radio.
1: Máme 8 minut po 6. hodině a je na čase, aby přišlo tradiční protažení s Anabel Šípkovou.
2: Dneska jsem se rozhodla, že udělám speciální rozcvičku pro naše přátelé z Brna. Samozřejmě můžete cvičit i vy, kdo nejste z Brna, akorát, že teda v Brně budou vědět trošku víc, o čem hovořím. Já se vám to, ano.
1: Víš, že nás tam poslouchá asi 5 lidí.
2: No tak právě pro nich to dneska děláme. Musíme zahrnovat všechny naše posluchače, i ty z Brna. Takže dobré ráno, Brno, máme nový den. Jestli ještě ležíte v posteli, je nejvyšší čas se zvednout. Dáme si společně krátkou ranní rozcvičku. Pěkně narovnejte záda, ramena dozadu, hluboký nádech a výdech a teď si zakroužíme hlavou, protáhneme krk, protože to dneska budete potřebovat hlavně na otáčení se za šalinou, která vám právě ujela. No a teď si dáme ruce nahoru pořádně, jako když se snažíte dostat z přeplněný šaliny a teď dejte ruce dolů, protože řidič už vám dveře zavřel, takže si z mě dostanete. Následně přejdeme na dřepy. Raz, dva, dělej, tři, 4. Výborně, tohle je důležitý, protože nikdy nevíte, kdy budete muset sprintovat přes Českou, abyste stihli poslední přípoj. A teď si dáme trošku brněnský motivace. Vzpomeňte si na Jošta na Moraváku. Ano, to je ta slavná socha, u který si každý návštěvník Brna položí stejnou otázku. Proč má ten kůň tak sebevědomý výraz? Ano, vypadá jako čumák neboli penis. A Brňáci už samozřejmě vědí, to není jenom socha, je to městský orientační bod. Když se vás někdo zeptá, kde jste, tak stačí říct, vidíš to obřího koně, co vypadá trošku jako vtípek od architekta? Tak jsem kousek od něj. Takže ještě poslední cvik si dáme, pořádně se usmějte, protože ať už na vás dneska čeká práce, škola, ranní kolona nebo další dobrodružství v MHD, Brno vám nikam neuteče. Krásný den.
0: Rock Radio.
1: Pojďme na muziku. Ramones a Hřbitov zvířátek.

0: Jak zpívají Steel Panther, fuck yeah, což se česky dá přeložit jako yupi. Je 6 hodin a 17 minut. A my, přátelé, pro vás i dneska máme velice hodnotný dar, kterým si můžete do někoho vrtnout.
1: Ano, fakt je čas na to rozdat další vrtačku Stanley.
0: Tu nám do i dnešní rozdávačky ku podivu věnovali Stavmat stavebniny, dodavatel výrobků Debex by Dan Braven.
1: To je česká firma, která nabízí spolehlivý výrobky, moderní technologie, kvalitu a krátké dodací termíny.
0: A stejně tak i samotný Stavmat stavebniny patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin v Česku.
1: Na 76 prodejnách seženete stavební materiály, střechy, okapy, nářadí a k tomu veškerý servis.
0: A někde tam na vás čeká i ten vysněný Stanley, který zrovna dneska může být zrovna váš.
1: Ano, připomínáme, že to není údržbář a není živej.
0: Ani striptér, ani nikdo takovej, je to opravdu akurtačka.
1: Ano.
0: Pokud jí chcete, napište si do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Nezapomeňte připsat vaše telefonní číslo, říkáme to každý den a ještě to budeme dneska několikrát zdůrazňovat. To je velice důležitý, aby jsme vám případně mohli volat, kdyby jsme vás vybrali.
1: Ano, a vy v 8:30 zvedněte mobil.
0: No a za chviličku si dáme Krajson a Vzdálenou.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
10: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooutout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
14: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
15: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: že...
1: 6 hodin 29 minut svítí na našich hodinách na Rock Rádiu v dnešním rokovém rozjezdu, tak snad to svítí i u vás doma už, máme skoro půl sedmí. Green Day dohráli song Bang Bang, já bych ho možná přejmenoval na Gang Bang, co, holky, vy na to, ne?
2: Já bych se ráda dožvíkal o tom mysli pustí zprávy, prosím.
1: A prosíš?
2: A prosím tě, prosím moc.
3: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Osušte oko, máme i pro vás slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, vlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
4: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by the Mraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Rock Rádio. Co se děje?
5: Hezké ráno, máme přesně půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Česko si dnes připomíná památný den sokolstva. Lidé po celé zemi uctí památku sokolů padlých v bojích za svobodu. Pětního aktu v pražském Tyršově domě se zúčastní předseda senátu Miloš Vystrčil. Británie a Německo dnes oznámí nové partnerství proti hybridním hrozbám. V Berlíně o tom budou jednat premiér Andy Burnham a kancléř Friedrich Merz. Obě země spojí síly v boji proti kybernetickým útokům a sabotážím. Hokejová extraliga dnes pokračuje dvěma předehrávkami devátého kola. V divácky nejatraktivnějším zápase přivítá pražská Sparta brněnskou Kometu.
3: Rock Radio. Počasí.
5: Dnes od západu dorazí déšť, ojediněle taky bouřky, dopoledne bude ještě polojasno, pak se ale zatáhne, srážky postupně zasáhnou celé území a večer se opět začne obloha v Čechách vyjasňovat. Teploty budou v Česku hodně rozdílné, na většině území naměříme 19 až 24 stupňů Celsia, západ a sever země bude chladnější, maximálně do 20.
3: Rock Radio, doprava.
5: Stále pozor na Kladně, na Vítězné ulici se bouralo, srazil se tam náklaďák s osobákem kousek od železniční stanice Kladno město. V Brně se řeší nehoda na silnici číslo 52 na trase od Pohřelic na 4,5 kilometru a v Praze si dejte pozor na nehodu, která se řeší ve Zlíchovském tunelu.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
1: Zuzanko, díky, už zase můžete papat a žvejkat a my vám k tomu dáme One of Us, jednu z nás, Joan Osborne. Papej, papej.

0: Rádio. Rokový kalendárium.
1: One of Us nám krásně uvedlo s John Osborne dnešní oslavence 7 minut po půl sedmí. Máme čtvrtek 8. října a svátek je dneska slaví Věra, případně Věroslava, Deméter, Dimitri a nebo Simeon. Tak co se ti líbí za jméno? Jak pomeneme naše dítě?
2: Simeon zní skvěle.
1: Simeon je hezký, viď? Ale takový Deméter. Deméter Far.
2: Deméter Far. OK.
1: Far, ne, Deméter, Deméter.
2: Dementere, pojď na večeři.
1: No, ježiš, to je strašný. Krásných 77 let dneska slaví americká herečka Sigourney Weaver, kterou známe z filmu Vepřelec. Tak jestli máte rádi vepřelce, tak se dneska podívejte. Velice milý zvířátko. No a pojďme na muzikanty. 61 let americký basák CJ Ramone, který prošel punkovejma Ramones, nahradil tehdy Dee Dee Ramona.

0: A to je všechno, přejeme všechno nejlepšího Slavencům.
1: Happy birthday to jo, happy birthday to jo, happy birthday, happy birthday, happy birthday to jo.
0: Znáš to, když si dáš kebab někde a oni tam nasypou strašně moc toho pálivýho, pak druhý den ráno je to strašně cítit na záchodě, tak to je něco podobného jako dnešní zpívání.
2: Neznám kebab, nežeru, ale jsem ráda, že mi tam nesypou piko, když už si ho jednou za rok dám.
0: Což se tady v Praze je úplně běžně. Taky gratulujeme, posíláme gratulky a gratulace, to už jsem řekl třikrát, tak si dáme za chvíli horký žeslíže, Lesbians and Gay Song.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty?
7: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: se nevešlo do zpráv.
1: Za 10 minut odbije 7. hodina, teďka nás odbije Zuzka s něčím.
2: Já tady mám rychlej tip pro všechny nadšený houbaře, protože rostou.
1: Mukumurka tigrovaná, to je moje houbička.
2: Jo, já se to vůbec jako nevyznám, ale našla jsem tady článek, že lidi začali chodit na houby na kopřivnický hřbitov. Že tam mají doopravdy hody teďka.
3: A má to příchuť mrtvol?
1: Řekl bych, že jo.
2: No, jako jsou tam různý kousky, ne všechny jsou prý jako dobrý, ale všechny jsou údajně jedlí. A prý, že celkově se na hřbitovech jako růstu houb daří, že to mají takhle i na Zlínském hřbitově, že tam můžeš jako nazbírat houby. A někteří už to zjistili a doopravdy tam místo skyticí chodí takhle s košíkem.
1: Čau, babi, ježiš, hříbek.
3: Není to nějaký zneucťování?
2: No, jako já si nejsem jistá teda, jestli bych si dala, já takhle, já nejím houby, ale i
3: já
2: tak.
3: Já taky nejím houby, ani je nezbírám.
2: I kdybych je jedla, tak si nejsem jistá, kdyby mi někdo řekl, hele, to jsem nazbíral tady na hřbitově, vedle báby tam.
1: No tak si dáš normálně nějakou hřbitovní houbovku pěkně v hospodě, to ani oni ti neřeknou, kde je nazbírali ty houby.
2: No, to je pravda, hrozný, no.
3: Ale my houby nejíme, takže nám se to s Zuzkou nestane.
1: To já je jím, takže mě to možná čeká, ale zase, já kdybych byl hrobník. A dělal jsem tam na tom hřbitově, tak to vždycky ráno oběhnu, co jako
2: no
1: vyrostlo.
2: No to on pán říkal, že vždycky, když seká mezi těma hrobama, že
1: jasně.
2: Si nazbírá, no.
1: No to víš, jo, já bych to prodával normálně tam.
3: Já bych
1: tam
3: spíš bej ten hrobník přetáhla lopatou po hlavě ty, co to tam chodí sbírat, ale to je samozřejmě už na hrobníku.
1: Že bys jako těm houbám dala krmení.
3: No, aby měli hnojivo pořádný, čerstvý.
1: Tak přátelé, vyražte na hřbitov, ne za babičkou, za dědou, ale za houbama a dejte nám vědět, jestli máte plný košíky, a nebo plný urničky.

0: Clash a jejich volání Londýna, minutku a něco před 7 hodinou dohrává v dnešním rokovém rozjezdu.
1: Ano. Já jsem chtěl něco říct.
0: Hele, venku je tma.
1: Venku je velká tma a před námi ještě 2 hodiny práce, takže pojďme na to.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
5: Navádění letadel?
6: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
5: Technik ve věži?
6: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
5: Elektrikář?
6: Jo, přesně tak.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme krátce po sedmé, jdeme na zprávy. Česko čekají komunální a senátní volby. Lidé v příštích dvou dnech rozhodnou o vedení svých obcí na další 4 roky. V prvním kole senátních voleb se pak začne prát o třetinu křesel v horní komoře parlamentu. Největší pozornost se tradičně upírá na Prahu a krajská města. Švédská akademie dnes ve 13 hodin oznámí držitele Nobelovy ceny za literaturu. Letos podle expertů i sázkových kanceláří chybí jasný favorit. Laureát získá prestižní medaili a finanční odměnu v přepočtu přes 25 milionů korun. V pátek bude program pokračovat vyhlášením nejsledovanější ceny za mír. Rusko podle Dánska zahájilo sabotáže proti firmám dodávajícím zbraně na Ukrajinu. Na bezpečnostní konferenci v Kodani to prohlásila dánská kontrarozvědka. Ruské velvyslanectví veškerá obvinění okamžitě odmítlo. Podle Moskvy jsou tato tvrzení dánských úřadů zcela nepodložená. Basketbalisté pražské Slávie vstoupili do Ligy mistrů vysokou porážkou. V pardubickém Azylu podlehli německé Albě Berlín jednoznačně 86-110. Další utkání je čeká příští středu ve Španělsku.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo ráno a dopoledne místy i polojasno, ojediněle se slabým deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle taky bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na západě a místy i na severu do 20 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V Brně se řeší dvě větší nehody, a to na Jihlavské a Gajdošově ulici. Ve Velkých Němčicích se bouralo na Brněnské a na D11 pozor, pokud jedete ve směru na Prahu. Tam se stala nehoda na 25. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Že bys to stlumil.
4: Jsem stáhnul špatnou aj lajnu, teda čáru.
3: Ustánku, dalevnou krásu, postávaj a smějou se času s cigaretou a s holkou, co nemá kam jít.
4: Já nevím, já jsem chtěl popřát hezkou hubarskou procházku po hřbitově, ale asi už to necháme, ne?
3: No. To jsem právě tam přidala pár hubařů teďka.
4: Přátelé, máme 4 minuty po sedmí, dneska je čtvrtek a i při čtvrtku vám už za hodinku a půl budeme rozdávat další akuvrtačku Stanley.
3: Ano, kdo by chtěl mít doma Stanleyho, pište si o něj na Messenger, Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte po 8:30 mobil.
4: To zní tak strašně, chceš mít doma Stanleyho?
3: Chce mít doma svýho Stanleyho.
4: Jo, chceš, aby Stanley přišel k tobě?
3: O, ke mně nemusí, já už ty chlapy normálně nedávám jako.
4: Ale on by ti třeba...
3: To je idiot vedle idiota.
4: Tak možná nebudem říkat to jméno, ale pokud chcete akuvrtačku a zároveň byste třeba chtěli udělat Anabelle radost, tak si ho ji napište.
3: Ano.
4: No a my jdem na muziku, dáme si Guns N' Roses, Don't Cry, neplač, neplač Anabelko.
3: Já nepláču a bliju.
4: Já jsem chtěl říct, že ne všichni chlapi jsou takový, ale asi jo.
0: Rock Radio.

0: Aleš Brichta Band, neboli, jak si říkala, Alex Brichten. A peklo už čeká na Rock Rádiu 13 minut po 7, což je pravda, protože nás teďka čeká peklo v podobě cvičení. Ty to tady teď děláš každý ráno a ještě dlouho budeš. A dneska je památný den sokolstva, významný den u nás v České republice. Mm-hmm. Abych to neříkal jen tak, já jsem vyhrabal, že s organizací Sokol je přímo spojený Vilda Čok, že jo, basák, zpěvák, známého z pražského výběru a z jeho bohatý solový dráhy. Přes 25 let prej hrál závodně fotbal za pražský mužstvo Sokol Lysolaje.
1: No tak ale on jaký je sportovec?
0: No ještě pořád, tak hlavně vypadá už jako 40 let stejně.
1: To je pravda, on je takový zakonzervovaný, jak tuňák, drží.
0: Zdravíme Vildu Čoka, doufám, že nás neposlouchá. My jsme ho teďka viděli minulý týden, hrál po nás na nějaký akci.
1: A vypadal ještě jako tuňák?
0: Vypadá furt dobře, prostě, na to, kolik už mu je. No a taky jsem vyhrabal, že přímo náčelník České obce sokolské Petr Sádek je tvůrce projektu Rocková symfonie, což je cvičení na rockový pecky, s kterým objíždí parta sokolů celý svět, aby ukázal, že sokol už není jenom o tom, že budeš někde cvičit, cvičme v rytme prostě v jednom řadu, ale že to může být spojený s nějakou moderní podobou. No třeba, jo, ve třech. No a ještě bychom mohli taky říct, že tady Zuzka údajně chodila do Sokola, což
1: je... Moc nevěřím, mě to časově nevychází, že by v té době byl nějaký Sokol.
2: Oni překvapivě některý fungují do dnes, takže
0: fungují
2: chodila
0: samozřejmě.
2: Se mnou.
1: To je pravda, já jsem viděla minulou nějakou reportáži, kde chodila nějaká 98-letá babička, která tam chodí už 68 let.
2: Ne, to jsem byla asi, já.
1: Jo, to zbyla ty, aha, tak to jo, tak teď už je mi to všechno jasný, co mi to pospojovalo.
0: Zuzka měla melír, víš co?
1: Jo, takhle. Jako Kamil, nebo nějaký jiný?
2: No zhruba takovej, no.
0: A počkej, co jsi tam dělala v tom Sokole?
2: Jenom já jsem tam měla přípravu fyzickou na přijímačky na konzervatoř. Když jsem se tam hlásila, tak jsem neuměla ani kotol, takže jsem se musela doučit trošku.
1: No to se nezměnilo, ale ani po té přípravě.
2: No, moc ne, no. Děkuju.
0: Takže cvičení na kruhách a podobný. Tak přátelé, pokud jste někdy chodili do Sokola třeba nebo do nějaký takový legrace, tak nám to klidně napište.
1: Já si ještě teda vzpomínám na základce, že já jsem byla podobný sportovní talent jako Zuzka a co se týče třeba šplhání na tyč, tak tam jsem vždycky jako se rozeběhla, naskočila jsem zhruba do metrové výšky a pak jsem sjela dolů. A v životě jsem na tu tyč nevyšplhala, bych chtěla říct.
0: Jo, to já jsem měl taky, jsem vyšplhal až poprvé asi v 17. No přátelé, pokud jste chodili do Sokola, nebo jste šplhali na tyči, nebo na něčem podobným, tak nám to napište. A my jdem na Metallicu, The Memory Remains na Rock Radio.

0: Pečka na Rock Rádiu, Niño Soldado v 7 hodin a 23 minut. Anabelko, ty jsi říkala, že bys chtěla nějak zbohatnout, nepřemýšlela jsi o tom, že bys třeba investovala peníze do bitcoinů?
1: Tak já jsem na tom už tak, že abych klidně prodala zlatý zuby po babičce anebo nakoupila bitcoiny. Ty jsi říkal, že teď s bitcoinama se zase děje nějaká dobrá věc?
0: No teďka bitcoin přišel zpátky do hledáčků. Prej už s ním dokonce obchoduje první banka. Banky prej byly skeptický k tomu, ale teď přišla Partners banka s možností koupit si bitcoin přímo v jejich bankovní apce. Takže žádná registrace na burze nebo někde ve směnárně nebo podepisování nějakých papírů vlastní krví a pak řešení, co s tím vlastně zaplatíš.
1: No a prej tam jde i pořídit nějaký kousek bitcoinu zdarma, jak to je?
0: No, když si založíš nový účet, tak ti Partners banka dá při zadání kódu BTC 500 5 kilo, kdy můžeš potom ten bitcoin za to minimální 5 kilo nakoupit a vyzkoušet, jak to celý funguje.
1: A je to v bitcoinech těch 500 nebo je to v korunách?
0: Dostaneš 500 korun, abys mohla koupit ten bitcoin.
1: Aha, no tak to já si to teda určitě vyzkouším, takže běžím si do mobilu stáhnout aplikaci Partners banky a zadat kód BTC 500. Vy to můžete zkusit taky, přátelé, pokud chcete být milionáři, již brzy držíme vám palec.
0: No a za chvíli držíme další palec s další muzikou, dáme si Harley a Strážní andělé.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
11: Komín musí mít pořádnej tah.

0: I sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to, ten pravej tah.
1: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
2: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt. Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World.

0: chvíle napětí. Dohoupal se činel. Harley dohráli Strážní anděle na Rock Rádiu. Máme necelý 3 minuty po půl osmí.
1: A jeden Strážní anděl tady čeká se zprávama.
2: 18, 18, ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
3: Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
4: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.
2: Rock Radio. Co se děje?
5: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Česko si dnes připomíná památný den sokolstva. Lidé po celé zemi uctí památku sokolů padlých v bojích za svobodu. Pětního aktu v pražském Tyršově domě se zúčastní předseda senátu Miloš Vystrčil. Británie a Německo dnes oznámí nové partnerství proti hybridním hrozbám. V Berlíně o tom budou jednat premiér Andy Burnham a kancléř Friedrich Merz. Obě země spojí síly v boji proti kybernetickým útokům a sabotážím. Hokejová extraliga dnes pokračuje 2 předehrávkami 9. kola. V divácky nejatraktivnějším zápase přivítá pražská Sparta brněnskou Kometu. Oba týmy se pokusí napravit nepřesvědčivý vstup do letošní sezóny. Ve druhém dnešním duelu se střetnou týmy Plzně a Českých Budějovic.
2: Rock Radio. Počasí.
5: Dnes od západu dorazí déšť, ojediněle taky bouřky, dopoledne ale ještě bude polojasno, pak se zatáhne, srážky postupně zasáhnou celé území, večer pak začne obloha v Čechách se opět vyjasňovat. Teploty budou v Česku hodně rozdílné, na většině území naměříme 19 až 24 stupňů Celsia, ale západ a sever země bude chladnější, maximálně do 20.
2: Rock Radio, doprava.
5: Opatrně v Plzni na Masarykově ulici, kde se srazily 2 osobáky a v Praze se bouralo na Poděbradské mezi křižovatkami ulic Kbelská a pod Turnovskou tratí směr centrum.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Zuzko, díky, jedeme dál, teda než pojedeme dál, tak jenom jedna poznámka, opět chodí vzkazy, kde chcete vrtačku Stanley a posíláte bez čísel. Pokud nepošlete číslo, tak si můžete vrtat doma leda koleno.

0: Roznívají poslední tóny pecky Over the Hills and Far Away na Rock Radio od kapely Nightwish. My máme 40 minut po 7, čili 20 minut do 8. A Anabel tady má pozvánku.
1: Přesně tak, přátelé.
0: Sobě domů.
1: Ne, ke mně domů to nebude, prosím vás, hlavně mi tam nikdo naleste. Každopádně mám pro vás pozvánku na podzimní, nebo spíš už takovou zimní tour, protože to je v listopadu, je to mezi podzimem a zimou, bych tak řekla.
0: Neslibuješ, že bude sněžit?
1: No to vám slíbit nemůžu. Jestli bude sněžit, to nevím. Každopádně Trautenberg vyráží na tour s názvem Vyuzený podzim, která má celkem 4 zastávky. 13.11. ve Zlíně společně s kapelou Donor, pak je tam 14. Ostrava, tam jsou 2 kapelky, Garáž a Zrcadla. 19.11. je Praha, Lucerna s Valdagengem, kde budu i já, protože včera mi kluci napsali, jestli bych jim to neodmoderovala, což jsem samozřejmě s nadšením přijala, protože jsou to moji miláčkové.
0: Jsi poslal QR kód, ne, rovnou.
1: Přesně, QR kód, díka kozy. A 20.11. v Brně v Sonu společně s Valdagengem, takže určitě si kupujte lístky, dojděte chlapce podpořit, jsou naživo naprosto skvělý, doporučuji všema 10.
0: Vyuzený podzim, já to naprosto miluju, jako oni jsou fakt přesně takový, jak vždycky potřebuji, aby mi zvedli náladu.
1: No, a prostě Vyuzený podzim, no. Můžeš, tak oni házejí totiž klobásy do lidí a tak, takže asi proto ten název.
0: Takže Himmelherrgott, Donnerwetter, Rundzeis je dement, koukejte kupovat lístky na Trautenberg.
1: Přesně tak, lístky najdete přes jejich oficiální weby, stránky, tam budou různý prokliky, takže kupujte, podporujte své oblíbené kapely.
0: No a ty jsi zmiňovala, že v Lucerně jim bude support dělat i Valdagang, tak si je za chvíli dáme.
1: Super, Valdagang, asi se mi stejská, mě už se po klucích taky stejská.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: šíříme
4: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: Máte jen pěkné T-shirty, 条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
17: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
15: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
18: Stavebniny DEK přináší mega akci 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.

0: 7 minut před 8 posloucháte rokovej rozjezd na Rock Rádiu a Plus Vandom, My Guardian Angel, můj anděl strážný.
1: Ano, my tu jednoho anděla strážného máme nejenom ve zprávách, ale taky přijíždějícího právě teď na motorke.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Hubne nám to, hubne, po hříchu nemluvím o sobě, ale o počtu akcí, na které je možno ještě v letošním roce vyrazit, ale ze pár se jich ještě najde. Ty první dvě bych shrnul po větu, už víte, co řeknete, až se jaro zeptá. Ti, kdož dorazí na nějakou tu burzu, zakoupí ti sobě náhradní díly, leštidla, nezbytné doplňky a podobně, budou moc říct, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém. Burzi máme o víkendu dvě, tu sobotní, tradičně na letišti Drahotuše u hranic na Moravě. Kmání bude, jak s oblibou říkám, foj jako všecko. V Drahotuších nezapomeňte na brzký začátek. Startuje se od 7 raní. Pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výšťka, i ta se najde. Klasické zavírání pro vás připravili třeba Vežďáře nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. V Jedovnicích v Moravském krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí v Jedáskách. Tam se startuje taktéž v 10, kromě výšťky se můžete těšit i na pokec v clubhouse Ice House v Lipovci. Ti tohle zavření krasových silnic pořádají.
2: Rock Radio. Motokeci.

0: Škorpíci, Rock You Like a Hurricane na Rock Radio, 2 minutky před 8. V 8 hodin nás čekají další zprávy se Zuzkou. Dozvíte se, co je novýho. Připomeneme, co dneska rozdáváme a pak do vás nasypeme ještě něco z našeho playlistu. Tak buďte vzhůru, zůstaňte s námi a mějte pěkný ráno.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti

0: Praha, děláš? Jdeme na to?
1: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
4: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
5: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
6: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
8: Hezké ráno, máme přesně 8 hodin, jsou tu další zprávy. Ministryně financí navrhuje vyšší daňové odpočty na hypotéky. Alena Schillerová chce zvýšit limit až o 50 tisíc korun. Změna se má týkat lidí do 36 let od příštího roku. Reaguje tak na růst hypotečních sazeb, které v říjnu stouply na 5,79%. Policie na Kladensku naléhavě pátrá po pohřešovaném seniorovi. 74-letý muž odjel ve středu dopoledne z Kročehlav na kole. Doma nechal mobilní telefon a doteď se nevrátil. Pohřešovaný má vážné zdravotní problémy a je v ohrožení života. Francouzský premiér odmítl obvinění z brutality policie vůči studentům. Sébastien Lecornu prohlásil, že bezpečnostní složky neměly rozkaz ke konfrontaci. Vláda podle něj ale nezůstane netečná k obavám mladých lidí. Plán na řešení krize ve školství představí kabinet do konce října. Pardubičtí hokejisté postupují v Lize mistrů do play-off. Východočeši otočili zápas na ledě Bordeaux a zvítězili 5-2. V utkání přitom prohrávali už 0-2. Obrat nastartoval v závěru druhé třetiny David Tomášek.
9: Rock Radio. Počasí.
8: Dnes bude oblačno a zataženo ráno a dopoledne ještě místy polujasno se slabým deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě může i zabouřit. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na západě a místy na severu 16 až 20.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
8: Bouralo se na silnici číslo 34 na trase Jindřichův Hradec České Budějovice na 3. kilometru. V Táboře se řeší nehoda na ulici Československé armády a v Praze se bouralo na Poděbradské mezi křižovatkami ulic pod Turnovskou tratí a Kbelská směr centrum. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
10: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
9: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
11: Dobré čumáci! Abyste se dneska při čtvrtku tužili, vám přeje Honza,
12: Anabel
8: a Zuzka.
11: 8:03 ve čtvrtek 8. října. Napsal nám Martin. Zdar parto, jasný, že jsem chodil do Sokola. Pan cvičitel vždycky řekl, tušme se. A pak nám dal takovou čočku, že jsme domů lezli po čtyřech.
13: No tak dřív se tužili, dneska se otužujou.
11: To je zosporobný vlastně.
13: Každá doba má něco.
11: Víte, jako kruhy a koza nebo studená voda, to je furt to samý.
13: Přesně, Wim Hof, dejchání, ledový kostky, krása.
11: Ano.
13: Nevlezla bych do toho ani kdyby mi někdo držel zbraň u hlavy.
11: Nebo třeba akuvrtačku u hlavy.
13: No, může být. Pokud chcete i vydržet akuvrtačku někomu jinému u hlavy, můžete jednu získat, a to tak, že si napíšete na Facebook nebo Instagram Rock Rádia, připište svoje telefonní číslo a po 9:30 zvedejte telefon.
11: A já nevím, jestli jsme to říkali, ale připište telefonní číslo.
13: Řekl jsi to.
11: Jo?
13: Já jsem to řekla, teď už i ty.
11: A
13: Zuzko, řekni to.
8: Připište telefonní číslo.
13: Výborně.
8: Ale nepište ho pod obrázek na Facebook, ale do Messengeru.
11: Ano, důležité. Do Messengeru k tomu vzkazu připište telefonní číslo, protože jinak vám nebudem ani volat.
13: Ano, já myslím, že teď už to pochopil i průměrně vyvinutý orangután.

0: 13 minut po 8. Doznívají kytary kapely Offspring. Gotta Get Away na Rock Rádiu v dnešním čtvrtečním rokovém rozjezdu. Je 8. října a děda bude dneska vzpomínat na tenhle den, na rok 1987. Mám tu takovou ptákovinu o kapele ZZ Top. Ano. Kluci z kapely ZZ Top, tyhle ty vousatý pánové, si 8. října roku 1987 zarezervovali drahej a velice exkluzivní výlet. A nebyl to teda výlet ani na půl dne, ani na celý den, ani na týden, byl to výlet na měsíc. Jakože na ten, co je tam nahoře. Na ten měsíc velkým M. Aby byli úplně první turisti, který se teda na měsíc podívají. Nutno říct, že ta rezervace prej pořád platí, pořád se s tím počítá. Kluci ze ZZ Top na odlet pořád čekají. Blbý na tom je to, že Dusty Hill umřel v roce 2021 a teď nás letos v srpnu opustil i bubeník Frank Beard. Takže já už vlastně čeká z té původní sestavy jenom jeden pán.
1: Já nechci tady si hrát na Jolandu, ale on taky pocit, že to neproběhne.
0: Jestli teda náhodou se nestalo to, že třeba Dusty už tam odletěl v roce 2021 a teď tam za ním letěl Frank.
1: To si myslím, že je pravděpodobnější.
0: Že je to pravděpodobnější.
1: Ano.
0: Akorát tím pádem nevím, jestli...
1: Já bych teda na měsíc neletěla ani, kdyby mi za to někdo zaplatil.
0: No, já bych taky neletěl, to je
1: hrozný. Jako tam do toho kokpitu se zavřít, jakože tu klaustrofobii, umřela bych strach ještě před odletem na infarkt.
0: Právě, já si myslím, že vlastně Billymu Gibbonsovi bychom měli popřát co nejvíc zdraví a co největší dlouhověkost, aby se tam ještě nepodíval na ten měsíc.
1: Tak.
0: Takže přejem.
1: Přejem.
0: Dobře. Panoptiko, Sancho Panza, teď zdravíme kluky ze ZZ Top na Rock Rádiu.

0: Amarant, Drop Dead Cynical na Rock Rádiu, 22 minut po 8, přátelé. Dneska je 8. října, což znamená, že přesně za měsíc už bude po všem.
1: Přesně tak, přesně za měsíc oslavíme narozeniny Rock Rádio, oslavíme osmnáctiny a to znamená, že si to žádá samozřejmě oslavu. Tento rok jsme se přesunuli z Plzně do Zlína.
0: To je už velká oslava sama o sobě.
1: Kde je více prostoru, takže přátelé, kupujte lupeny, jsou k dostání na našem webu www.rokovýradio.cz, aktuálně za 890 korun. Pak budeme pouze zdražovat, takže si je určitě kupte co nejdříve. Čekají vás kapely, čeká vás křest dvou kalendářů, mužského, ženského a mužský už je v předprodej.
0: Já jsem chtěl říct, že sportovní hala Datart bude praskat ve švech, tak koukejte přijít, mimo jiný i právě, protože tam budeme křtít ten mužský kalendář, jak tady říká moje milá kolegyně. A přesně tak je v předprodeji, a to ve slušný partě, kterou najdete na našem webu rokovýradio.cz, tak pokud jste ve slušný partě už byli a teď jste se tam dlouho nepodívali a zjistíte, že tam najednou nejste, tak se registrujte znova. A pokud tam ještě vůbec nejste, tak se registrujte taky.
1: Ano, přátelé, došlo k refreshi našeho systému, to znamená, že pokud jste byli registrovaní a máte pocit, že je všecko v pohodičce, že tam jste, už tam nejste. Takže potřebujeme, aby jsme vás tam znova nalákali, tím pádem právě kalendář získáte pouze ve slušný partě, takže se registrujte k nám.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Za chvíli budeme omdlívat, protože Linkin Park zahrajou svou pecku Faint.
1: Já už jsem omdlela.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Tlačím, ale moc to nejde.
9: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
10: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
9: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
11: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
14: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
15: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
16: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
17: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.

0: Linkin Park omlívají v pecce Faint, která nám dozněla jenom pár vteřin. Po půl devátý u nás na Rock Rádiu.
1: Je to tak, čekají nás poslední zprávičky, teda společný takhle v této svaté trojici. Pak jich bude ještě spousta do večera.
0: Amen.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Sport.
3: Pardubičtí hokejisté postupují v lize mistrů do play-off. Východočeši otočili zápas na ledě Bordeaux a zvítězili 5-2. V utkání přitom prohrávali už 0-2. Obrat nastartoval v závěru druhé třetiny David Tomášek. Hokejová extraliga dnes pokračuje dvěma předehrávky devátého kola. V divácky nejatraktivnějším zápase přivítá pražská Sparta brněnskou Kometu. Oba týmy se pokusí napravit nepřesvědčivý vstup do letošní sezóny. Ve druhém dnešním duelu se střetnou týmy Plzně a Českých Budějovic. A basketbalisté pražské Slávie vstoupili do Ligy mistrů vysokou porážkou. V pardubickém Azylu podlehli německé Albě Berlín jednoznačně 86-110.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 se bouralo ve směru na Brno, na 210. kilometru je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Plzni se řeší nehoda na Masarykově ulici, kde se srazily dva osobáky, je tam teď kvůli tomu hodně silný provoz. A v Praze si dejte pozor na Evropské směrem z centra, je tam kvůli nehodě neprůjezdný střední jízdní pruh.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio.
0: Jedeme dál, dáme si Luci a Danielu. Jedno je kapela, jedno je název songu a za chvíli nás čeká Stanley. To je zase akuvrtačka, pokud jste si o ní nestihli napsat, tak už teď nepište. Zase zítra, jdem teď někoho vybrat, za chvíli mu voláme.

0: Lucie, Daniela, Zuzka, Anabel, Honza, Stanley.
1: Prej, ta vyřváváš dílku svýho penisu, říkal kolega. Honza tady řval pět!
0: Jo, zkracuje se. Ne, jen se, pobav prostě jo, na ne, velikosti mýho háďátka.
1: Tady v pohodě, háďátko za pět a za pět vteřin voláme někomu z vás.
0: Ještě prstíčkem budeš hrabat.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
9: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
8: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
10: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
11: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: pozvánka.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Rock Radio.
7: 4 minutky nám zbývají do 8:45 a my už máme na telefonu Báru z Klečůvky. Barunko, dobré ráno přejeme.
8: Dobré ránko.
9: Dobré ráno.
7: My tě zdravíme, ahoj. Prosím tě, tak další vrtačka Stanley, kterou nám věnovali Stavmat stavebniny, zamíří k vám do Klečůvky. Prosím tě, kam to poletí nebo pojede?
9: No to je taková malá dědinka na kopci a... A z okna obýváku vidím tady krásně zlínské domečky, takže...
7: Zlínské domečky?
9: Máme to, co by kamenem dohodil do Zlína.
7: Takže když tam hořel ten sklad bod, tak na to jste koukali?
9: Tak.
8: Ona to zapálila.
9: Koukala jsem, jak stoupá dým.
7: Ježiš, tak to jsme zase nechtěli prozrazovat. My jsme chtěli prozradit, že jsi nám psala, že se sloni v lednu poznala se svým přítelem a letos v lednu se vám narodil syn. Vy jste to vzali docela hopem teda.
9: Někdy se to tak stává, no.
8: Nebyl čas ztrácet ale... čas a ptát se, kdo je nám to jasné.
9: Přesně tak. Není prostě potom, nebyl prostor nějak jako se ohlížet zpátky, takže jsme to vzali přesně.
7: Ale mně to je jasný, když se dva lidi milují, tak prostě je naštěkáno v boudě hned. A prosím tě, řekni mi, k čemu budete používat Stanleyho?
9: No, tak protože za chvilku snad se trošku osamostatní. Náš synáček, tak mu chceme vybavit pokojíček.
8: Ježiš, já myslela, že začne vrtat takhle prským věkostně.
7: Bude zjít tak šimty.
8: Uklidnila, už jsem si ho představovala, jak mu vrazíte vrtačku a pošle toho do jobu jako v roce.
7: Malej bude jezdit na melouchy.
9: By to měl jako novou hračku, to ne.
7: Tak prosím tě, Barunko, my držíme palce, ať je malej hlavně zdravý, ať se máte s Michalem dál rádi, držíme palce i s budováním pokojíčku pro prcka, klidně nám potom pošli nějakou fotku, jak to dopadlo, jinak si vrtačku moc užij a zase se někdy ozvej, budem rádi.
9: No díky moc.
8: Měj se krásně, hezký den, ahoj.
9: Vám taky, ahoj.
7: Díky, ahoj.
10: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by the Mraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Já mám mluvit, vlastně jsem...
7: Jenom abyste měli představu, teď tady Anabel na mě asi 10 vteřin mává, že jako bude mluvit, jaký už je jo.
8: Já na to pak zapomenu. To je skvělý, má paměť akvarijní ryby po třech mrtvicích je velice zábavná. Přátelé, ano, já se s váma chci rozloučit dnes trošku předčasně, Honzík tady bude ještě na poslední vstup a to z důvodu, že už 3 týdny chrchlám jak nějaký tuberák, který vykouří 4 krabičky za den, takže se jdu nechat zčekovat svým veterinářem, abych vám nechcípla do konce roku, takže mi držte palce a zítra v 6 budu opět na značkách. Mějte se krásně. A chceš něco říct?
7: Jo, chtěl jsem říct jenom, že kecáš, že jdeš sbírat ty houby na hřbitov, ale to je v pohodě.
8: Páček, skledáček.
7: Ahoj. A teď je nám štajní. Cik-cok.

0: Je 8 hodin a 51 minut. Hollywood Undead dohráli svýho lva na Rock Radio a přátelé, je na čase se rozloučit. Anabel už to zabalila a já se tady rozloučím se Zuzkou a s vámi jednou takovou historickou rychlovkou ještě. 8. října, což je dneska, roku 1966 bubeník kapely Cream Ginger Baker skolaboval na koncertě za bicíma potom, co hrál 20 minut solo na bicí. Probral se až v nemocnici. Takže já vám za sebe a asi za Zuzku přeju, ať už budete dneska dávat jakýkoliv pracovní solo, tak ho zvládněte a neskolabujte.
1: Krásný konec. A já bych jenom chtěla pozdravit Filipa, který nám tady píše do Messengeru, že jsme hrozní podvodníci a že je výherce předem jasný a že nečteme vzkazy. Tak prosím tě, Filipe, nám přišlo dneska asi tak 1159 vzkazů, všechny jsme poctivě proklikali, všechny jsme si přečetli, takže...
0: Těch vzkazů, Filipe, bylo 835, myslím. No. Jestli máš pocit, že máš větší péro než ostatní, tak nám klidně ještě napiš nebo pošli fotku, ale jinak si nestěžuj, protože jako těch vrtaček je jenom 5, příteli. Jedeme dál, Dan Landa, Motýlek a my se s váma loučíme, další podvodníci, zase zítra. Čau čumáci.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný.

0: čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Tak tohle nevyvětrám.
8: Zase všude tolik vody.
7: To je puch.
9: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
10: Ventilatory.cz.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne máme krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Česko čekají komunální a senátní volby. Lidé v příštích dvou dnech rozhodnou o vedení svých obcí na další 4 roky. V prvním kole senátních voleb se pak začne prát o třetinu křesel v horní komoře parlamentu. Největší pozornost se tradičně upírá na Prahu a krajská města. Švédská akademie dnes ve 13 hodin oznámí držitele Nobelovy ceny za literaturu. Letos podle expertů i sázkových kanceláří chybí jasný favorit. Laureát získá prestižní medaily a finanční odměnu v přepočtu přes 25 milionů korun. V pátek bude program pokračovat vyhlášením nejsledovanější ceny za mír. Rusko podle Dánska zahájilo sabotáže proti firmám dodávajícím zbraně na Ukrajinu. Na bezpečnostní konferenci v Kodani to prohlásila dánská kontrarozvědka. Ruské velvyslanectví veškerá obvinění okamžitě odmítlo. Podle Moskvy jsou tato tvrzení dánských úřadů zcela nepodložená. Basketbalisté pražské Slávie vstoupili do ligy mistrů vysokou porážkou. V pardubickém Azylu podlehli německé Albě Berlín jednoznačně 86-110.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno až zataženo, dopoledne ještě místy polojasno, ojediněle se slabým deštěm nebo přehaňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě může i zabouřit. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na západě a místy i na severu do 20 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Bouralo se na Ruské ulici v Ostravě, taky na trase Jindřichův Hradec České Budějovice u obce Úsilné. Pokud pojedete po silnici číslo 34, pozor na 3. kilometru. A v Praze se řeší 2 větší nehody. Jedna na Evropské ve směru z centra, je tam neprůjezdný střední jízdní pruh. A potom na Poděbradské pozor mezi křižovatkami ulic pod Turnovskou tratí a Kbelská. Tam neprojedete pravým pruhem směr centrum.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dopoledne.
2: Bolela mě trochu hlava, musel jsem si vzít prášek.
1: Jo, furt se to s tebou táhne, jo?
2: Ne, já jsem byl včera na křtu nový desky Olympiku. Mm-hmm. Taky se tam pouštěl videoklip novej. O, Petr Janda mě pozval na pár panáků rům, no, tak
1: počkej,
2: že to prej musím jako ochutnat, no.
1: Tak to jsem, není možný.
2: Já jako v podstatě abstinent, tak jsem
1: ty
2: se nechal...
1: Ty jsi panákoval, jo.
2: No tak jako když tě pozve Petr Janda na panáka, tak jako musí žít, že jo.
1: No to chápu, no.
2: Ale teda on to dal jako v pohodě, no. No já jako...
1: Tady jsi zvyklej, no, ale u tebe se teda divím a klobouk dolů, že si teda ale dneska vůbec dorazil.
2: Prej byl dobrý, jako, nebo takhle byl dobrý,
1: jo,
2: jako,
1: tak když to...
2: já se v tom nevyznám.
1: No, když to
2: pro
1: pití
2: mě
1: je kvalitní,
2: jako...
1: tak se to dá zvládnout, i když jo, takže... já nejsem abstinent, tak já nevím.
2: Ale ráno mi bylo hlavička, nějaký víno tam bylo taky,
1: jo. Až takhle jsi se rozjel.
2: Tak uvidíme, jak to bude mít dneska, jaký to bude mít vliv na vysílání.
1: No, tam určitě byly kamery a všechno to uvidíme někde v televizi,
2: jo,
1: jak tam Kamil Drap. Jo, Topstar
2: tam něco točil, no, jako, no, tak
1: Kamil nevím, Drap nametený.
2: Tam bude někde rozhovor s Petrem Jandou a tam v rohu Kamil, tam bude klopit flašku do sebe.
1: No, tak to já to budu sledovat.
2: No, uvidíme, co tam bude. Takže to ale, tak snad to nebude mít vliv na vysílání, no. Hele, písničky tady jsou, tak asi to všechno je v pohodě.
1: Jo, tak jo. To
2: půst. Ještě zakešlu. Dobře, tak já vám přeju hezký rokový dopoledne čtvrteční a pojďme na Powerwolf.

0: Bon Jovi na Rock Rádiu, 5:15. Dneska máme 8. října a pojďme se podívat na kalendář, co nám nachystal. Dneska by oslavil narozeniny Johnny Ramone, což byl kytarista kapely Ramones a zemřel na rakovinu 15.9.2004. Dneska by oslavil narozeniny, tam bylo prokletí, co se týká kapely Ramones ohledně rakoviny, protože 3 z původních 4 členů zemřeli právě na rakovinu. Jedinej Didi Ramone, baskytarista, na rakovinu nezemřel, ale zemřel taky brzo. Prostě tahle kapela nad sebou měla cejch smrti a co se týká rakoviny, tak ještě dvojnásobnej. Bohužel, nedá se nic dělat, každopádně vzpomínáme na tuhletu výjimečnou kapelu, na tyhle výjimečný lidi a Johnnymu posíláme do nebe přání všeho nejlepšího. My si dáme za chvíli Ozzyho Osbourna, taky Beast in Black a nebo Kabáty.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna?
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek?
6: Správně, uhodlo si.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. 3 půvabné ženy, 3 epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
8: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
9: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
8: Co?
9: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
8: Skla prostroje.cz.
9: Specialista na skla pro pracovní stroje.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
15: To je Domanský.
14: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
16: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
17: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
18: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
19: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
18: Více informací na regbity.cz.
19: RegBity, záruka kvality.
20: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, hlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Calamity Jane, kabáti na Rock Rádiu v 9 hodin a 38 minut. 7. listopadu víte, že oslavíme ve Zlíně v hale Datart 18. narozeniny Rock Rádia. O tom už jste slyšeli z Rock Rádia několikrát. Ale co je aktuální novinka, je to, že tam oficiálně pokřtíme narozeninový kalendář, nebo respektive kalendář pro příští rok, který je spojený právě s narozeninama a ten půjde do prodeje 9. listopadu, ale pokud už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat na naše sociální sítě, nebo taky do slušný party na rockovýradio.cz. Tam na vás totiž čeká překvapení. Dozvíte se, jaký rockový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře Slušnej rocker 2027. A navíc si ho budete moct ve slušný partě i předobjednat. Takže jestli chcete mít jistotu, aby se k vám dostal, tak doporučuji jít na kanál Slušná parta, tam se všechno dozvíte a budete mít jistotu, že vám příští rok bude opět viset.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: A od narozenin Rock Rádia k dalším kulturním akcím, to se dozvíte za chvíli, kde se co bude dít. A další muzika, Nirvana je připravená a dáme si třeba i tu blatanku do celý na Rock Rádiu.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
9: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
10: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
11: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
12: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
15: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
16: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
17: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
18: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Blanka.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
2: Rock Radio, co se děje?
3: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: domácí vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti goout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan.

0: nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se to mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku. Na síti X také kritizovala banky za růst hypotečních sazeb. Na olomouckém výstavišti Flora dnes začne podzimní zahradnická výstava Flora Horti Komplex, potrvá do neděle. Výstavu ovoce a zeleniny doprovodí zahradnické trhy a festival gastronomie a nápojů Olima. Podzimní výstavu Flora každoročně navštíví zhruba 20 tisíc lidí. No a dvě předehrávky dnes načnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bytě gigantů, kteří mají za sebou nepřesvědčivý vstup do sezóny, změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se utkají Plzeň s Českými Budějovicemi.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Mám pro vás ještě počasí. Dneska zpočátku polojasno, postupně od západu zataženo, později odpoledne a večer s deštěm. Denní teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: S dopravou jdeme do Loun, konkrétně do ulice Žižkova. Tam se řeší nehoda osobního auta a cyklisty, tak tam počítejte s omezením a malým zdržením.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Kamil Drábám přeje hezký čtvrtek 8. října, posloucháte Rock Radio, rokový dopoledne a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Tak to nebudeme zdržovat, když jsme toho namluvili dost a dáme si rovnou Arakaina Dimitri, Sunrise Avenue a na začátek Joan Jett.

0: Counting Crows na Rock Radio, přesně ve čtvrt na 11. A my se jdeme podívat na náš web rockovýradio.cz, protože tenhle týden jsme se ještě nepodívali na skladbu rockovýho referenda, aspoň tedy ne se mnou, tak abyste věděli i takhle přes éter, pokud se na to nedíváte, jaký alba jsou v nabídce a o kterých rozhodujete, který si pak pustíme v sobotu od 19 hodin. Celý komplet. Tentokrát, tento týden, jsou to novinky, v podstatě nedávný, které vyšly, takže jsou to nové desky, na které jste se třeba ještě ani nemuseli dostat. Tím pádem, když si ji odhlasujete, tak ji můžete mít premiérově na Rock Rádiu. Jedná se o novinky od Marilyna Mansona, Rolling Stones a Seven Dust, takže pestrej arzenál, pestrá nabídka z každého žánru i v podstatě dekády. No a teď je na vás, abyste to vybrali a rozhodli. Zatím teda to vypadá, že největší úspěch u vás má Marilyn Manson, 43% hlasů, Rolling Stones 38% a Seven Dust 19%. Seven Dust, ty jsou takový trošku upozaděný u nás doma, oni budou hlavně v Americe, sem k nám se dostávají mnohem hůř a samozřejmě i ta jejich popularita je tady o to nižší. Nicméně uvidíme, jak to nakonec dopadne. Důležitý je, že nějaký hlasy od vás mají, třeba se ještě zmobilizujou fanoušci. Pokud by to skončilo takhle, tak v sobotu večer od 19 hodin uslyšíme novinku od Marilyna Mansona. A asi mám takový pocit, že to tak i bude. Teď si dáme Faith No More, nebo teď za chvíli. Faith No More mám pro vás i Plexis Bary a budou třeba i Gamma Ray.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Pomoc. Nemůžu dýchat.
4: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: Ne? Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
11: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
12: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
11: Kazbet? A v čem jsou jiný?
12: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
11: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
13: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Rembrandt na Rock Rádiu v 10 hodin a 37 minut. Pokud budete poslouchat zítra při pátku v tento čas, tak uslyšíte na frekvencích Rock Rádia novou píseň kapely Škvor. Tedy konkrétně už třetí novou píseň z připravovaného alba Na hraně, který vyjde 15. října, tedy už za pár dní. A kapela Škvor z něj pustí do světa další píseň, která bude mít premiéru mimochodem dnes v 19 hodin na sociálních sítích, na YouTube a všude možně, kde budete moct zhlídnout videoklip, o kterým si mimochodem zítra s chlapci popovídáme, protože si zavoláme, představíme si novou píseň a z éteru Rock Rádia ji taky zítra v tento čas uslyšíte. Jmenuje se Tajný přání, takže ji můžete nasát už během večera, jak jsem říkal, v 19 hodin bude mít premiéru videoklip, už třetí videoklip k písni, nový písni kapely Škvor, takže se máte na co těšit. Já můžu říct za sebe, že si myslím, že se vám ta píseň bude líbit, protože mě se líbila hned, když už jsem byl na násleších ve studiu kapely Škvor a poslouchali jsme novou desku, tak jsem ji hned označil jako jednu z nejpovedenějších, tak jsem moc zvědavej, jak se bude líbit vám a každopádně zítra, až si ji pustíme, tak si můžeme i napsat, jaký na ní máte názor a tak dál. Takže zítra určitě po 10:30 poslouchejte Rock Rádio, uslyšíte novinku od kapely Škvor a taky krátký rozhovor k novému albu a k nový písni a k novému klipu. My si za chvíli na Rock Rádiu ještě dáme pořád v podstatě, no je to už starší věc, Soběvěrnej, rok 2023, ale pořád ještě novodobější tvorba kapely Škvor, takže si je připomeneme, pak vám pustím Skillet, mám tady pro vás i Status Quo, no a v 11 hodin rozjedeme elektrický oběd, kde si muziku budete diktovat vy.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
6: No, to by šlo.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
9: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
10: To je Domanský.
9: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
11: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
12: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
15: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
16: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek. Žádný keci, funkční věci. Anagrae.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
6: Salonky.
7: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
6: Úklid.
7: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
6: Ha, kuchař.
7: Správně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
9: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké dopoledne přeje David Račák. Hnutí ANO chce nadcházející volby do třetiny Senátu vyhrát a výrazně posílit svůj klub v horní parlamentní komoře. Řekl to první místopředseda ANO Karel Havlíček. Opoziční strany věří, že udrží v Senátu většinu, aby mohli dál blokovat a brzdit záměry vlády ANO, SPD a motoristů. Letošní týden Nobelových cen dnes ve Stockholmu pokračuje oznámením jména laureáta ceny za literaturu. Literární experti ani

0: bookmakeri se neshodují na výrazném favoritovi, jakým byl loni oceněný maďarský spisovatel László Krasznahorkai. Jméno se dozvíme popoledni. No a prezident fotbalové federace FIFA Gianni Infantino navštívil Českou republiku, kde se sešel s vrcholnými představiteli domácí asociace, zástupci vlády a španělskými trenéry reprezentace. Společně řešili mimo jiné finanční podporu projektů a rozvoj tuzemského fotbalu.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě zkontrolujeme počasí pro dnešní den. Zpočátku polojasno, postupně od západu zataženo, později odpoledne a večer s deštěm. Denní maxima 19 až 23 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě zkontrolujeme silnice, podíváme se do Tábora, konkrétně do ulice Václava Soumara. Tam se řeší srážka dvou osobních aut, překáží v provozu. A v Lounech si dejte pozor v ulici Rybalkova. Taky se tam srazily dvě osobní auta. Tak obezřetně všude, kde posloucháte Rock Radio, a dojďte v pořádku.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Elektrický oběd startuje právě teď, 2 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi, přeju vám hezký čtvrtek 8. října a aby byl ještě lepší, tak si můžete nechat zahrát nějakou svoji oblíbenou píseň, o kterou si můžete napsat na náš Facebook, do Messengeru a nebo na e-mail obed@rokoviradio.cz. Já jsem připravený vám to servírovat, samozřejmě pokud to bude v mojich možnostech. Tak velice rád zahraju, máme na to 60 minut, tak uvidíme, kolik toho stihneme. Pojďme tedy na první příspěvek dnešního elektrického oběda, který standardně je vždy ode mě a dneska si dáme Metalliku.

Tak tohle byla Metallica, kterou jsme si dali na rozjezd dnešního elektrického oběda. Já tady mám první přání. Ahoj, prosím, zahrajte Harley, proč pocit mám. Joskovi na Sněhov. Díky, je tady napsáno. Tak, jdeme na

Zahráli jsme si Umf na Rock Rádiu v elektrickém obědě a zařídila to Vicky. Já tady mám další přání. Ahoj, Rock Rádio, zahrajte mi prosím něco dobrého od kapely Dimitri. Moc děkuji, když mi to zahrajete, musím ještě pracovat a rád si poslechnu něco od kapely Dimitri. Tak to je jeden vzkaz. A pak tady byl ještě jeden vzkaz na Dimitri, jestli můžu zahrát k obědu v dobrým i zlým. Takže to spojíme dohromady a pojďme si to dát.

srdce. Jizvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Viděl jsi to?
13: A co, jako?
12: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
13: No má bejt.
12: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
13: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
12: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
13: Radši dopij, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
14: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

0: Banka.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

Na Rock Rádiu jsme si dali Ghost a ty zařídil Jirka. Já tady mám další dvě přání, které spojíme dohromady. Ahoj, přeji pěkný den do rádia. Mohl bych poprosit nějakou písničku od Kabátů a bylo by to pro Pepu z DB Schenker, díky Jenda z Českého rybařského svazu Pardubice. A další přání, zdravím do rádia všechny posluchače, prosím o zahrání písně Houby magický a bude to pro tu nejlepší ženu na světě se vzkazem Miluji tě, nade vše jsem šťastný, že tě mám, lásko, děkuji. Takže Houby magický.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění,

Dali jsme si korny na Rock Rádiu, nebo respektive korny, ono je to jakože v úvozovkách, protože tohle to je cover, který vyšel jako bonus v roce 2004 na jejich bestovce a tuhle tu píseň zařídil Daniel. Já tady mám další vzkaz. Kamile, zdravím tě, dnes má narozeniny naše ingoťácké sluníčko Janička Václavíková. Přejeme vše jen to nejlepší, štěstí a zdraví a ať je pořád tak veselá, protože to krásně přenáší i na nás všechny. Písničku nechám na tobě, to přeje Čuta a celé komando Ingot. Tak samozřejmě se nabízí kapela Ingot. Já mám dvě oblíbené písně, ale ani jedna se asi nehodí v tomhle smyslu, protože je to Adie potvorám, což bych asi úplně jako nehrál a možná jsem ztrácel čas. A tu si zahrajeme a berte to s nadhledem samozřejmě ten text, ale jinak samozřejmě Ingot určitě udělají radost. Z Rock Rádia se připojeme i my s přáním všeho nejlepšího a jdeme si je dát.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Do Brna, do Prahy.
0: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
5: Ne.
6: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
13: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
14: Mami, já mám řidičák.
15: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
16: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
17: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu. Marek si napsal o Dia a Výrak, píseň, kterou jsme slyšeli právě teď, a budeme pokračovat ve vašich vzkazech a přáních. Ještě něco stihneme do té 12. hodiny. Konkrétně novinku od Arakainu, Snad na pořád, která je venku asi týden. A právě tuhle tu píseň si v dnešním Elektrickým obědě přeje slyšet Martin. Že ji nemůže dostat z uší a poslouchá ji pořád, tak by si chtěl poslechnout na cestách i z éteru Rock Rádia. Tak já tohle přání velice rád splním a pojďme si dát Arakain a Snad na pořád. Yeah!

Dali jsme si Johna Lennona na Rock Rádiu v elektrickém obědě. O tuhle tu píseň si napsala Jiřina. Já tady mám poslední vzkaz a tím pádem se dostáváme ke konci dnešního elektrického oběda, tak pokud se na vás nedostalo, tak se omlouvám, zkuste to zítra. Po 11. hodině pojedeme znova na vaše přání. Teď si dáme Maideny, který mám připravený, a zařídil to Bohouš, který zdraví. No a já vás zdravím taky, Kamil Dráb se loučí a předávám slovo Danovi, který pro vás má už za chvíli rokovej voraz.

0: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa si dnes u příležitosti památného dne sokolstva připomínají lidé po celé zemi. Pietního aktu v Tyršově domě na Pražské Malé Straně se má se zástupci České obce sokolské zúčastnit i předseda senátu Miloš Vystrčil. Odhadovaná míra chyb ve výdajích z rozpočtu Evropské unie je i nadále příliš vysoká. Vyplývá to ze zveřejněné výroční zprávy Evropského účetního dvora. Míra chybovosti byla 3,8%, o rok dříve to bylo méně. No a bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vegam se příští rok hodlá ucházet o funkci předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA a vyzvat ve volbách současného šéfa Gianniho Infantina. 55-letý někdejší obránce Tottenhamu je prvním kandidátem, který zájem oznámil.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno a ojediněle slabý déšť, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Ortenovo náměstí v Praze je nehoda, osobně auta s tramvají, probíhá tam vyšetřování nehody, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
2: Já vás zdravím, rockeři, začíná rokový voraz poslední dneska se mnou, zítra to bude s Kamilem, Kamil si to protáhne, my jsme to v pondělí spolu prohodili, takže to budete mít takový příjemnější s tím Kamilem, aspoň se něco rozvíte v hudbě. A já vám pustím Black Sabbath, Def Leppard, Panoptico, anebo The Darkness.

0: to byly Black Sabbath Paranoid z roku 1970. Teď si vemte, že v červnu 1970, tenkrát v Londýně, oni měli kluci hotovou z Black Sabbath celý album a chyběla jim jedna písnička, protože ten vydavatel se jim ozval a říká, hele, ještě vymyslete nějakou 3-minutovou věc. To album se mělo jmenovat původně úplně jinak než Paranoid. No, kluci nakonec složili, že Tommy Iommi během obědové pauzy, během 20 až 25 minut složil legendární tenhle ten kytarový riff, který v té písnice je. No a Geezer Butler, baskytarista, složil text, Ozzy to naspíval a vznikla nám tato brutální pecka od Black Sabbath. Ono to nemělo vlastně žádný ambice a nakonec se to stala jedna z nejlepších jejich písní, skoro nejlepších písniček, tak abych to tady zase jako nevyhypoval úplně, že je to nejlepší písnička, samozřejmě mají lepší, ale zaplať pánbu, že ji přidali, protože jsme rádi, že tuhle písničku můžeme poslouchat. A já vám pustím další, kdo nás čeká, Rammsteini, Ace Frehley anebo Lucie, nejlepší, kterou znám.
1: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
6: Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. 3 půvabné ženy, 3 epické kapely. Jeden večer. 15. říjen, Pražský distrikt.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
12: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
13: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
12: Co?
13: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
12: Skla prostroje.cz.
13: Specialista na skla pro pracovní stroje.
14: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
15: Oh! z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
16: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
17: To je Domanský.
16: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.

0: Ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: To byly Rammsteini, Amerika z roku 2004. Kdo by to řekl, 22 let stará věc. Já jsem ji teda hrozně dlouho neslyšel, tak jsem si říkal, že bychom mohli trošku zaspomínat. A já bych vás ještě chtěl pozvat na narozeniny, protože nám se blížej a za necelý měsíc už vlastně budou 7.11. ve Zlíně. Minulý rok jsme byli v Plzni, můžete se těšit na celý náš tým, budou tam naši moderátoři, všichni, skoro doufám, všichni dorazej. Budou tam hostesky, můžete si tam koupit i nový kalendáře, který budou se slušnýma rokerkama, ty rokerky by měly taky dorazit, takže chlapi, jestli chcete mrknout nějaký kočky, tak není problém, budou tam. A k tomu budou tři české kapely, které už můžete uhodnout, jsou na plakátu na sockách našeho rádia. Tam máte nápovědy, kdo nás posloucháte každý den, tak si to tam jednoduše uhodnete. Tenhle měsíc se prodávají lístky na rokovemradio.cz za 890, příští měsíc 990. Tak zbytečně nečekejte, ať to nemáte dražší.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: A já vám pustím Kiss, novýho Honzu Křížka, Čas nejde vrátit z letošní pecka, anebo Green Day.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti goout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
12: Proč se culíš?
13: Protože budeme krásný.
12: To už přece jsme.
13: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
12: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
13: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
14: Hon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
15: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
16: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
17: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass.

0: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
3: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: Citibanka.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Voliči v nadcházejících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští 4 roky. Největší pozornost se bude tradičně soustředit na Prahu a krajská města. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy přinejmenším napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory. Společné zadlužení Evropské unie rychle roste a na konci roku 2027 by mohlo dosáhnout 1 bilionu eur. Uvádí to Evropský účetní dvůr. Za růst mohou především programy a opatření schválené na podporu unijních ekonomik po pandemii COVID-19. Více bude stát i obsluha dluhu. No a hokejisté Pardubic otočili v lize mistrů zápas na ledě Bordeaux a po výhře 5-2 mají jistý postup do play-off. Úřadující český šampion prohrával ve Francii 0-2. David Tomášek ale v závěru druhé třetiny snížil a ve třetí části Dynamo přidalo další 4 branky.
0: Rock Radio. Počasí.

0: Zbude většinou oblačno, jedině slabý déšť, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D10 kolem 31. kilometru na trase Trutnov Praha je porouchané obytné vozidlo, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jdete, takhle mě opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
0: Tak, rockeři, máme chvilku po 13. hodině. Doufám, že jste všichni po obědě, že jste spokojení už. Tak si pustíme něco na slehnutí. Třeba Mick Jagger, Scorpions, anebo Citroni. Rock, rock, rock.
1: Rock Radio.

0: dohrává Mick Jagger, Lenny Kravitz, Good Gave Me Everything z roku 2020, to bych jim přidal tady 20 let. No a já nevím, jestli máte rádi, před chvilkou tady hráli Škorpíci, jestli máte rádi, tak v Němci chystají film právě o kapele Scorpions, bude se to jmenovat White of Change, takže se můžete už si to pomalu najít a jdou, myslím, v lednu nějakýho 28. ledna, to jde do kina, no, to fakt nemůžu už mluvit, dneska to bude špatný. Takže to jde do kina a můžete se podívat o této kapele z Německa, jak začínali a celý ten jejich životopis této skvělé kapely. Takže se na to můžete už pomalu kouknout, je tam na to, myslím, trailer, jsem se na něj koukal, práce hezky. Nějaký populární německý herec, co bude hrát frontmana kapely, takže na to mrkněte. A já vám pustím Billy Talent, Europe, anebo Seven.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži?
3: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrikář?
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Komín musí mít pořádný tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
6: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
12: vybrat dobrý materiál
13: a vybudovat náš domov.
14: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
15: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
16: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Co je? Funguj ty, křápe.
18: Já to musím dneska dodělat.
19: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
20: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
21: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
22: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
23: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
22: Více informací na rekbyty.cz.
23: Rekbyty, záruka kvality.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Dohrávaj Annihilator Phoenix Rising. Kdo jste se chystal dneska, anebo za dva dny, v sobotu na koncert Kabátu do Brna, tak si ještě chvilku počkáte, kluky z kola nějaká viróza, takže psali na své oficiální stránky, že to musí posunout, tak snad se brzo dočkáte, já si myslím, že kluci, až se dostanou do kupy, tak ono teďka to lítá, jak se změní furt to počasí, tak si myslím, podle mě nějaká chřipka nebo něco takového to bude, tak si myslím, že vám vyjdou stříc a co nejdřív vám to Brno vynahraděj. Ale já už mám nachystanýho Divokýho Billa a ten chystá teďka akustický koncerty a začínají právě v Hradci Králové, což je u nás kousek, kde pocházím já, a začínají 6.11., pak jedou o den později z Karlovy Vary, další týden Liberec, Gdyně, Šumperk, Budějovice a takhle z toho tam mají. Takže kdybyste chtěl vidět Divokýho Billa naživo a akusticky, viděl jsem nějakou ukázku, jak kluci hráli, vypadá to moc dobře, já se teda chystám, jsem se tady začal zařizovat stupenky, že bych se mrkl toho 6. Ono to je teda den před našima narozeninama našeho rádia, takže to bude taková rychlovka, půjdu se mrknout na koncert, spát a ráno do Zlína, takže takhle si to hezky pěkně spojím a udělám si pěkný dvoják. A já vám pustím další hudbu a nachystal jsem tady Motorhead, Overkill, Genesis, Pop Evil a ten Divoký Bill Malování.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, tyjo, nebyj ho! Nic tě neudělal!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
9: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi voda.cz.
12: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
13: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
12: Co?
13: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
12: Skla prostroje CZ.
13: Specialista na skla pro pracovní stroje.
14: Mají jen pěkné T-shirty, tělo vůn dodo, pinci bauzen, zjišťuje nyní na tělo kerenin sínsí a jinhán káhal.
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
16: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
17: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
15: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
18: www.projektantbudoucnosti.cz.
19: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
19: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
19: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
19: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
19: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
18: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Rock Radio. Co se děje?
20: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.
4: Rock Radio. Rock Radio.
21: Ahoj, tady je Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl a moc zdravím všechny posluchače Rock Radia. Ahoj.

0: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
1: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Češi chtějí bydlet ve vlastním, pořídit si ho je přitom v Česku nejtěžší z celé Evropské unie. Podle indexu prosperity a finančního zdraví je na něj potřeba více než 13 hrubých ročních platů. Necelá polovina lidí vydá na domácnost přes 30% čistých příjmů a jeden z 10 dokonce přes polovinu. Británie a Německo dnes oznámí nové partnerství v potírání sabotáží, kybernetických útoků a dalších hybridních hrozeb. Uvedla to v prohlášení britská vláda. V Berlíně dnes bude jednat britský premiér Andy Burnham s německým kancléřem Friedrichem Mercem. No a dvě předehrávky dnes načnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů, kteří mají za sebou nepřesvědčivý vstup do sezóny, změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se utkají Plzeň s Českými Budějovicemi.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno a ojediněle slabý déšť, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin.

0: Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Ulice Husová v Brně, nehoda osobního auta s nákladňákem. Je tam překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo jenom její části. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
1: Tak, rockeři, jdem do finální hodinky rockovýho porazu s Danem. Já jsem tady poslouchal zprávy od Davida. Říkal, že Češi chcou bydlet ve vlastním. On tam zapomněl dodat stanu, protože na nic jiného nedosáhnou. Tak dneska u Decathlonu bude narváno. Já teda ze svého platu, co jsem měl, kdyby mě měli vypočítat z toho gastra, tak se půjdu pojet do Hornbachu. Tam mají takový ty krásný dřevěný chatky na nářadí, tak si možná nějakou větší s takovou tou teráskou koupím. A my jdem dál k hudbě. Na zpátky. Nightwish, Halloween anebo Daniel Landa, Anička Malinová.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova, slyší

padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to vědí,

0: to byly Nightwish. No a včera tady byla velká událost v Praze, protože přijeli Deep Purple a byli v O2 aréně, tak jste si mohli tady s nima zaspívat Smoke on the Water anebo nový písničky z Alba Splet. Tak doufám, že jste někdo z našich posluchačů toho byli. A já mám ještě jednu novinku ze světa hudby, protože Steven Tyler trpěl zranění hrtanu, tak se vrací zpátky ke koncertování po 2 letech a oznámili to v Los Angeles, a to 29. října a 1. listopadu. A budou mít ty hosty a budou s nima vystupovat třeba Billy Idol, Slash nebo Tom Morello. Takže to bude zajímavý, těším se na to, pak se na to podívám, nějaký video, jestli bude z toho koncertu nebo nějaký záznam. Já mám Steve Natylera moc rád. A nám se blíží konec pomalu rokovýho vorazu, než přijdou kluci, než s nima budu předávat. Tak já vám ještě pusím nějakou hudbu, a nás čeká třeba Nickelback, Kabáti anebo Five Finger Dead Punch.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na
8: váš názor.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
18: Promění.
17: A v novou sukínku?
18: Promění.
17: A v paraplíčko?
18: Promění.
17: I na obal pro pastelky?
18: I v obal.
17: A v baťůžek?
18: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
19: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
17: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
18: Běž už.
19: Více na cestaodpadu.cz.
20: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
21: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
20: Informační služby?
21: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
20: Kavárna?
21: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
20: Salonek?
21: Správně, uhodlo si.
20: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
22: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
23: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
24: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
25: Motokeci Marcela Herbolta.
0: hubne nám to, hubne, po hříchu nemluvím o sobě, ale o počtu akcí, na které je možno ještě v letošním roce vyrazit, ale ze pár se jich ještě najde. Ty první dvě bych shrnul pod větu, už víte, co řeknete, až se jaro zeptá. Ti, kdož dorazí na nějakou tu burzu, zakoupí ti sobě náhradní díly, leštidla, nezbytné doplňky a podobně, budou moc říct, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém. Burzi máme o víkendu dvě, tu sobotní, tradičně na letišti Drahotuše u hranic na Moravě. Kmání bude, jak s oblibou říkám, foj jako všecko. V Drahotuších nezapomeňte na brzký začátek. Startuje se od 7 raní. Pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde. Klasické zavírání pro vás připravili třeba Vežďáře nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. V Jedovnicích v Moravském krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí v Jedáskách. Tam se startuje taktéž v 10. Kromě výšky se můžete těšit i na pokec v clubhouse Ice House v Lipovci. Ti tohle zavření krasových silnic pořádají.
1: Rock Radio. Motokeci.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, hlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Mráven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: a dohrávají Nickelback How You Remind Me z roku 2001. A nám už se blíží pomalu konec rokovýho Vorazu s Danem. Kluci za chvilku mě vystřídají, začne vám tady rokový dopoledne s Kubou a s Petrem. Já doufám, že přijdou oba, těžko říct. Ono to teďka máme takový šíznej na přeskáčku. Ten podzim je takovej tady jako je divoký, někdo je nemocný, někdo zas má koncerty, někdo zas má něco jiného. Takhle je to tady furt dokola. A já jsem předtím mluvil o Aerosmith, vám zahrou ke konci dnešního Vorazu, vás čeká Aerosmith Crazy, pak si zazpomínáme, dáme si Turbo, Chtěl jsem mít, a pak bude Bon Jovi. To byl rokový Voraz s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau a uslyšíme se až v pondělí.
1: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
1: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: banka.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.

0: Ale co pak?
1: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz, váš průvodce světem. Letuška.cz, víc než jen letenka.

0: prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
2: Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Cenové stropy na pohonné hmoty budou vyšší. Naftu budou moci zítra provozovatelé benzínek prodávat maximálně za 47 korun a 29 haléřů za litr, tedy o 6 haléřů dráž než dnes. U benzínu pak nejvyšší povolená cena vzroste o 24 haléřů na 46 korun a 31 haléřů za litr. Ministerstvo školství chystá razantní zásah proti segregaci romských dětí ve vzdělávání. Česko k tomu přistoupí pod hrozbou mnoha milionových sankcí. Rezort nyní připravuje plán, jehož součástí má být třeba lepší diagnostika v poradenských centrech, aby romští žáci nekončili zbytečně ve speciálních školách. V Karviné je možné dýchat mořský vzduch. V parku Boženy Němcové je totiž zatím ve zkušebním provozu otevřeno solankové inhalátorium. Město nyní zjišťuje, jak bude fungovat v běžných podmínkách. A víc o solance říká obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krotká.
2: Solanka se převáží v barelech na vodu. Ten barel má asi 1000 litrů. Karviná si pro začátek objednala 6 kubíků této solanky. Nevíme ještě odpařování, jak bude v návaznosti na počasí. Když je tepleji, odpařuje se voda více, takže vlastně to, kolik té solanky ve finále ale bude potřeba, zjistíme až v průběhu provozu inhalatoria.
1: V areálu také pokračuje oprava bývalé mléčnice a konírny. Ve Francii i dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovali odpadkovými kontejnery vstup do jednoho z pařížských liceí a policie proti nima použila slzný plyn. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio, počasí.
3: Vypadá to, že deště se bohužel dneska ještě nezbavíme, pořád v jižních Čechách a taky na východě Čech se nějaký ten dešť objeví a ve večerních hodinách, hlavně na západě. Teploty máme venku momentálně kolem 20 stupňů a večer to padne na 9. Zítra nás bude čekat polojasno po celé České republice, dešť maximálně jen na západě a teploty kolem 14 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se pojďme podívat, jaká je situace na cestách. Na silnici 15 v Jenčici je v sobě osobák s nákladňákem, díky bohu ale bez zranění. Na třídě Tomáše Bati ve Zlíně tam instalují akorát nový elektronický dopravní tabule, takže určitě počítejte s nějakým zdržením a mějte oči na štěpkách. V ulici Havlíčkova v Havlíčkově Brdě jsou v sobě tři osobáky a docela taky rostoucí kolona. A kolonu taky najdete v ulici Vídeňská v Praze, je tam neprůjezdný pruh, kvůli tomu, že tam akorát vyprošují jeřáb.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
3: Máme 15 hodin a skoro 3 minuty a rokový odpoledne právě teďko začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale vzhledem k tomu, že jsem tady včera nebyl já, tak dneska tady není ani Kuba. Takhle jsme se krásně vyměnili, každopádně samozřejmě mám pro vás nějaký lístky. Budeme se bavit o hudbě, budeme se bavit o tom, co vás čeká. Prostě rokový odpoledne, tak jak jste na něj zvyklí. Teďka už se rovnou pojďme dát nějakou muziku, ne? Já si myslím, že jo. Terapie vás čeká, Linkin Park se taky přijdou podívat. Simple Plan nám taky rozjedou. Ale proč si to nedat třeba s nějakýma Queenama, co? Another One Bites the Dust, rozjíždí tady to rokový odpoledne.

сверстая снег, а всех не лады помином, белых ценных.

0: Terapie a jejich pecka Až roztaje sníh právě teďka dohrála na Rock Radio v 15 hodin a 16 minut k tomu. Já si ale myslím, že teď je ten správný čas si rozdat nějaký lístky, co vy na to? Máme tady opět tady ten týden dva lístky na Harley. Rozdáváme na buď na 15.10. do Plzně, anebo na 16.10. do Ústí nad Orlicí. Takže rozhodně tady o ty lístky pište. Stačí akorát napsat na Facebook, tam si najděte stránky Rock Radia a do zpráv mi napište, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. A taky mi k tomu připište, na jaký ten termín chcete jít, jestli 15. nebo 16. a vaše telefonní číslo. Já vám tak za hodinku a půl zavolám jednomu z vás, který ode mě ty lístky dostane. Takže pořád je ještě šance se tak na ty koncerty dostat, tak ji rozhodně neprošvihněte a pište a pište. Ale teďka vám dám samozřejmě další muziku, ať se vám to celý píše líp, že jo? Čekaj vás Tři sestry, taky George Harrison nebo Blackstone Cherry, tak si je užijte.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dvo dvo, pěkně bảo证, zjišťují na dítěl kerem sínsí a jinhán káhal.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
9: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass

0: my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Foo Fighters a jejich pecka These Days nám právě teďka dojeli na Rokrádiu. Máme 15 hodin 37 minut k tomu. A já tady opět pročítám nějaký články a čtu jeden docela zajímavý. Vypadá to, že 50 let stačilo, protože Brian May vypadá, že už nechce se vrátit na koncertní pódia s Queenama, nebo ne, teda na koncertní pódia, spíš na turné. On tady totiž píše, že když jeli svoje minulý turné, který byl v roce 2024, The Rhapsody Tour, tak vlastně on přišel o několik dost důležitých momentů, který mohl strávit se svojí rodinou. Jako třeba smrt blízkého člověka a on prostě nemohl z toho turné odjet. A jeho to nějak dost velice zasáhlo a vlastně si jako říkal, že těch 50 let toho prošvihávání všech tady těch věcí už asi fakt stačilo a že už prostě na to turné nepojede. Jako asi se mu nemůžeme divit na jednu stranu, protože jestli toho opravdu prošvih tolika, komu by se nám to asi líbilo, že jo. Ale jako nemusíme být úplně smutný, protože to vypadá, že Queeni i společně s Adamem Lambertem se možná na ty koncertní pódia vrátí, ale vypadá to, že to bude asi v tom Las Vegaském Sphéru, což znamená, že v takovým tom obrovském sále s těma obrovskou LED obrazovkou. Ale ještě si na to budeme muset chvilku počkat, protože Brian May je docela dost proti AI a proti datovým centrům, takže říkal, že do toho půjde, až to bude moct jít udělat bez toho vlastně. Takže si ještě na to nějakou dobu budeme muset počkat, ale každopádně na co nemusíte čekat vůbec, tak je další muzika tady. Red Hoti, Sabaton a nebo taky Aleš Brichta už za chvilku tady na Rock Radio.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
9: Informační služby?
10: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
9: Kavárna?
10: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
9: Salonek?
10: Správně, uhodlo si.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
11: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
12: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
14: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
13: Co?
14: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
13: Skla prostroje CZ.
14: Specialista na skla pro pracovní stroje.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
17: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
18: Rock Radio, co se děje?
19: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta, tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu ocení.

0: Bundesbanka.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
4: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko poslalo do Bruselu odpověď k Babišovu možnému střetu zájmů. Potvrdila to mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. Odpověď podle ní obsahuje popis toho, jakým způsobem české úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. V ostravském městském obvodu Poruba se objevily chybné hlasovací lístky. Některým voličům byl místo správného lístku omylem doručen hlasovací lístek pro jiný městský obvod. Radnice proto vyzvala obyvatele, aby si své hlasovací lístky zkontrolovali. Volby začnou už zítra ve 14:00. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence z Rovenska na Semilsku. Tělíčko našli v polovině září v kontejneru. Ženu, která je ve vazbě, už policie obvinila z vraždy, hrozí až 20 let vězení anebo výjimečný trest. Policie kvůli hledání matky dítěte využila plošnou analýzu DNA u žen. Povinné ručení se vyplatí čas od času si zkontrolovat. Kdo smlouvu několik let neporovnával s aktuálními nabídkami, může zbytečně přeplácet i tisíce korun. Na co si dát při změně pojištění pozor, prozradí Martin Týnel z Kalkulátor.cz.
5: Při porovnání nestačí sledovat pouze konečnou částku. Levnější smlouva nemusí být výhodnější, pokud nabízí nižší limity, omezenou asistenci nebo vysokou spoluúčast u připojištění. Smyslem pravidelné kontroly je zjistit, zda řidič za své peníze dostává odpovídající rozsah ochrany.
4: Nejvhodnější chvílí pro porovnávání období před výročím pojistné smlouvy. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
6: Rock Radio. Počasí.
7: Ze západu se na nás žene opravdu neskutečný mrak, na západě už to začíná pomalu a bude se to půjde to i přes celý střední Čechy a možná to dojde i na Moravu, takže rozhodně dneska večer počítejte s dost velkým deštěm. Teploty máme venku momentálně kolem 20 stupňů a večer to padne asi na 8 nebo 9 stupňů. Zítra by nás mělo čekat polojasno po celé České republice, deště maximálně na západě, jinak nikde jinde a teploty kolem 14.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
7: Dejte si pozor, v ulici Na Poříčí v Praze jsou tam v sobě dva autobusy, díky bohu, ale bez ranění. Na D6 na 83. kilometru směrem na Vary je v sobě osobák s nákladňákem. Tam samozřejmě můžete počítat s kolonou. V ulici Rokytnice ve Vsetíně je v sobě nákladňák s osobákem a bohužel se zraněním. Ten osobák je dokonce příkopu, tak se ideálně tady té ulici úplně vyhněte. A taky se vyhněte určitě D1 a jímu dvoustýmu druhýmu kilometru směrem na Polsko. Kolony, kolony a kolony. Vypadá tam naprosto šíleně, tak seďte o něco dřív.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
3: Rock Radio. Rockový odpoledne.
7: 16 hodin a přesně 4 minuty k tomu rokový odpoledne najíždí do svojí druhé hodinky a já vám opět musím připomenout, že vám dneska rozdávám dva lístky na Harley, buď 15.10. Plzeň nebo 16.10. Ústí nad Orlicí, tak mi pište na Facebook, vy co o ně máte zájem. Teď už ale samozřejmě naservíruju další muziku, čeká vás YouTube, taky Powerwolf, ale teďka by se to mohlo začít trošičku tak jako v klídečku, co vy na tom. Otevřeme oči s vanastovejma věcma, jo?

0: UFO a jejich Doktor Doktor právě teďka dojíždí na rádiu 16:18, vlastně už 19 k tomu. No a mě samozřejmě zajímá jedna dost důležitá věc, a to je to, jestli jste někdo včera byl v O2 Areně. Byl tam totiž samozřejmě docela dost velký koncert, Deep Purple se za náma přijeli sem do Česka podívat. A jak tak čtu články z toho koncertu, tak to vypadá, že to byla docela dost velká jízda. Prej si ani jako Ian Gillan nehrál prostě na nic, jakože ten řezák ještě zaspívá, tak jak ho zpíval prostě v 70, ale normálně prostě i tak měl ten hezky plný široký hlas. Byla to prej prostě jízda jako prase. Úžasný koncert, takže mě hrozně zajímalo, jestli tam někdo z vás byl, abyste mi když tak dali hnedka informace z první ruky, takže mi to když tak klidně napište do zpráv na Facebooku. Já vám zatím pustím další muziku, co vy na to, ať se vám to píše trošičku celý líp. Ballad for my Valentine, Kisáci nebo Krejsen, tohle vás všechno čeká za chvilku.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
16: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5 000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rockového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Ballet for my Valentine, jejich pecka Hearts Burst into Fire právě teďka dojíždí na rádiu a já si myslím, že už je na čase se rozdat nějaký lístky. Jméno výherce už mám, takže se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už tady všichni uslyšíme, jo?
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
5: Salonky.
6: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
5: Úklid.
6: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
5: Ha, kuchař.
6: Správně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Bezbanka.
1: Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: Kompresory.vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Po malých chvilce jsem zpátky, ale bohužel jsem tady pořád sám. Lístky ode mě dneska dostala Kamča, ale bohužel ty si tady s náma nemohla chvilinku pokecat, protože je zrovna v práci a nemůže jen tak z práce odeběhnout, což samozřejmě chápeme, ale i tak je od nás samozřejmě dostává ty lístky. Prý na ten koncert půjde s přítelem, že to prý ještě ke všemu budu mít jako k výročí, jo, takže si myslím, že to je úplně ten pravý člověk, komu tady ty lístky na Harley dát. A vám ostatním, kterým to dneska nevyšlo, tak si z toho vůbec nic nedělejte, protože ještě zítra pořád ty lístky budu rozdávat, takže rozhodně. My zkuste napsat třeba zítra a třeba ty lístky pro vás budu mít. Teďka už se dáme ale nějakou další muziku, co vy na to?
8: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
7: Čeká vás vypsaná fixa, taky Amarant s jejich peckou Amarantín, ale teďka už se tady pojednou rozjíždí Rammsteini. Links 2 Drive 4. Jedem.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla prostroje.cz.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov.
9: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz

0: Ukázal to průzkum, podle kterého kominíci při kontrolách technických stavů komínu loni odhalili tisíce závad, které mohly způsobit požár anebo otravu komínu loni odhalili tisíce závad, které mohly způsobit požár anebo otravu oxidem uhelná. Záchrana vzácných škeblí na Slapské přehradě pokračuje dobrovolní na tým.
1: Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.

0: Vypadá to, že...
1: Hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Vypadá to, že těm přeháňkám se...
2: Rock Radio. Počasí.
0: Vypadá to, že těm přeháňkám se dneska opravdu nevy...
2: Radio. Počasí.
0: Vypadá to, že těm přeháňkám se dneska opravdu nevyhneme vůbec nikde...
2: Počasí.
0: Vypadá to, že těm přeháňkám se dneska opravdu nevyhneme vůbec nikde po celé České republice. Vypadá to, že těm přeháňkám se dneska opravdu nevyhneme vůbec nikde po celé České republice. Retro na nás ze západu. Vypadá to, že těm přeháňkám se dneska opravdu nevyhneme vůbec nikde po celé České republice. Retro na nás. Kam se dneska opravdu nevyhneme vůbec nikde po celé České republice. Retro na nás ze západu a s přibývajícími večerními hodů nevyhneme vůbec nikde po celé České republice. Retro na nás ze západu a s přibývajícími večerními vůbec nikde po celé České republice. Retro na nás ze západu a s přibývajícími večerními hodinami. To celé České republice. Retro na nás ze západu a s přibývajícími večerními hodinami, to bude akorát horší. Na nás ze západu a s přibývajícími večerními hodinami, to bude akorát horší a horší. Každopádně teploty padu a s přibývajícími večerními hodinami, to bude akorát horší a horší. Každopádně teploty venčími večerními hodinami, to bude akorát horší a horší. Každopádně teploty venku momentálně k nami, to bude akorát horší a horší. Každopádně teploty venku momentálně kolem 20 stupňů, večer nám to padne akorát horší a horší. Každopádně teploty venku momentálně kolem 20 stupňů, večer nám to padne asi na 8 a horší. Každopádně teploty venku momentálně kolem 20 stupňů, večer nám to padne. Každopádně teploty venku momentálně kolem 20 stupňů, večer nám to padne asi na 8 až 9 stupňů. Teploty venku momentálně kolem 20 stupňů, večer nám to padne asi na 8 až 9 stupňů. Zítra by nás mělo čekat 20 stupňů, večer nám to padne asi na 8 až 9 stupňů. Zítra by nás mělo čekat polojasno, večer nám to padne asi na 8 až 9 stupňů. Zítra by nás mělo čekat polojasno po celé České republice na asi na 8 až 9 stupňů. Zítra by nás mělo čekat polojasno po celé České republice, možná akorát až 9 stupňů. Zítra by nás mělo čekat polojasno po celé České republice, možná akorát na západě. Zítra by nás mělo čekat polojasno po celé České republice, možná akorát na západě. By nás mělo čekat polojasno po celé České republice, možná akorát na západě. By nějakých těch pár kapek mohlo spadnout po celé České republice, možná akorát na západě. By nějakých těch pár kapek mohlo spadnout, ale každopádně akorát na západě. By nějakých těch pár kapek mohlo spadnout. Ale každopádně teploty zítra by nějakých těch pár kapek mohlo spadnout, ale každopádně teploty zítra kolem 14 stupňů. Nějakých těch pár kapek mohlo spadnout, ale každopádně teploty zítra kolem 14 stupňů. Kapek mohlo spadnout, ale každopádně teploty zítra kolem 14 stupňů. Ale každopádně teploty zítra kolem 14 stupňů.
2: Ať už je teploty zítra kolem 14 stupňů. Ať už prší nebo paří
0: 14 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušný
0: pňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání star slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Každého počasí.
3: Rock Radio. Doprava.
2: Rock Radio.
3: Doprava.
0: Ještě se podíváme.
2: Rock Radio.
3: Doprava.
0: Ještě se podíváme, co nám teď deště dělají se.
2: Rock Radio.
3: Doprava.
0: Ještě se podíváme, co nám teď deště dělají se cestama v ulicích.
2: Radio.
3: Doprava.
0: Ještě se podíváme, co nám teď deště dělají se cestama v ulici Ječná v Praze.
3: Doprava.
0: Ještě se podíváme, co nám teď deště dělají se cestama v ulici Ječná v Praze, je docela dost velká kolona. Ještě se podíváme, co nám teď deště dělají se cestama v ulici Ječná v Praze, je docela dost velká kolona kvůli odstavenému. Podíváme, co nám teď deště dělají se cestama v ulici.

0: ulici Ječná v Praze je docela dost velká kolona kvůli odstavenému autobusu. Dejte si na to. Ještě dělej se stama. V ulici Ječná v Praze je docela dost velká kolona kvůli odstavenému autobusu. Dejte si na to. V ulici Ječná v Praze je docela dost velká kolona kvůli odstavenému autobusu. Dejte si na to pozor. Ječná v Praze je docela dost velká kolona kvůli odstavenému autobusu. Dejte si na to pozor. V ulici Bělohorská je docela dost velká kolona kvůli odstavenému autobusu. Dejte si na to pozor. V ulici Bělohorská je docela velká kolona kvůli odstavenému autobusu. Dejte si na to pozor. V ulici Bělohorská v Brně hromad odstavenému autobusu, dejte si na to pozor. V ulici Bělohorská v Brně hromadná nehoda, dejte si na to pozor. V ulici Bělohorská v Brně hromadná nehoda třech osobáků, tam můžete taky počítat. V ulici Bělohorská v Brně hromadná nehoda třech osobáků, tam můžete taky počítat. Bělohorská v Brně hromadná nehoda třech osobáků, tam můžete taky počítat se zdržením. V ulici Milady Horní Brně hromadná nehoda třech osobáků, tam můžete taky počítat se zdržením. V ulici Milady Horákov třech osobáků, tam můžete taky počítat se zdržením. V ulici Milady Horákové v Liberci jsou sobě dva osobáky, tam můžete taky počítat se zdržením. V ulici Milady Horákové v Liberci jsou sobě dva osobáky a je tam docela počítat se zdržením. V ulici Milady Horákové v Liberci jsou sobě dva osobáky a je tam docela dost velký bordel. V ulici Milady Horákové v Liberci jsou sobě dva osobáky a je tam docela dost velký bordel na vozovce. V ulici Milady Horákové v Liberci jsou sobě dva osobáky a je tam docela dost velký bordel na vozovce. Horákové v Liberci jsou sobě dva osobáky a je tam docela dost velký bordel na vozovce. Prej je to ještě průjezdný, ale i tak jsou sobě dva osobáky a je tam docela dost velký bordel na vozovce. Prej je to ještě průjezdný, ale i tak osobáky a je tam docela dost velký bordel na vozovce. Prej je to ještě průjezdný, ale i tak oči na šťopkách. Tam docela dost velký bordel na vozovce. Prej je to ještě průjezdný, ale i tak oči na šťopkách. A nakonec snad bordel na vozovce. Prej je to ještě průjezdný, ale i tak oči na šťopkách. A nakonec snad D11. Prej je to ještě průjezdný, ale i tak oči na šťopkách. A nakonec snad D11 na 58 km ještě průjezdný, ale i tak oči na šťopkách. A nakonec snad D11 na 58 km směrem tak oči na šťopkách. A nakonec na D11 na 58 km směrem z Prahy kách. A nakonec na D11 na 58 km směrem z Prahy je neprůjezdný levý jízdní pruh. Na D11 na 58 km směrem z Prahy je neprůjezdný levý jízdní pruh. Kvůli srážce na 58 km směrem z Prahy je neprůjezdný levý jízdní pruh. Kvůli srážce dvou osobáků, takže tam můžeme 8 km směrem z Prahy je neprůjezdný levý jízdní pruh. Kvůli srážce dvou osobáků, takže tam můžete taky je neprůjezdný levý jízdní pruh. Kvůli srážce dvou osobáků, takže tam můžete taky počítat s nějakou bezdej levé jízdní pruh. Kvůli srážce dvou osobáků, takže tam můžete taky počítat s nějakou mírnou kolonou. Pruh kvůli srážce dvou osobáků, takže tam můžete taky počítat s nějakou mírnou kolonou. Dvou osobáků, takže tam můžete taky počítat s nějakou mírnou kolonou. Takže tam můžete taky počítat s nějakou mírnou kolonou.
1: Hledáte
0: taky počítat s nějakou mírnou kolonou.
1: Hledáte radost z jízdy?
0: Mírnou kolonou.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicí. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o váš Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše B Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše B Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. O vás i vaše BMW. I vaše BMW.
2: Rock Radio. Rockový. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: Sedna.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 17 hodin a skoro.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 17 hodin a skoro 3 minuty k tomu.
2: Radio. Rockový

0: odpoledne.
1: 17 hodin a skoro 3 minuty k tomu rokový...
0: Jo, rokový odpoledne.
1: 17 hodin a skoro 3 minuty k tomu rokový odpoledne.
0: Odpoledne.
1: 17 hodin a skoro 3 minuty k tomu rokový odpoledne právě naježdí do svojí třetí hodiny. 17 hodin a skoro 3 minuty k tomu rokový odpoledne právě naježdí do svojí třetí hodinky. 17 hodin a skoro 3 minuty k tomu rokový odpoledne právě naježdí do svojí třetí hodinky. Dneska teda jenom se mnou spadá 3 minuty k tomu rokový odpoledne právě naježdí do svojí třetí hodinky. Dneska rokový odpoledne právě naježdí do svojí třetí hodinky. Dneska teda jenom se mnou s Petrem, Kuba tady dneska bohužel není. Právě naježdí do svojí třetí hodinky. Dneska teda jenom se mnou s Petrem, Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak naježdí do svojí třetí hodinky. Dneska teda jenom se mnou s Petrem, Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak si udělám dinky. Dneska teda jenom se mnou s Petrem, Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak si uděláme svátek o páté. Dneska to jenom se mnou s Petrem, Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak si uděláme svátek o páté. Dneska totiž slaví svátek. Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak si uděláme svátek o páté. Dneska totiž slaví svátek Věra. Bohužel není, ale i tak si uděláme svátek o páté. Dneska totiž slaví svátek Věra, ale i tak si uděláme svátek o páté. Dneska totiž slaví svátek Věra. Takže všem Věrkám děláme svátek o páté, dneska totiž slaví svátek Věra. Takže všem Věrkám o páté, dneska totiž slaví svátek Věra. Takže všem Věrkám přeju všechno nejlepší, totiž slaví svátek Věra. Takže všem Věrkám přeju všechno nejlepší k jejich svátku a doufám, že svátek Věra. Takže všem Věrkám přeju všechno nejlepší k jejich svátku a doufám, že tady takže všem Věrkám přeju všechno nejlepší k jejich svátku a doufám, že tady ten další výběr všem Věrkám přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten další výběr té muziky přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten další výběr té muziky bude právě přesně něco nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten další výběr té muziky bude právě přesně něco pro ně k jejich svátku. A doufám, že tady ten další výběr té muziky bude právě přesně něco pro ně. Čeká je to děku. A doufám, že tady ten další výběr té muziky bude právě přesně něco pro ně. Čeká je totiž Def Leppard, tady ten další výběr té muziky bude právě přesně něco pro ně. Čeká je totiž Def Leppard, přijdou taky výběr té muziky bude právě přesně něco pro ně. Čeká je totiž Def Leppard, přijdou taky sto bude právě přesně něco pro ně. Čeká je totiž Def Leppard, přijdou taky stouně něco pro ně. Čeká je totiž Def Leppard, přijdou taky stouní z jejich peckou Angry. Vene. Čeká je totiž Def Leppard, přijdou taky stouní z jejich peckou Angry. Van Halen se snaží totiž Def Leppard, přijdou taky stouní z jejich peckou Angry. Van Halen se snaží na nás taky přijdou taky stouní z jejich peckou Angry. Van Halen se snad na nás taky podívají z jejich peckou. Přijdou taky stouní z jejich peckou Angry. Van Halen se snad na nás taky podívají z jejich peckou Jump, ale teďka bys peckou Angry. Van Halen se snad na nás taky podívají z jejich peckou Jump, ale teďka bysme si mohli dát nějaký skar. Van Halen se snad na nás taky podívají z jejich peckou Jump, ale teďka bysme si mohli dát nějaký skarpy. Co vy na to? Snad na nás taky podívají z jejich peckou Jump, ale teďka bysme si mohli dát nějaký skarpy. Co vy na to? Milion dívají z jejich peckou Jump, ale teďka bysme si mohli dát nějaký skarpy. Co vy na to? Milion důvodů z minulého roku, ale teďka bychom si mohli dát nějaký skarpy, co vy na to? Milion důvodů z minulého roku, bychom si mohli dát nějaký skarpy, co vy na to? Milion důvodů z minulého roku, tak si to pojďte užít. Co vy na to? Milion důvodů z minulého roku, tak si to pojďte užít. Milion důvodů z minulého roku, tak si to pojďte užít. Milion důvodů z minulého roku, tak si to pojďte užít. Z minulého roku, tak si to pojďte užít.

Рок. Рок-радио.

0: Zjistíte, kladit jaký, ale můžete mrknout na naše socky a tam zjistíte, který ty kapely to budou v takovém plakátu, to tam můžete mrknout na naše socky a tam zjistíte, který ty kapely to budou v takovém plakátu, to tam možná vše socky a tam zjistíte, který ty kapely to budou v takovém plakátu, to tam možná budete moc nějak najít. Zjistíte, který ty kapely to budou v takovém plakátu, to tam možná budete moc nějak najít. Který ty kapely to budou v takovém plakátu, to tam možná budete moc nějak najít. Když se ale podíváte na naše socky nebo v takovém plakátu, to tam možná budete moc nějak najít. Když se ale podíváte na naše socky nebo taky do tam možná budete moc nějak najít. Když se ale podíváte na naše socky nebo taky do slušný party na našich stránkách moc nějak najít. Když se ale podíváte na naše socky nebo taky do slušný party na našich stránkách rokovýradio.cz. Když se ale podíváte na naše socky nebo taky do slušný party na našich stránkách rokovýradio.cz. Podíváte na naše socky nebo taky do slušný party na našich stránkách rokovýradio.cz. Tak tam naše socky nebo taky do slušný party na našich stránkách rokovýradio.cz. Tak tam taky do slušný party na našich stránkách rokovýradio.cz. Tak tam taky zjistíte, že už bude party na našich stránkách rokovýradio.cz. Tak tam taky zjistíte, že v stránkách rokovýradio.cz. Tak tam taky zjistíte, že už budeme 9. listopadu rádio.cz. Tak tam taky zjistíte, že už budeme 9. listopadu dávat CZ. Tak tam taky zjistíte, že už budeme 9. listopadu dávat oficiálně do prodeje. Tak tam taky zjistíte, že už budeme 9. listopadu dávat oficiálně do prodeje naše kalendáře. Že už budeme 9. listopadu dávat oficiálně do prodeje naše kalendáře. Jak slušnej rok. Že už budeme 9. listopadu dávat oficiálně do prodeje naše kalendáře. Jak slušnej rok. Jer, tak i slušnej 9. listopadu dávat oficiálně do prodeje naše kalendáře. Jak slušnej rok. Jer, tak i slušná dávat oficiálně do prodeje naše kalendáře. Jak slušnej rok. Jer, tak i slušná rockerka oficiálně do prodeje naše kalendáře. Jak slušnej rocker, tak i slušná rockerka. No takže je naše kalendáře. Jak slušnej rocker, tak i slušná rockerka. No takže se tam na to můžete podívat. Jak slušnej rocker, tak i slušná rockerka. No takže se tam na to můžete podívat třeba na videa z toho, jak rocker, tak i slušná rockerka. No takže se tam na to můžete podívat třeba na videa z toho, jak se to fotilo a tak slušná rockerka. No takže se tam na to můžete podívat třeba na videa z toho, jak se to fotilo a taky jaký. No takže se tam na to můžete podívat třeba na videa z toho, jak se to fotilo a taky jaký slavný český muzikant. Na to můžete podívat třeba na videa z toho, jak se to fotilo a taky jaký slavný český muzikanty a hudebníky. Třeba na videa z toho, jak se to fotilo a taky jaký slavný český muzikanty a hudebníky tam právě. Videa z toho, jak se to fotilo a taky jaký slavný český muzikanty a hudebníky tam právě v tom, jak se to fotilo a taky jaký slavný český muzikanty a hudebníky tam právě v tom kalendáři slušný. A taky jaký slavný český muzikanty a hudebníky tam právě v tom kalendáři slušný rocker máme. Slavný český muzikanty a hudebníky tam právě v tom kalendáři slušný rocker máme. Takže na to klidně můžete mrknout kanty a hudebníky tam právě v tom kalendáři slušný rocker máme. Takže na to klidně můžete mrknout na stránkách je tam právě v tom kalendáři slušný rocker máme. Takže na to klidně můžete mrknout na stránkách rokovýradio.cz kalendáři slušný rocker máme. Takže na to klidně můžete mrknout na stránkách rokovýradio.cz a budeme rocker máme. Takže na to klidně můžete mrknout na stránkách rokovýradio.cz. Takže na to klidně můžete mrknout na stránkách rokovýradio.cz a budeme se na vás moc těšit toho 7. hry. Mrknout na stránkách rokovýradio.cz a budeme se na vás moc těšit toho 7.11. rokovýradio.cz a budeme se na vás moc těšit toho 7.11. na našich 18.cz a budeme se na vás moc těšit toho 7.11. na našich 18. narozeninách a budeme se na vás moc těšit toho 7.11. na našich 18. narozeninách ve Zlíně. Budeme se na vás moc těšit toho 7.11. na našich 18. narozeninách ve Zlíně. Je toho 7.11. na našich 18. narozeninách ve Zlíně. Padají našich 18. narozeninách ve Zlíně.
1: Padají vám vlasy. Vrať
0: 18. narozeninách ve Zlíně.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder.
0: Nějak ve Zlíně.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofe. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit děr. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému. Kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Šampon pomáhá posilovat vlasové.

0: Vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Dopingovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
1: Teďka už se ale vrhneme na další muziku, budou
0: doping pro vaše vlasy.
1: Teďka už se ale vrhneme na další muziku, budou Amorphis,
0: vaše vlasy.
1: Teďka už se ale vrhneme na další muziku, budou Amorphis. Teďka už se ale vrhneme na další muziku, budou Amorphis, budou taky Manowar, přijdou taky Teďka už se ale vrhneme na další muziku, budou Amorphis, budou taky Manowar, přijdou taky Slade a jejich pecka Majo. Se ale vrhneme na další muziku, budou Amorphis, budou taky Manowar, přijdou taky Slade a jejich pecka Majo, my babi. Budou Amorphis, budou taky Manowar, přijdou taky Slade a jejich pecka Majo, my babi. Doufám, že to posloucháš. Budou taky Manowar, přijdou taky Slade a jejich pecka Majo, my babi. Doufám, že to posloucháš. Ale jako první si dáme Inek. Přijdou taky Slade a jejich pecka Majo, my babi. Doufám, že to posloucháš, ale jako první si dáme Iné kafe. Slade a jejich pecka Majo Maj, babi, doufám, že to posloucháš, ale jako první si dáme Iné kafe a jejich růžová záhrada. Jejich pecka Majo Maj, babi, doufám, že to posloucháš, ale jako první si dáme Iné kafe a jejich růžová záhrada. Babi, doufám, že to posloucháš, ale jako první si dáme Iné kafe a jejich růžová záhrada. To posloucháš, ale jako první si dáme Iné kafe a jejich růžová záhrada. Ale jako první si dáme Iné kafe a jejich růžová záhrada. Ní si dáme Iné kafe a jejich růžová zahrada. Kafe a jejich růžová zahrada. Růžová zahrada.
2: Z nabídky se z nabídky 7 dní z nabídky 7 dní Peugeot se nedá z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Tichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmíte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5000 těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 000. 7008. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Pro svůj nový Peugeot.
2: 35 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k do
2: 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanské.
2: Dní Peugeot. Právě teď.
3: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr.
2: Právě teď.
3: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned. Svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
4: To je Domanský.
3: Auto kupujte. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
4: To je Domanský.
3: Auto kupujte až s nabídkou. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
4: To je Domanský.
3: Auto kupujte až s nabídkou skladem i hned k odběru.
4: To je Domanský.
3: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
4: To je Domanský.
3: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
5: Drby z ohrad a
3: auto kupujte až s nabídkou od Domanského.

Def Leppard a jejich pecka. Def Leppard a jejich pecka Two Steps. Def Leppard a jejich pecka Two Steps. Def Leppard a jejich pecka Two Steps Behind nám právě teďka. Def Leppard a jejich pecka Two Steps Behind nám právě teďka dojela na rok. Def Leppard a jejich pecka Two Steps Behind nám právě teďka dojela na rok rádiu. Mám Def Leppard a jejich pecka Two Steps Behind nám právě teďka dojela na rok rádiu. Máme 17 hodin 17 minut a jejich pecka Two Steps Behind nám právě teďka dojela na rok rádiu. Máme 17 hodin 17 minut k tomu Steps Behind nám právě teďka dojela na rok rádiu. Máme 17 hodin 17 minut k tomu. No a já vám samozřejmě právě teďka dojela na rok rádiu. Máme 17 hodin 17 minut k tomu. No a já vám samozřejmě musím k rádiu. Máme 17 hodin 17 minut k tomu. No a já vám samozřejmě musím, kamarádi, něco připomenout. 17 hodin 17 minut k tomu. No a já vám samozřejmě musím, kamarádi, něco připomenout, že jo. 7.11 minut k tomu. No a já vám samozřejmě musím, kamarádi, něco připomenout, že jo. 7.11. No a já vám samozřejmě musím, kamarádi, něco připomenout, že jo. 7.11. se dějou narozeniny rok rádia. A já vám samozřejmě musím, kamarádi, něco připomenout, že jo. 7.11. se dějou narozeniny rok mě musím, kamarádi, něco připomenout, že jo. 7.11. se dějou narozeniny rok rádia. Vezli něco připomenout, že jo. 7.11. se dějou narozeniny rok rádia. A ve Zlíně ve sportovní hale 7.11. se dějou narozeniny rok rádia ve Zlíně ve sportovní hale Datart. 11. se dějou narozeniny rok rádia ve Zlíně ve sportovní hale Datart. Takže narozeniny rok rádia ve Zlíně ve sportovní hale Datart. Takže já moc doufám, že u toho tam budete s námi rok rádia ve Zlíně ve sportovní hale Datart. Takže já moc doufám, že u toho ve Zlíně ve sportovní hale Datart. Takže já moc doufám, že u toho tam budete s náma, budou tam tři český kapelně ve sportovní hale Datart. Takže já moc doufám, že u toho tam budete s náma, budou tam tři český kapely Hale Datart. Takže já moc doufám, že u toho tam budete s náma, budou tam tři český kapely, který znáte tady z tam budete s náma, budou tam tři český kapely, který znáte tady z vysílání Rock Rádia. Moc dobře tam tři český kapely, který znáte tady z vysílání Rock Rádia. Moc dobře znáte, nemůžu vám pro kapely, který znáte tady z vysílání Rock Rádia. Moc dobře znáte, nemůžu vám prozradit jaký, znáte tady z vysílání Rock Rádia. Moc dobře znáte, nemůžu vám prozradit jaký. Ale můžete vysílání Rock Rádia moc dobře znáte, nemůžu vám prozradit jaký, ale můžete mrknout na naše socky a tam Rock Rádia moc dobře znáte, nemůžu vám prozradit jaký, ale můžete mrknout na naše socky a moc dobře znáte, nemůžu vám prozradit jaký, ale můžete mrknout na naše socky a tam zjistíte, který ty kapely znáte, nemůžu vám prozradit jaký, ale můžete mrknout na naše socky a tam zjistíte.

0: Drbis ohrad a výběhu Zooparku. Drbis ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů. Z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je.
0: U Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě...
0: Parku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se...
0: Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi...
0: Se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně... Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu z boku, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu z boku z úst se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu z boku z fotit úplně každý. Ze předu z boku s úsměvem i bez každý. Ze předu z boku s úsměvem i bez. Já stojím koukám. Ze předu z boku s úsměvem i bez. Já stojím koukám a dělám. Jdu z boku s úsměvem i bez. Já stojím koukám a dělám, že je to náhod. Úsměvem i bez. Já stojím koukám a dělám, že je to náhod. I bez. Já stojím koukám a dělám, že je to náhoda. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme... Stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě... A dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme spolu... Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný... Charisma. Přijeďte. Dáme společný selfie.
0: Zoopark.
1: Přijďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín.
1: Přijďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín.
1: Dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy
1: a společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Když uvidí...
0: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Když uvidíte Al...
0: Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Když uvidíte Albert...
0: Hodně blízko u zvířat.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné
0: u zvířat.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. U nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olivice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr, 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 20,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. I olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert na litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.95,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9. 30.9.
3: Mají jen pěkné T-shirt.

0: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。只需要您的几条个人信息和银行卡号。只需要您的几条个人信息和银行卡号。几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahé značky.
0: 信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský.
0: 银行卡号。
1: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský.
0: 卡号。
1: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám. Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Bez potisku CZ.
2: A co vaše úspory v penzíku
1: CZ?
2: A co vaše úspory v penzíku vydělávají? A co vaše úspory v penzíku vydělávají? A co vaše úspory v penzíku vydělávají? Nebo jen... A co vaše úspory v penzíku vydělávají? Nebo jen... Vaše úspory v penzíku vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzí...
2: v penzíku vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko...
2: Penzíku vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě...
2: Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď.
2: Nebo jenom spí.
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN na I. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří n. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3. Růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na N. Špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNC. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNCZ. 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNCZ. NN. Na za převod pouze v říjnu. Více na NNCZ. NN. Na vás záleží. Pouze v říjnu. Více na NNCZ. NN. Na vás záleží. Tak více na NNCZ. NN. Na vás záleží.
4: Tak děti, zítra je
2: CZ. NN. Na vás záleží.
4: Tak děti, zítra je taky den.
2: NN. Na vás záleží.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už
2: na vás záleží.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a sp...
2: záleží.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevíš.

0: Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Bez kempu můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Tak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Bez kempu. www.bezkempu.cz.
1: Mám jen desku.
0: www.bezkempu.cz.
1: Mám jen
0: www.bezkempu.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co...
0: CZ.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je...
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je... V noci díky nám letadla...
1: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je... V noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát...
1: Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je... V noci díky nám letadla přesně ví, kam...
1: Jdeme na to?
2: První nápověda je... V noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: První nápověda je... V noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolá v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži,
2: kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí.
1: Letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrik.
2: Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrika.
2: Zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrika.
2: Jo.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrika.
2: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrika.
2: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete.
2: Elektrika. Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
2: Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Profi voda. Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Profi voda. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Profi voda. Na práci na letišti.cz.

0: Cenu?
1: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých vragy.
0: Per cenu?
1: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 koliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé to. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou. Najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Aučí nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikátých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Rokraní prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Rock Radio Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Rock Radio a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Rock Radio. Autonord.cz. Rock Radio. CZ.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádik od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rok i FM nebo na radia.cz. Rok rádio nebo na radia.cz. Rok rádio radia.cz. Rok rádio CZ.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mami, já mám řidičák.
0: Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mami, já mám řidičák.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme.
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili.
0: Voda.cz.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil.
1: Čak.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil.
2: Už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
2: Víme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
2: Ať řešíte, jezdili jsme.
3: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
4: Ať řešíte jakékoliv auto.
3: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
4: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord ne.
3: Lehce jetý za super cenu.
4: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete
3: ty za super

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

a my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Sunová deska Škvorů na hraně a my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Deska Škvorů na hraně a my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Fů na hraně a my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový jít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční. Vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde se i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličce. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chuda. Z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října u Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na rohor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu a v novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu a v 9 večer vaně ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu a v 9 večer vám desku 15. října celý den na Rock Rádiu a v 9 večer vám desku pustíme celou a celý den na Rock Rádiu a v 9 večer vám desku pustíme celou. Den na Rock Rádiu a v 9 večer vám desku pustíme celou. Rádiu a v 9 večer vám desku pustíme celou. 9 večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou.

Ve čtvrtek 15. října. Ve čtvrtek 15. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů na hraně. 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů na hraně. A my si tu spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů na hraně. A my si tuhle událost světa z Brusu nová deska Škvorů na hraně.

0: byste chtěli, aby vám pustil, buď můžete napsat mail, nebo už za chvilku i volat na naší slušnou linku. Co byste chtěli, aby vám pustil, buď můžete napsat mail, nebo už za chvilku i volat na naší slušnou linku 7258. Pustil, buď můžete napsat mail, nebo už za chvilku i volat na naší slušnou linku 7258844. Napsat mail, nebo už za chvilku i volat na naší slušnou linku 7258844424. Nebo už za chvilku i volat na naší slušnou linku 7258844424. Já se s vámi uslyším volat na naší slušnou linku 7258844424. Já se s vámi uslyším samozřejmě zase zítra 7258844424. Já se s vámi uslyším samozřejmě zase zítra od 3 do 6 844424. Já se s vámi uslyším samozřejmě zase zítra od 3 do 6, tak mějte 424. Já se s vámi uslyším samozřejmě zase zítra od 3 do 6 424. Já se s vámi uslyším samozřejmě zase zítra od 3 do 6, tak mějte pěkný večer, jo. Já se s vámi uslyším samozřejmě zase zítra od 3 do 6, tak mějte pěkný večer, jo. Čus. Samozřejmě zase zítra od 3 do 6, tak mějte pěkný večer, jo. Čus. Tak od 3 do 6, tak mějte pěkný večer, jo. Čus.
1: Tak co, sousede?
0: Tak mějte pěkný večer, jo. Čus.
1: Tak co, sousede?
0: Mějte pěkný večer, jo. Čus.
1: Tak co, sousede? Už máš zimní...
0: Jo, čus.
1: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy?
0: No jasně, že...
1: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy?
0: No jasně, že mám. A k ním...
1: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy?
0: No jasně, že mám.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
0: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No, co, sousede, už máš zimní gumy?
0: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekece, už máš zimní gumy?
0: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekece.
0: Citroen. No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekece.
0: Citroen Happy Day. Že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
0: Citroen Happy Days jsou tu. K ním nový Citroen.
1: No nekecej.
0: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra.
1: No nekecej.
0: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi.
1: No nekecej.
0: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruku. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do ceny. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. A zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 5. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz. Ten na Citroen.cz. Citroen.cz.
2: Jsem farmář František. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodí. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodí. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaří. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastní František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probioticky hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotického mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak probiotický jogurtový

0: nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na Farmanem. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Stavební
0: nápoj. Váš farmář František.
1: Stavebniny Dek přináší
0: farmář František.
1: Stavebniny Dek přináší mega. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělých Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 halézů. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 halézů včetně Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 halézů včetně DPH z metrů. Nyní za skvělých 25 korun 90 halézů včetně DPH za metr čtvereční. 90 halézů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Cenu. Více na Dek.cz.
2: Sakra.
1: Na Dek.cz.
2: Sakra.
3: Moje záda.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Za to.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Za tohlí lidé.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Za tohlí lidé dělají.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přináší.
3: Moje záda.
4: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přináší.
3: Moje záda.
4: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze. Zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům.

0: Zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad, Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Prahacum, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zaměstnancům přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenáč healthyoffice.cz a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu prdku sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky. @healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Viděl jsi to?
0: Měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady od...
0: ...válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady od ten kontejner, do kterého se...
0: ...hrdiny deadlineů.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady od ten kontejner, do kterého se třídí plasty... Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by...
2: Jako?
1: No jak tady ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že se tady jezdí... Tady ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se... No má bejt.
1: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
2: No jak se má?
1: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a recyklace?
1: Že se tady jezdí žlutej kontejner.
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a recyklace?
1: Žlutej kontejner.
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a recyklace?
1: Hele, nedělej ze mě cementa.
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a recyklace?
1: Hele, nedělej ze mě cementa.
2: Má si dostat plastový odpad do třídičky a recyklace?
1: Hele, nedělej ze mě cementa.
2: Radši dopí, ať je to Petkovi tvojí odpad do třídičky a recyklaci.
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopí, ať je to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se někdy recyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě. Tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na...
2: Užívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl.
2: Cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko... Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu CZ. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu CZ. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu CZ. Odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu.
3: Com. Více na cesta odpadu CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
3: Více na cesta odpadu CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
3: CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 1,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 20. Kurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90 a máslo 250 gramů za 24,90 a máslo 250 gramů za 24,90 Lidl a máslo 250 gramů za 24,90 Lidl, to se vyplatí 50 gramů za 24,90 Lidl, to se vyplatí gramů za 24,90 Lidl, to se vyplatí.

Tahle ta nesmrtelná pecka od... Tahle ta nesmrtelná pecka od Slejdů s názvem Majou Máj právě teďka dojela na Rock Rádiu 17 hodin a 35 minut k tomu. A mě už tady za chvilku dojela na Rock Rádiu 17 hodin a 35 minut k tomu. A mě už tady za chvilku vystřídá Rock Rádiu 17 hodin a 35 minut k tomu. A mě už tady za chvilku vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít hodin a 35 minut k tomu. A mě už tady za chvilku vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít přemýšlet 5 minut k tomu. A mě už tady za chvilku vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít přemýšlet, co byste si od něj chtěli. A mě už tady za chvilku vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít přemýšlet, co byste si od něj chtěli nechat zahrát. Vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít přemýšlet, co byste si od něj chtěli nechat zahrát. Co byste si, co byste chtěli, aby vám pustil, buď můžete napsat mail, nebo už za chvilku, co byste si, co

0: Zahrad... 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce
0: sám. Lidl, to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce...
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo...
1: Všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Připravte se.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Připravte se.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: Připravte svou zahradu na podzim s kvapík.
2: U nás si vyberete.
3: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od české
2: si vyberete.
3: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od české. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlepší svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupím s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu. Produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@
3: českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@
3: AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro
3: S. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Vždy na Zafidu.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. CZ. Partner pro vaši zahradu.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podvat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za kus za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc výhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 470 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 475 379 tisíc nebo 2008 již za 475 009 tisíc nebo 2008 již za 475 000 nebo 2008 již za 475 000 7 dní Peugeot právě již za 475 000 7 dní Peugeot právě teď.
5: Tak nečekejte.
4: 475 000 7 dní Peugeot právě teď.
5: Tak nečekejte.
4: 7 dní Peugeot právě teď.
5: Tak nečekejte. Jezděte.
4: Staňte 7 dní Peugeot právě teď.
5: Tak nečekejte, jezděte.
4: Staňte se Peugeoták právě teď.
5: Tak nečekejte, jezděte.
4: Staňte se Peugeoták.
5: Nečekejte, jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kope. Jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby
4: u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
5: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
5: Snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Rock Radio.
4: Více na kopecký.cz.
6: Rock Radio.
4: Kopecký.cz.
6: Rock Radio.
4: CZ.

zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v Praze pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají 10. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fial. Může chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý Vopici The Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý Vopici v sobotu 10. na SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý Vopici v sobotu 10. na druhý The Fialky. Punkový to bude taky v modrý Vopici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofest. Punkový to bude taky v modrý Vopici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají taky v modrý Vopici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. V Vopici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem, tak VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem, večer Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem, ve čtvrtek 15. října bus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem, ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District. A ještě jeden tip s předstihem, ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symfo. A ještě jeden tip s předstihem, ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District s předstihem, ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria. Čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Kořína dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Set Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, Prorok Radio a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, Prorok Radio, Šárka Holubcová hrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, Prorok Radio, Šárka Holubcová.

Pohoda.

0: Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádia Tech od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádia.cz rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádia.cz. V dabu i FM nebo na Rádia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio .cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně
0: Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže...
0: Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a žejí. Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a žejí. Spousta. Tak v Praze za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a žejí. Spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba, že se nám akce zase vrací pod střechu a žejí. Spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál jako

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Voda je fajn. V létě na koupání. Voda je fajn. V létě na koupání. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dáš v létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit v létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. A v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráně na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt ne... Uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. Bo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu... Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS. Fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pás. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů. Jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních. Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme a generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme jiné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.as Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
1: Mrakodrapy
0: prostě v krvi. www.charvat.cz
1: Mrakodrapy New Yorku pláže.
0: www.charvat.cz
1: Mrakodrapy New Yorku pláže Miami Národní
0: www.charvat.cz
1: Mrakodrapy New Yorku pláže Miami Národní
0: charvat.cz
1: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky U.S. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte se v Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku, New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku, národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na... Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. S letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 300 na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 300 Nyní v akci New York za 11 300 koruny. Miami za... Nyní v akci New York za 11 300 koruny. Miami za 13 800 Akci New York za 11 300 koruny. Miami za 13 839 Kork za 11 300 koruny. Miami za 13 839 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz jednička na trhu. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz jednička na trhu letenek. 839 korun. Letuška.cz jednička na trhu letenek.
2: Dobrý den.
1: Korun. Letuška.cz jednička na trhu letenek.

0: Značkové Značkové slevy v Kauflandu, které Značkové slevy v Kauflandu, které potěší Značkové slevy v Kauflandu, které potěší Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například chodu Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběru, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18 rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Příklad Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a 11,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet sad. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90 Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90 až do 13 zrnková káva kréma kilo za 299,90 až do kréma kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland 299,90 až do 13. října Kaufland
1: spotřební daň
0: 99,90 až do 13. října Kaufland
1: spotřební daň
0: 90 až do 13. října Kaufland
1: spotřební daň.
0: Do 13. října. Kaufland.
1: Spotřební daň. Tvoří 14% státního
0: října. Kaufland.
1: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 15% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Voda je fajn.
1: CZ pro bohatší Česko.
2: Voda je fajn.
1: Pro bohatší Česko.
2: Voda je fajn.
1: Pro bohatší Česko.
2: Voda je fajn. V létě na Kosko.

0: Den, jmenuji se Jiří Pichl.
1: Letuška CZ, jednička na trhu letenek.
0: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás...
1: CZ, jednička na trhu letenek.
0: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval...
1: Jednička na trhu letenek.
0: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda...
1: Letenek.
0: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto... Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro...
0: Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimo...
0: Abych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění...
0: Do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění...
0: Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV.
0: Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely. Teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. Připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. ZR-V. Mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. ZR-V. A zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. ZR-V. A HR-V. Až téměř 4 dní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V, až téměř 250 000 korun. SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V, až téměř 250 000 korun. Honda CR-V, ZR-V a HR-V, až téměř 250 000 korun. Přijďte si ZR-V a HR-V, až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a HR-V, až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda z 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Testovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. Přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. Zároveň. Více vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
3: Zdravíčko, sousede.
2: Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
3: Zdravíčko, sousede.
0: Těšíme se na vás.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl...
0: Na vás.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no. Proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no. Půjďte v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjďte si raději u nás.
3: Zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjďte si raději u nás. Komerční banka.
3: Chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjďte si raději u nás. Komerční banka.
3: No tak nic, no.
4: Půjďte si raději u nás. Komerční banka. Více na kávu.
3: No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kávu. Nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz. Více na KB.cz. Více na KB.cz.
5: Nejvyšší čas na
4: KB.cz.
5: Nejvyšší čas na vště... Nejvyšší čas na vště... Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky.

Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz Všechny rokový stránky. www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia neví. www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Já nevešlo na www.rokovýradio.cz a www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz

0: peníze a co pro to udělal dosud.
1: Odborníci proto doporučují před volbami ověřovat původ. Odborníci proto doporučují před volbami ověřovat původ informací a nespoléhat jen na jeden zdroj. Potíže se sluchem mají ověřovat původ informací a nespoléhat jen na jeden zdroj.
2: Zatímco novorozenců je vyšetřeno přes 97%, pětiletých méně než polovina.
3: Vejde se do něj pět. Na městě funguje ustanice.

0: metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je u stanice metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimo nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimo pražské řidiče přijíždící do metra dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimo pražské řidiče přijíždící do metropole po D. Se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimo pražské řidiče přijíždící do metropole po D1. Aut a je určený hlavně pro mimo pražské řidiče přijíždící do metropole po D1. Auto tak můžou nechat pro mimo pražské řidiče přijíždící do metropole po D1. Auto tak můžou nechat na kraji města řidiče přijíždící do metropole po D1. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat přijíždící do metropole po D1. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metropole po D1. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Tolik zprávy. Hezký pnčse. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Tolik zprávy. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Tolik zprávy. Hezký podvečer.
1: Rock Radio.
0: Kraj města dál pokračovat metrem. Tolik zprávy. Hezký podvečer.
1: Rock Radio.
0: Pokračovat metrem. Tolik zprávy. Hezký podvečer.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Tolik zprávy. Hezký podvečer.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Hezký podvečer.
1: Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Počasí.
2: Tak jako vždy ti drahá, děkuji za
1: počasí.
2: Tak jako vždy ti drahá, děkuji za tvoji. Tak jako vždy ti drahá, děkuji za tvoji práci. Tak jako vždy ti drahá, děkuji za tvoji práci a my. Tak jako vždy ti drahá, děkuji za tvoji práci a my se půjdeme. Tak jako vždy ti drahá, děkuji za tvoji práci a my se půjdeme posunout k našemu. Vždy ti drahá, děkuji za tvoji práci a my se půjdeme posunout k našemu počasí. Za tvoji práci a my se půjdeme posunout k našemu počasí. Tak český práci a my se půjdeme posunout k našemu počasí. Tak český hydrometeorologický ústav předpoví. A my se půjdeme posunout k našemu počasí. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá, půjdeme posunout k našemu počasí. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá na čtvrtek posunout k našemu počasí. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá na čtvrtek, na pátek zpočátku našemu počasí. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá na čtvrtek, na pátek zpočátku dne. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá na čtvrtek, na pátek zpočátku dne. Jasno až pole. Hydrometeorologický ústav předpovídá na čtvrtek, na pátek zpočátku dne. Jaký ústav předpovídá na čtvrtek, na pátek zpočátku dne jasno až polojasno, během dne pak by povídá na čtvrtek, na pátek zpočátku dne jasno až polojasno, během dne pak by mělo od severozápadu, na pátek zpočátku dne jasno až polojasno, během dne pak by mělo od severozápadu dne jasno až polojasno, během dne pak by mělo od severozápadu přibývat oblačnosti na jihovýchodě. Jasno až polojasno, během dne pak by mělo od severozápadu přibývat oblačnosti na jasno, během dne pak by mělo od severozápadu přibývat oblačnosti na jihovýchodě. Až později pak by mělo od severozápadu přibývat oblačnosti na jihovýchodě. Až později večer. Večer se v sever od severozápadu přibývat oblačnosti na jihovýchodě. Až později večer. Večer se v severozápadní polovině přibývat oblačnosti na jihovýchodě. Až později večer. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť na jihovýchodě. Až později večer. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť, nejvyšší teploty na. Až později večer. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť, nejvyšší teploty na 15 stupňů. Místy vyskytne déšť, nejvyšší teploty na 15 stupních, to nám to pěkně kleslo. No a v tisíc déšť, nejvyšší teploty na 15 stupních, to nám to pěkně kleslo. No a v tisíc vyšší teploty na 15 stupních, to nám to pěkně kleslo. No a v tisíce metrech na horách jenom 6. 15 stupních, to nám to pěkně kleslo. No a v tisíce metrech na horách jenom 6. Stupních, to nám to pěkně kleslo. No a v tisíce metrech na horách jenom 6. Pěkně kleslo. No a v tisíce metrech na horách jenom 6.
3: Ať už prší.
2: No a v tisíce metrech na horách jenom 6.
3: Ať už prší nebo paří.
2: Jenom 6.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Roky nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat.

0: každý den. Rok napsání slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání star. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání star. Rok radio. Si můžete diktovat každý den. Rok napsání star. Rok radio. Sluš diktovat každý den. Rok napsání star. Rok radio. Slušná muzika. Rok napsání star. Rok radio. Slušná muzika do každého počasí. Rok radio. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
1: Tak, jdeme na dopravy.
0: Muzika do každého počasí.
1: Tak, jdeme na dopravičku.
0: Do každého počasí.
1: Tak, jdeme na dopravičku v Ostravské ulici.
0: Počasí.
1: Tak, jdeme na dopravičku v Ostravské ulici ve Frýdku. Tak, jdeme na dopravičku v Ostravské ulici ve Frýdku Místku. Tak, jdeme na dopravičku v Ostravské ulici ve Frýdku Místku. Je nehoda busu s osobním autem. Jdeme na dopravičku v Ostravské ulici ve Frýdku Místku. Je nehoda busu s osobním autem. Projíždíte tam. V Ostravské ulici ve Frýdku Místku. Je nehoda busu s osobním autem. Projíždíte tam se zvýšenou opatrností. Ostravské ulici ve Frýdku Místku. Je nehoda busu s osobním autem. Projíždíte tam se zvýšenou Místku. Je nehoda busu s osobním autem. Projíždíte tam se zvýšenou opatrností. No a ještě se je nehoda busu s osobním autem. Projíždíte tam se zvýšenou opatrností. No a ještě se samozřejmě podíváme na hlavní třídu. Busu s osobním autem, projíždíte tam se zvýšenou opatrností. No a ještě se samozřejmě podíváme na hlavní třídu. Osobním autem, projíždíte tam se zvýšenou opatrností. No a ještě se samozřejmě podíváme na hlavní třídu v Mariánských Lázních. Tam se zvýšenou opatrností. No a ještě se samozřejmě podíváme na hlavní třídu v Mariánských Lázních okres. No a ještě se samozřejmě podíváme na hlavní třídu v Mariánských Lázních okres Cheb. Tam tvoří. No a ještě se samozřejmě podíváme na hlavní třídu v Mariánských Lázních okres Cheb. Tam tvoří překážku. Podíváme na hlavní třídu v Mariánských Lázních okres Cheb. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osob. Třídu v Mariánských Lázních okres Cheb. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních. Mariánských Lázních okres Cheb. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Okres Cheb. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Milí přátelé, tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Milí přátelé, jdete kamkoliv, na čemkoliv, překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Milí přátelé, jedete kamkoliv, na čemkoliv, nehoda dvou osobních aut. Milí přátelé, jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně osobních aut. Milí přátelé, jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte. Milí přátelé, jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku. Milí přátelé, jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvkná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

Ľábořnici, máme tu 3 minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek 8. Ľábořnici, máme tu 3 minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek 8.10. Ľábořnici, máme tu 3 minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek 8.10. Je tu 3 minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek 8.10. No a máme tu další minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek 8.10. No a máme tu další společně, je tu čtvrtek 8.10. No a máme tu další společnou rokovou jízdu 8.10. No a máme tu další společnou rokovou jízdu 2.10. No a máme tu další společnou rokovou jízdu 2hodinovou samozřejmě jak. No a máme tu další společnou rokovou jízdu 2hodinovou samozřejmě jak. Další společnou rokovou jízdu 2hodinovou samozřejmě jak. Jinak krásnou rokovou jízdu 2hodinovou samozřejmě jak. Jinak krásně zove rok na přání. Jakovou jízdu 2hodinovou samozřejmě jak. Jinak krásně zove rok na přání. Jízdu 2hodinovou samozřejmě jak. Jinak krásně zove rok na přání. Jakovou samozřejmě jak. Jinak krásně zove rok na přání. Jestli si chcete dát čtvrtek, jinak krásně zove rok na přání. Jestli si chcete dát čtvrtek alternativní nebo nechat rok na přání. Jestli si chcete dát čtvrtek alternativní nebo nechat zvolna. Jestli si chcete dát čtvrtek alternativní nebo nechat zvolna dojet středu. Jestli si chcete dát čtvrtek alternativní nebo nechat zvolna dojet středu, to už je na vás každopádně. Čtvrtek alternativní nebo nechat zvolna dojet středu, to už je na vás každopádně. Nebo nechat zvolna dojet středu, to už je na vás každopádně. Všechny vás zdraví a zvolna dojet středu, to už je na vás každopádně. Všechny vás zdraví a na palubě vás vítá. Dojet středu, to už je na vás každopádně. Všechny vás zdraví a na palubě vás vítá. To už je na vás každopádně. Všechny vás zdraví a na palubě vás vítá váš kapitán na vlnách. Každopádně všechny vás zdraví a na palubě vás vítá váš kapitán na vlnách. Slušný rokový muzik. Všechny vás zdraví a na palubě vás vítá váš kapitán na vlnách. Slušný rokový muziky. A na palubě vás vítá váš kapitán na vlnách. Slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, takže vítá váš kapitán na vlnách. Slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, takže jak si tu kapitán na vlnách. Slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, takže jak si tu vlnách. Slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, takže jak si tu slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, takže jak si tu dvouhodinovku muziky. Jirka Vajgis, takže jak si tu dvouhodinovku uděláme, takovou ji budeme mít. Jirka Vajgis, takže jak si tu dvouhodinovku uděláme, takovou ji budeme mít. Vajgis, takže jak si tu dvouhodinovku uděláme, takovou ji budeme mít. Vy mi volejte do kapitán, jak si tu dvouhodinovku uděláme, takovou ji budeme mít. Vy mi volejte do kapitánský kajuty na 7-2 hodinovku uděláme, takovou ji budeme mít. Vy mi volejte do kapitánský kajuty na 7-2-5-8-4-4 děláme, takovou ji budeme mít. Vy mi volejte do kapitánský kajuty na 7-2-5-8-4-4-4-2 ji budeme mít. Vy mi volejte do kapitánský kajuty na 7-2-5-8-4-4-4-2-4 pište na. Vy mi volejte do kapitánský kajuty na 7-2-5-8-4-4-4-2-4 pište na Messenger a do kapitánský kajuty na 7-2-5-8-4-4-4-2-4 pište na Messenger na 7-2-5-8-4-4-4-2-4 pište na Messenger a taky do mailu. No a teď 7-2-5-8-4-4-4-2-4 pište na Messenger a taky do mailu. No a teď si dáme 4-2-4 pište na Messenger a taky do mailu. No a teď si dáme bejvalýho kudrnáče na Messenger a taky do mailu. No a teď si dáme bejvalýho kudrnáče a vždycky doma taky do mailu. No a teď si dáme bejvalýho kudrnáče a vždycky romantika Bona Joviho do mailu. No a teď si dáme bejvalýho kudrnáče a vždycky romantika Bona Joviho a pecku. No a teď si dáme bejvalýho kudrnáče a vždycky romantika Bona Joviho a pecku in these arms a vždycky romantika Bona Joviho a pecku in these arms a během týhle skoro 5minutovky koukejte na skakovat Bona Joviho a pecku in these arms a během týhle skoro 5minutovky koukejte na skakovat na náš pirátský pásku in these arms a během týhle skoro 5minutovky koukejte na skakovat na náš pirátský pářník, protože právě in these arms a během týhle skoro 5minutovky koukejte na skakovat na náš pirátský pářník, protože během týhle skoro 5minutovky koukejte na skakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Jo, 5minutovky koukejte na skakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Koukejte na skakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Skakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Pářník, protože právě vyplouváme. Joho!

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

Rádio. Rock. Rock Rádio. Rock na psání. Rock Rádio. Rock na psání.

0: Kopřivnici.
1: Radio Rock na psání.
0: Ahoj, Rock
1: na psání.
0: Ahoj, námořníci, máme tu 3 minutky po 18. Ahoj, námořníci, máme tu 3 minutky po 18. Ahoj.

0: No a co si dáme, takhle úvodem,
1: Rok na přání. Rok Radio.

Tak jo, přátelé. Tak jo, přátelé. Tak jo, přátelé. Tak jo, přátelé, máme za sebou Bona Joviho s pečkou. Tak jo, přátelé, máme za sebou Bona Joviho s pečkou. Tak jo, přátelé, máme za sebou Bona Joviho s pečkou In These Arms a tak jo, přátelé, máme za sebou Bona Joviho s pečkou In These Arms a už někdo tady. Přátelé, máme za sebou Bona Joviho s pečkou In These Arms a už někdo tadyhle. Máme za sebou Bona Joviho s pečkou In These Arms a už někdo tadyhle reaguje na Joviho s pečkou In These Arms a už někdo tadyhle reaguje Arms a už někdo tadyhle reaguje na alternativní čtvrtek a už někdo tadyhle reaguje na alternativní čtvrtek, kdo tadyhle reaguje na alternativní čtvrtek, což je dobře, mohli bychom reaguje na alternativní čtvrtek, což je dobře, mohli bychom si dát něco na alternativní čtvrtek, což je dobře, mohli bychom si dát něco takového jako alternativní čtvrtek, což je dobře, mohli bychom si dát něco takového jako co se čtvrtek, což je dobře, mohli bychom si dát něco takového jako co se furt nehraje. No a co něco takového jako co se furt nehraje. No a co si dáme, co se furt nehraje. No a co si dáme, co se furt nehraje. No a co si dáme takhle úvodem, kdo furt nehraje.

0: úplně hraná kapela, ale Residents of the USA, což není úplně hraná kapela, ale pecku lamp určitě známe z 90. let, zvlášť jako roka, ale pecku lamp určitě známe z 90. let, zvlášť jako rokeři, který tu muziku poslouchají pravidelně.
1: Jirkou Vajgizem.

Disturb máme tady za sebou. Disturb máme tady za sebou s peckou The Light a... Disturb máme tady za sebou s peckou The Light a teď... Disturb máme tady za sebou s peckou The Light a teď si dáme vlastně... Disturb máme tady za sebou s peckou The Light a teď si dáme vlastně trošičku... Disturb máme tady za sebou s peckou The Light a teď si dáme vlastně trošičku jako... Najedem na tu alternativu s peckou The Light a teď si dáme vlastně trošičku jako... Najedem na tu alternativní vlnu Light a teď si dáme vlastně trošičku jako... Najedem na tu alternativní vlnu a volal mi Petr. Teď si dáme vlastně trošičku jako... Najedem na tu alternativní vlnu a volal mi Petr. Že se vlastně trošičku jako... Najedem na tu alternativní vlnu a volal mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama z Německa. Jako najedem na tu alternativní vlnu a volal mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce. Alternativní vlnu a volal mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce a že by jim k tomu zpříjemnila vlnu a volal mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce a že by jim k tomu zpříjemnila jako že se zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce a že by jim k tomu zpříjemnila zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce a že by jim k tomu zpříjemnila jako cestu muzika od Presidents of the USA. Z Německa z práce a že by jim k tomu zpříjemnila jako cestu muzika od Presidents of the USA. Práce a že by jim k tomu zpříjemnila jako cestu muzika od Presidents of the USA. Jim k tomu zpříjemnila jako cestu muzika od Presidents of the USA. A což není úplně jako cestu muzika od Presidents of the USA. A což není úplně hraná kapela a cestu muzika od Presidents of the USA. A což není úplně hraná kapela, ale od Presidents of the USA. A což není

0: Albert. Dle srovnání k 30. za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. 90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Srovnání k 30.9.
1: Xandria. Xandria. Symphonic metalová Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires, a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen, Pražský distrikt.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bytky, Pražský distrikt.

Honda přiváží. Honda přiváží akční nabídku. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V, váží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské H všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 104 HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přezískejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dream. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zároveň. Honda. The power of dreams. Když uvidíte Honda. The power of dreams. Když uvidíte Albert neporazit Power of dreams. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Teď uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 200. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250. Nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů. Týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 30. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčka s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo za 34,90. A vepřová panenská svíčková 4,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert svíčková kilo pouze za 129,90. Albert kilo pouze za 129,90.

0: podvozek, svítí kontrolky, ať už je tkají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a ok. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruch, už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoskoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruch. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervuj kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Servis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Zajděte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Jezděte bez poruchy.
1: Fungujte.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Co je? Fungujte, křápe.
0: Ruchy.
1: Co je? Fungujte, křápe. Je. Fungujte, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Fungujte, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat. Kliknul.
1: Křápe.
2: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte. Musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní. Dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a zas. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a zas. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchu. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika. Nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro slavé kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistuchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, VZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí, vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete stole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu se spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Zahrajte na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Zahrádkář se raduje.
2: E-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Zahrádkář se raduje.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje.
2: kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.
2: Zahrádkář
3: se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno,

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
1: Ať už
0: na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo
0: všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
0: potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Zafido-e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními profík, u nás si vyberete.
1: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními
2: produkty vyberete.
1: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji radu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu. Českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido-e-shop.cz.
2: Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido-e-shop.cz.
2: CS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido-e-shop.cz. Partner pro
2: vaši. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Vždy na Zafidu.
0: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Mám jen 10
0: vteřin. Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Mám jen 10 vteřin na to.
0: CZ. Partner pro vaši zahradu.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha.
0: Partner pro vaši zahradu.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
0: Na pohradu.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
0: Napovím ti. Mluvíme s lidmi.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
0: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého.
3: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
0: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační letišti Praha děláš. Jdeme na to?
0: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
0: Ne.
3: Praha děláš. Jdeme na to?
0: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
0: Ne. Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
3: Kavárna.
0: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady. Hodlí a skvělou péči před odletem.
3: Kavárna.
0: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek.
0: S péči před odletem.
3: Kavárna.
0: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Kavárna.
0: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek.
0: Správně, uhodl si.
3: Na.
0: Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek.
0: Správně, uhodl si.
3: Na letišti Praha najdete.
0: Začíná dovolená už tady.
3: Salonek.
0: Správně, uhodl si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
0: už tady.
3: Salonek.
0: Správně, uhodl si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic.
0: Salonek. Správně, uhodl si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
0: Ne, uhodl si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
4: Když chceš
3: obory, objevte tu svou na práci na letišti.cz.
4: Když chceš říct víc,
3: objevte tu svou na práci na letišti.cz.
4: Když chceš říct víc,
3: práci na letišti.cz.
4: Když chceš říct víc,
3: než.cz.

jistě nápad víc než obstojný, že bezpečně nakoupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný, skoupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný, s partner. Je to jistě nápad víc než obstojný, s partner s apkou bankovní. Je to jistě nápad víc

0: Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecko.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.
1: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
1: Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
1: Na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
1: No zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
2: Rock Radio.
0: Na Kopecký.cz.
2: Rock Radio.
0: Kopecký.cz.

0: Partnersbanka.
1: Ale, ale...
2: Když neví mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Ale, ale, co pak?
2: Neví mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Ale, ale, co pak?
2: Mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Ale, ale, co pak? Pískají brzdy?
2: Poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Ale, ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek.
0: Partnersbanka.
1: Ale, ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí.
0: Banka.
1: Ale, ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale, ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať. Co pak? Pískají brzdy, bouchá.

0: z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodit svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 520 podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot. Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekej
0: tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem
0: právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem
0: teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
1: Te. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký.
1: Jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které
2: staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se
2: Peugeoťákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více u

0: od zakázaného ovoce. Bude to pro všechny. Děkuji, ahoj. Zakázaného ovoce. Bude to pro všechny. Děkuji, ahoj.
1: Ano.
0: Bude to pro všechny. Děkuji, ahoj.
1: Ano.
0: Bude to pro všechny. Děkuji, ahoj.
1: Ano, byl bych tak hodný, nebo byl bych tak...
0: Děkuji, ahoj.
1: Ano, byl bych tak hodný, nebo byl bych tak zlý, jak chcete.
0: Děkuji, ahoj.
1: Ano, byl bych tak hodný, nebo byl bych tak zlý, jak chcete. Ano, byl bych tak hodný, nebo byl bych tak zlý, jak chcete. Každopádně tady jsou... Ano, byl bych tak hodný, nebo byl bych tak zlý, jak chcete. Každopádně tady jsou zakázaný ovoce. Hodný, nebo byl bych tak zlý, jak chcete. Každopádně tady jsou zakázaný ovoce pro tebe, Mílo. A nebo byl bych tak zlý, jak chcete. Každopádně tady jsou zakázaný ovoce pro tebe, Mílo. A město chcete. Každopádně tady jsou zakázaný ovoce pro tebe, Mílo. A město andělů. Rock Radio. Každopádně tady jsou zakázaný ovoce pro tebe, Mílo. A město andělů. Rock Radio. Jsou zakázaný ovoce pro tebe, Mílo. A město andělů. Rock Radio. Rock Radio. Ovoce pro tebe, Mílo. A město andělů. Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání. A město andělů. Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání. Město andělů. Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání. Rock Radio, Rock na psání. Radio, Rock na psání. Rock na psání.

0: Tak to byly ECDC. Tak to byly ECDC, známý to elektrikáři s výbušnou peckou TNT ze 70. Tak to byly ECDC, známý to elektrikáři s výbušnou peckou TNT ze 76. Tak to byly ECDC, známý to elektrikáři s výbušnou peckou TNT ze 76. To byly ECDC, známý to elektrikáři s výbušnou peckou TNT ze 76. A já jsem tady dostal. Známý to elektrikáři s výbušnou peckou TNT ze 76. A já jsem tady dostal. S výbušnou peckou TNT ze 76. A já jsem tady dostal krásnou hlasovku. Peckou TNT ze 76. A já jsem tady dostal krásnou hlasovou zprávu. 76. A já jsem tady dostal krásnou hlasovou zprávu od Miloslava Opltyho 6. A já jsem tady dostal krásnou hlasovou zprávu od Miloslava Opltá. No a já jsem tady dostal krásnou hlasovou zprávu od Miloslava Opltá. Jsem tady dostal krásnou hlasovou zprávu od Miloslava Opltá.
1: Ahoj kapitán.
0: Krásnou hlasovou zprávu od Miloslava Opltá.
1: Ahoj kapitáne.
0: Hlasovou zprávu od Miloslava Opltá.
1: Ahoj kapitáne, prosím tě, Ahoj kapitáne, prosím tě, byl bys tak hodný a dará mi město andělů od zakázaný a dará mi město andělů od zakázaného ovoce a dará mi město andělů od zakázaného ovoce mi město andělů od zakázanýho ovoce, bude to pro všechny. Andělů od zakázanýho ovoce, bude to pro všechny.

0: Tak přátelé, tady nám dohrávají. Tak přátelé, tady nám dohrávají svůj Elán. Tak přátelé, tady nám dohrávají svůj Elán. Tak přátelé, tady nám dohrávají svůj Elán Nightwishové a my si dáme teďka. Tak přátelé, tady nám dohrávají svůj Elán Nightwishové a my si dáme teďka. Tak přátelé, tady nám dohrávají svůj Elán Nightwishové a my si dáme teďka zase oproti té alternativě, nebojte se, bude ještě dost. Jednu klasiku, to budou Uriáši.
1: Rock Radio.
2: Lady in Black ze 71. No tak jdem vzpomínat.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

0: Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vašich koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši
0: Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu.
0: Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší
0: Outlet vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka
0: ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů. Návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Vaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz Vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
2: Máte dlažbu
1: a v Náchodě. www.autobranka.cz
2: Máte dlažbu
1: www.autobranka.cz
2: Máte dlažbu plnou spár
1: www.autobranka.cz
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drob
1: CZ.
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Velkou plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Velkoformátová pár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada.

čas už očkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 290 ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 290 právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách ty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. 5 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. ACDC Main. Sportissimo. Život v pohybu. ACDC Metal. Život v pohybu. ACDC Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a ACDC Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy. ACDC Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí. Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, legends v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, legends live forever a v specifickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends live forever a speciální host na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends live forever a speciální host večera. Rockin' Symphony, Legends live forever a speciální host večera, skupina Lucie. Legends live forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října Out Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října Out to Univerzum, speciální host večera, skupina Lucie. 27. října Out to Univerzum, Praha. Nenechte večera, skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít na Lucie. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku, rok. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku, rock in symphony, legend října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku, rock in symphony, legend O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku, rock in symphony, legends live forever, Praha. Nenechte si ujít událost roku, rock in symphony, legends live forever. Vstupenky. Nechte si ujít událost roku, rock in symphony, legends live forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketport roku, rock in symphony, legends live forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketport. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Komín musí mít v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Komín musí mít pořádnej tah. Ticketportál a Ticketmaster. Komín musí mít pořádnej tah. Okáze Ticketmaster. Komín musí mít pořádnej tah. Okáze to nerezo. Komín musí mít pořádnej tah. Okáze to nerezové komín. Komín musí mít pořádnej tah. Okáze to nerezové komíny, kouřovody a komín. Musí mít pořádnej tah. Okáze to nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment. Řádnej tah. Okáze to nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové sortiment pro komínové systémy. Okáze to nerezové komíny pro firmy i nové systémy. Okáze to nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkové komíny pro firmy i domácnosti.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni tři
0: vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz
0: s zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší.
0: Skla Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla.
1: Třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla
1: prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje.
1: Skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje.

0: Podlah. Dlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Ní a také podlah. Siko.cz. Siko.cz.
1: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň se skem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo částí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ho. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají to plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. V realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom si sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom kobereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Nad to z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Tom kousek od tebe. Another world. Jiná realita od tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. The world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Realita CZ. Realita CZ.

0: Pět barev a velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár. Pět barev a rovnou hranu pro snadnou útmátová dlažba Best Brilla má minimum spár. Pět barev a rovnou hranu pro snadnou a Best Brilla má minimum spár. Pět barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 8 má minimum spár. Pět barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 8 spár. Pět barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží F a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší držbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si
0: milimetru, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat ve stavebně.
0: Udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat
0: auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách.
0: Lepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat
0: a Best Brilla.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
0: Brilla.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz. Vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Finální výprodej
1: v dinách Izomat. Izomat.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu.
1: Izomat.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu.
1: Výprodej.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značko. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. V velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volně.

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Skla prostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla CZ. Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
0: Specialista na pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovnické a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní
1: prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Přemýšlíte o nové koupelně?
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Přemýšlíte o nové koupelně?
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Přemýšlíte o nové koupelně?
0: Na skla pro pracovní stroje.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do
0: pracovní stroje.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, styl. Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní.cz, inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny z inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně. Nejnovější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také z grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zda koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou darma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy a 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 1 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, styl. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyň 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a všechny podlahy. Siko, stylová řešení

Oslavte 30. výročí legend. Oslavte 30. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým té výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem prémiovým legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem prémiovým lakováním. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem prémiovým lakováním. Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. 30 let vyniká svým designem prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. Vyniká svým designem prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíkem prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny.

0: Peugeot Drifter, již vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Drifter, již těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Drifter, již za 525 tisíc. Peugeot Drifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Prosím 25 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Pro svůj tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijď. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Peugeot probíhá právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. A právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem. Svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. K Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Autokému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Autokup. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: Rokrádio.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: Rokrádio.
0: Kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: Rokrádio.
0: Nabídkou od Domanského.
1: Rokrádio.
0: Kého.

DABu i FM nebo na rádiu. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz. Roku i FM nebo na rádia.cz. Rok M nebo na rádia.cz. Rok na rádia.cz. Rok Radio. Na .cz.

z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiď z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, ky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejlepší Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodičte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot i svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný

0: Tak všem Věrkám přeju krásné jmeniny a posílám hudlánky. Tak všem Věrkám přeju krásné jmeniny a posílám hudlánky. Všem Věrkám přeju krásné jmeniny a posílám hudlánky. No ale ještě tady píše, ale nevím o žádné písničce, kde by se o ní zpívalo.
1: Rock na přání. Rock Radio.

Within Temptation. Within Temptation. Within Temptation starajou Turunen. Within Temptation starajou Turunen a... Within Temptation starajou Turunen a Paradise What About Us. Within Temptation starajou Turunen a Paradise What About Us. No a teď... Within Temptation starajou Turunen a Paradise What About Us. No a teď další alternativa do vás. Starajou Turunen a Paradise What About Us. No a teď další alternativa do vás a pro vás. Turunen a Paradise What About Us. No a teď další alternativa do vás a pro vás. Přátelé, psal mi... Paradise What About Us. No a teď další alternativa do vás a pro vás. Přátelé, psal mi Leoš Hruška. Das. No a teď další alternativa... do vás a pro vás, přátelé, psal mi Leoš Hruška. Teď další alternativa do vás a pro vás, přátelé, psal mi Leoš Hruška. Ahoj kapitáne, alternativa do vás a pro vás, přátelé, psal mi Leoš Hruška. Ahoj kapitáne, dneska má svátek Věra. Kapitáne, dneska má svátek Věra. No vida, úplně bych zapomněl. Tak všem věrkám... Tak Věra. No vida, úplně bych zapomněl. Tak všem věrkám přeju krásné jmeniny. A úplně bych zapomněl. Tak všem věrkám přeju krásné jmeniny a posílám hudlo. Zapomněl.

hrajou přednostně hned po hodině sedmé. Rock Radio. Přednostně hned po hodině sedmé. Rock Radio. Je sedmé.

Tak to byl kapitán Pejsek pro všechny. Tak to byl kapitán Pejsek pro všechny věrky. No a než si dáme POD a kapitán Pejsek pro všechny věrky. No a než si dáme POD a breaking, tradiční výzva pro vás. Pejsek pro všechny věrky. No a než si dáme POD a breaking, tradiční výzva pro všechny věrky. No a než si dáme POD a breaking, tradiční výzva pro vás posluchače věrky. No a než si dáme POD a breaking, tradiční výzva pro vás posluchače rok. No a než si dáme POD a breaking, tradiční výzva pro vás posluchače rok rádiové pro naše námořníky. Dáme POD a breaking, tradiční výzva pro vás posluchače rok rádiové pro naše námořníky. Pokud chcete za breaking, tradiční výzva pro vás posluchače rok rádiové pro naše námořníky. Pokud výzva pro vás posluchače rok rádiové pro naše námořníky. Pokud chcete zahrát VIP píseň na přání posluchače rok rádiové pro naše námořníky. Pokud chcete zahrát VIP píseň na přání vymej rok rádiové pro naše námořníky. Pokud chcete zahrát VIP píseň na přání vymýšlej časovému znamení rádiové pro naše námořníky. Pokud chcete zahrát VIP píseň na přání, vymýšlejte námořníky. Pokud chcete zahrát VIP píseň na přání, vymýšlejte časovému znamení. Samozřejmě, pokud chcete zahrát VIP píseň na přání, vymýšlejte časovému znamení. Samozřejmě, zahrát VIP píseň na přání, vymýšlejte časovému znamení. Samozřejmě, jazyk na přání, vymýšlejte časovému znamení. Samozřejmě, jazyk je situaci, v které ho chcete načapat. Vymýšlejte časovému znamení. Samozřejmě, jazyk je situaci, v které ho chcete načapat, já vám za to zahraju. Předejte časovému znamení. Samozřejmě, jazyk je situaci, v které ho chcete načapat, já vám za to zahraju. Přednost znamení. Samozřejmě, jazyk je situaci, v které ho chcete načapat, já vám za to zahraju. Přednostně hned. Samozřejmě, jazyk je situaci, v které ho chcete načapat, já vám za to zahraju. Přednostně hned po hodině sedmé. Jazyk je situaci, v které ho chcete načapat, já vám za to zahraju. Přednostně hned po hodině sedmé. Ho chcete načapat, já vám za to zahraju. Přednostně hned po hodině sedmé. Já vám za to zahraju přednostně hned po hodině sedmé.

0: Tomáš Beck po mailu měl skvělý nápad. Napsal: nazdar kapitáne, nešlo by nám při čtvrtku k vaření zahrát něco z alternativy, co má v playlistu vaše sesterská.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Dohrávají nám... Dohrávají nám POD nebo Payable on the Athek. Dohrávají nám POD nebo Payable on the Athek. Chcete jejich break? Dohrávají nám POD nebo Payable on the Athek. Chcete jejich... Dohrávají nám POD nebo Payable on the Athek. Chcete jejich break in? Dva roky stará... Dohrávají nám POD nebo Payable on the Athek. Chcete jejich break in? Dva roky stará skladba. Teď si nám POD nebo Payable on the Athek. Chcete jejich break in? Dva roky stará skladba. Teď si dáme trošku... Payable on the Athek. Chcete jejich break in? Dva roky stará skladba. Teď si dáme trošku skladbu starší. Je Tomáš Beck. Chcete jejich break in? Dva roky stará skladba. Teď si dáme trošku skladbu starší. Je Tomáš Beck. Jen dva roky stará skladba. Teď si dáme trošku skladbu starší. Je Tomáš Beck, po mailu měl skvělý nápad. Dva roky stará skladba, teď si dáme trošku skladbu starší. Je Tomáš Beck, po mailu měl skvělý nápad. Napsal skladba, teď si dáme trošku skladbu starší. Je Tomáš Beck, po mailu měl skvělý nápad. Napsal nazdar kapitáne, trošku skladbu starší. Je Tomáš...

Modulinam etiam die slovis ordinarius modulis singularem die slovis ordinarius modulis singularibus vivis ordinarius modulis singularibus vificari ordinarius modulis singularibus vificari potest modulis singularibus vificari potest quod singularibus vificari potest, quod si pedes singularibus vificari potest, quod si pedes tuis pontes vificari potest, quod si pedes tuis pontes altari potest, quod si pedes tuis pontes altare quae potest, quod si pedes tuis pontes altare quae perint, quod si pedes tuis pontes altare quae perint, ne si pedes tuis pontes altare quae perint, ne cohibus tuis pontes altare quae perint, ne cohibueris pontes altare quae perint, ne cohibueris altare quae perint, ne cohibueris altare quae perint, ne cohibueris perint, ne cohibueris. Přátelé, dnes ne cohibueris. Přátelé, bueris. Přátelé, dnes jste slyšeli od... Přátelé, dnes jste slyšeli, odbyla sedmá... Přátelé, dnes jste slyšeli, odbyla sedmá hodina večerní... Přátelé, dnes jste slyšeli, odbyla sedmá hodina večerní, náš čtvrtek ve znamení... Přátelé, dnes jste slyšeli, odbyla sedmá hodina večerní, náš čtvrtek... Přátelé, dnes jste slyšeli, odbyla sedmá hodina večerní, náš čtvrtek ve znamení alternativní... Slyšeli, odbyla sedmá hodina večerní, náš čtvrtek ve znamení alternativní hudby je tu. Odbyla sedmá hodina večerní, náš čtvrtek ve znamení alternativní hudby je tu. Hoďte na chvíli večerní, náš čtvrtek ve znamení alternativní hudby je tu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte... Čtvrtek ve znamení alternativní hudby je tu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně alternativní hudby je tu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu je tu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně s námi. I obyčejný čtvrtek. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně s námi. I obyčejný čtvrtek. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně s námi. I obyčejný čtvrtek se může rozeznít. Starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně s námi. I obyčejný čtvrtek se může rozeznít. Jedinečně a vychutnejte si hudbu společně s námi. I obyčejný čtvrtek se může rozeznít. Jedinečný hudbu společně s námi. I obyčejný čtvrtek se může rozeznít jedinečnými melodiemi. A pokud se s námi, i obyčejný čtvrtek se může rozeznít jedinečnými melodiemi. A pokud obyčejný čtvrtek se může rozeznít jedinečnými melodiemi. A pokud se vaše nohy sami od sebe může rozeznít jedinečnými melodiemi. A pokud se vaše nohy sami od sebe dají tance, nebraňte znít jedinečnými melodiemi. A pokud se vaše nohy sami od sebe dají tance, nebraňte jedinečnými melodiemi. A pokud se vaše nohy sami od sebe dají tance, nebraňte se tomu. A pokud se vaše nohy sami od sebe dají tance, nebraňte se tomu. Tak takhle květnatě, pokud se vaše nohy sami od sebe dají tance, nebraňte se tomu. Tak takhle květnatě, nějak si sami od sebe dají tance, nebraňte se tomu. Tak takhle květnatě, nějak si to představovalo, nebraňte se tomu. Tak takhle květnatě, nějak si to představovala, nebraňte se tomu. Tak takhle květnatě, nějak si to představovala naše milá posluchačka. Tak takhle květnatě, nějak si to představovala naše milá posluchačka. Takhle květnatě, nějak si to představovala naše milá posluchačka. A Marie Sojková bylo, jak si to představovala naše milá posluchačka. A Marie Sojková, bylo to samozřejmě lakovala naše milá posluchačka. A Marie Sojková, bylo to samozřejmě latinsky, naše milá posluchačka. A Marie Sojková, bylo to samozřejmě latinsky, nebo se o to aspoň posluchačka. A Marie Sojková, bylo to samozřejmě latinsky, nebo se o to aspoň časové znamení Sojková. Bylo to samozřejmě latinsky, nebo se o to aspoň časové znamení pokusilo. Bylo to samozřejmě latinsky, nebo se o to aspoň časové znamení pokusilo. No a vy latinsky, nebo se o to aspoň časové znamení pokusilo.

No a vy, přátelé, se těšte na ky, nebo se o to aspoň časové znamení pokusilo. No a vy, přátelé, se těšte na druhou polovinu, to aspoň časové znamení pokusilo. No a vy, přátelé, se těšte na druhou polovinu našeho znamení pokusilo. No a vy, přátelé, se těšte na druhou polovinu našeho roku na přání silo. No a vy, přátelé, se těšte na druhou polovinu našeho roku na přání Maruška se samozřejmě. A vy, přátelé, se těšte na druhou polovinu našeho roku na přání Maruška se samozřejmě může něco přát. Se těšte na druhou polovinu našeho roku na přání Maruška se samozřejmě může něco přát taky. A za druhou polovinu našeho roku na přání Maruška se samozřejmě může něco přát taky. A zahrajeme našeho roku na přání Maruška se samozřejmě může něco přát taky. A zahrajeme to jí to roku na přání Maruška se samozřejmě může něco přát taky. A zahrajeme to jí to hned po otvíráku Maruška se samozřejmě může něco přát taky. A zahrajeme to jí to hned po otvíráku naší druhé přát taky a zahrajeme to jí to hned po otvíráku naší druhé hodiny, to znamená kapela. A zahrajeme to jí to hned po otvíráku naší druhé hodiny, to znamená kapela Bad Wolves. To jí to hned po otvíráku naší druhé hodiny, to znamená kapela Bad Wolves. A to hned po otvíráku naší druhé hodiny, to znamená kapela Bad Wolves a předělávce od Cranberries. Otvíráku naší druhé hodiny, to znamená kapela Bad Wolves a předělávce od Cranberries. Zombie hodiny, to znamená kapela Bad Wolves a předělávce od Cranberries Zombie. To znamená kapela Bad Wolves a předělávce od Cranberries Zombie. Wolves a předělávce od Cranberries Zombie. Předělávce od Cranberries Zombie. Cranberries Zombie.

0: napřání, nebo kdy to bylo, ani nevím. Každopádně, nebo po napřání, nebo kdy to bylo, ani nevím. Každopádně, nebo před dvouma, nebo před rokem, já nevím, ale jednou jsme to bylo, ani nevím. Každopádně, nebo před dvouma, nebo před rokem, já nevím, ale jednou jsme tady, myslím, ani nevím. Každopádně, nebo před dvouma, nebo před rokem, já nevím, ale jednou jsme tady, myslím, hráli. Tak si dáme skladbu. Každopádně, nebo před dvouma, nebo před rokem, já nevím, ale jednou jsme tady, myslím, hráli. Tak si dáme skladbu, nebo před dvouma, nebo před rokem, já nevím, ale jednou jsme tady, myslím, hráli. Tak si dáme skladbu před dvouma, nebo před rokem, já nevím, ale jednou jsme tady, myslím, hráli. Tak si dáme skladbu Pešáci z roku 2007, já nevím, ale jednou jsme tady, myslím, hráli. Tak si dáme skladbu Pešáci z roku 2007 a pak si to posmažíme dál. Jednou jsme tady, myslím, hráli. Tak si dáme skladbu Pešáci z roku 2007 a pak si to posmažíme dál v naší. Hráli. Tak si dáme skladbu Pešáci z roku 2007 a pak si to posmažíme dál v naší. Dáme skladbu Pešáci z roku 2007 a pak si to posmažíme dál v naší krasojízdě. Jdeme na to. Pešáci z roku 2007 a pak si to posmažíme dál v naší krasojízdě. Jdeme na to.
1: Rok napsání.

Přátelé můj námořní. Přátelé můj námořní, jako... Přátelé můj námořní, jako vždy jsem toho nasliboval do téhle hodiny... Přátelé můj námořní, jako vždy jsem toho nasliboval do téhle hodiny strašně... Přátelé můj námořní, jako vždy jsem toho nasliboval do téhle hodiny strašně moc, takový jsme to námořní, jako vždy jsem toho nasliboval do téhle hodiny strašně moc, takový jsme to stihli všecičko zahrát. Jako vždy jsem toho nasliboval do téhle hodiny strašně moc, takový jsme to stihli všecičko zahrát, abych ne... Jsem toho nasliboval do téhle hodiny strašně moc, takový jsme to stihli všecičko zahrát, aby... Do téhle hodiny strašně moc, takový jsme to stihli všecičko zahrát, abych nebyl tady strašně moc, takový jsme to stihli všecičko zahrát, abych nebyl tady se, nebo se nestyděl, takový jsme to stihli všecičko zahrát, abych nebyl tady se, nebo se nestyděl, všecičko zahrát, abych nebyl tady se, nebo se nestyděl doma pak, všecičko zahrát, abych nebyl tady se, nebo se nestyděl doma pak, tak abych nebyl tady se, nebo se nestyděl doma pak, tak tady splníme, tady se, nebo se nestyděl doma pak, tak tady splníme přání Marie Sojkové, nebo se nestyděl doma pak, tak tady splníme přání Marie Sojkové za tu latinu doma pak, tak tady splníme přání Marie Sojkové za tu latinu květ, tak tady splníme přání Marie Sojkové za tu latinu květnatou, tak tady splníme přání Marie Sojkové za tu latinu květnatou a vyplníme přání Marie Sojkový za tu latinu květnatou a vyčet jsem z toho, protože Marie Sojkový za tu latinu květnatou a vyčet jsem z toho, protože latinsky trochu za tu latinu květnatou a vyčet jsem z toho, protože latinsky trochu mi ještě květnatou a vyčet jsem z toho, protože latinsky trochu mi ještě z gimplu, že by se dal a vyčet jsem z toho, protože latinsky trochu mi ještě z gimplu, že by se dala ráda Tata Boys, tak vyčet jsem z toho, protože latinsky trochu mi ještě z gimplu, že by si dala ráda Tata Boys, tak si dáme skladbu, protože latinsky trochu mi ještě z gimplu, že by si dala ráda Tata Boys, tak si dáme skladbu, to je skvělá, latinsky trochu mi ještě z gimplu, že by si dala ráda Tata Boys, tak si dáme skladbu, to je skvělá alternativa, z gimplu, že by si dala ráda Tata Boys, tak si dáme skladbu, to je skvělá alternativa, protože Tata Boys jsme tady, Tata Boys, tak si dáme skladbu, to je skvělá alternativa, protože Tata Boys jsme tady taky ne, tak si dáme skladbu, to je skvělá alternativa, protože Tata Boys jsme tady taky nehráli snad možná někdy. Dáme skladbu, to je skvělá alternativa, protože Tata Boys jsme tady taky nehráli snad možná někdy před třema. To je skvělá alternativa, protože Tata Boys jsme tady taky nehráli snad možná někdy. Skvělá alternativa, protože Tata Boys jsme tady taky nehráli snad možná někdy před třema rokama, nebo protože Tata Boys jsme tady taky nehráli snad možná někdy před třema rokama, nebo kdy tady v tom roku na přání, nebo kdy to bylo. Jsme tady taky nehráli snad možná někdy před třema rokama, nebo kdy tady v tom roku na přání, nebo kdy nehráli snad možná někdy před třema rokama, nebo kdy tady v tom roku na přání, nebo kdy to bylo, ani nevím, možná někdy před třema rokama, nebo kdy tady v tom roku na přání, nebo kdy to bylo, ani nevím. Každopádně před třema rokama, nebo kdy tady v tom roku na přání, nebo kdy to bylo, ani nevím. Každopádně nebo před dvouma kdy tady v tom roku na...

0: Je okno od deště, teda solidně, máme úplně zakapané okno od deště, aspoň nám to zalej zadarmo zahrádky. Máme úplně zakapané okno od deště, aspoň nám to zalej zadarmo zahrádky, co vy na to. Úplně zakapané okno od deště, aspoň nám to zalej zadarmo zahrádky, co vy na to. Tak okno od deště, aspoň nám to zalej zadarmo zahrádky, co vy na to. Tak to byly Pretty Maids a teď, aspoň nám to zalej zadarmo zahrádky, co vy na to. Tak to byly Pretty Maids a teď si dáme zase, aspoň nám to zalej zadarmo zahrádky. Co vy na to? Tak to byly Pretty Maids a teď si dáme zase nějakou českou zadarmo zahrádky, co vy na to? Tak to byly Pretty Maids a teď si dáme zase nějakou českou muziku. Co vy na to? Tak to byly Pretty Maids a teď si dáme zase nějakou českou muziku. Volal mi Marcel. Tak to byly Pretty Maids a teď si dáme zase nějakou českou muziku. Volal mi Marcel. Už Maids a teď si dáme zase nějakou českou muziku. Volal mi Marcel. Už před nějakou. Teď si dáme zase nějakou českou muziku. Volal mi Marcel. Už před nějakou dobou, že by si dal Crayson. Nějakou českou muziku, volal mi Marcel, už před nějakou dobou, že by si dal Craysony. Něco muziku, volal mi Marcel, už před nějakou dobou, že by si dal Craysony. Něco takového, co jsme tady dlouho neslyšeli. Volal mi Marcel, už před nějakou dobou, že by si dal Craysony. Něco takového, co jsme tady dlouho neslyšeli. Marcel, už před nějakou dobou, že by si dal Craysony. Něco takového, co jsme tady dlouho neslyšeli. A že by to bylo hla, už před nějakou dobou, že by si dal Craysony. Něco takového, co jsme tady dlouho neslyšeli. A že by to bylo hla. Že by si dal Craysony, něco takového, co jsme tady dlouho neslyšeli. A že by to bylo hlavně všem Craysony, něco takového, co jsme tady dlouho neslyšeli. A že by to bylo hlavně všem na pohodu. Něco takového, co jsme tady dlouho neslyšeli. A že by to bylo hlavně všem na pohodu. Helejte se tady dlouho neslyšeli. A že by to bylo hlavně všem na pohodu. Helejte se, tak já jsem. A že by to bylo hlavně všem na pohodu. Helejte se, tak já jsem se podíval, co to bylo hlavně všem na pohodu. Helejte se, tak já jsem se podíval, co jsme tady jako nehráli. Na pohodu. Helejte se, tak já jsem se podíval, co jsme tady jako nehráli. A určitě bychom se pohodu. Helejte se, tak já jsem se podíval, co jsme tady jako nehráli. A určitě bychom se. Helejte se, tak já jsem se podíval, co jsme tady jako nehráli. A určitě bychom si mohli dát skladbu. Tak já jsem se podíval, co jsme tady jako nehráli. A určitě bychom si mohli dát skladbu k desetou, co jsme tady jako nehráli. A určitě bychom si mohli dát skladbu k desetou láž, jsme tady jako nehráli. A určitě bychom si mohli dát skladbu k desetou láž, která vyšla. A určitě bychom si mohli dát skladbu k desetou láž, která vyšla na albu Návrat. Jsme si mohli dát skladbu k desetou láž, která vyšla na albu Návrat krále z roku 2000. Dát skladbu k desetou láž, která vyšla na albu Návrat krále z roku 2013. Skladbu k desetou láž, která vyšla na albu Návrat krále z roku 2013. Tu jsme tady, která vyšla na albu Návrat krále z roku 2013. Tu jsme tady 100% na albu Návrat krále z roku 2013. Tu jsme tady 100% krále z roku 2013. Tu jsme tady 100% v roku na přání ještě nehráli. 2013. Tu jsme tady 100% v roku na přání ještě nehráli. Tak jdeme 13. Tu jsme tady 100% v roku na přání ještě nehráli. Tak jdeme na to 100% v roku na přání ještě nehráli. Tak jdeme na to.
1: Rock Rádio.
0: V roku na přání ještě nehráli. Tak jdeme na to.
1: Rock Rádio.
0: V roku na přání ještě nehráli. Tak jdeme na to.
1: Rock Rádio.
0: Nehráli. Tak jdeme na to.
1: Rock Rádio. Rock Rádio.
0: Rock na přání. Tak jdeme na to.
1: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock na přání s Jirkou. Rock Rádio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok rádio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok rádio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rádio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Ani s Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

heaven. Little drops of heaven, přátelé, tak... Little drops of heaven, přátelé, takové malé kapky... Little drops of heaven, přátelé, takové malé kapky... Little drops of heaven, přátelé, takové malé kapky z nebe, tak já nevím... Little drops of heaven, přátelé, takové malé kapky z nebe, tak já nevím, jestli u vás padají malé kapky... Přátelé, takové malé kapky z nebe, tak já nevím, jestli u vás padají malé kapky, milí námořníci. Takové malé kapky z nebe, tak já nevím, jestli u vás padají malé kapky, milí námořníci. Malé kapky z nebe, tak já nevím, jestli u vás padají malé kapky, milí námořníci, ale u nás kapky z nebe, tak já nevím, jestli u vás padají malé kapky, milí námořníci, ale u nás docela teda solidně. A máme úplně, tak já nevím, jestli u vás padají malé kapky, milí námořníci, ale u nás docela teda solidně. A máme úplně zakapané okuly. Jestli u vás padají malé kapky, milí námořníci, ale u nás docela teda solidně, máme úplně zakapané okno od dešky. Malé kapky, milí námořníci, ale u nás docela teda solidně, máme úplně zakapané.

0: Poli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Oknem
0: v Příbrami.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví? Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář, ale ne.
1: Opraví.
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář, ale ne. Na to všechno stačí Rekbity. Zedník, malíř, topenář, podlahář, ale ne. Na to všechno stačí Rekbity.
1: Malíř,
2: topenář,
1: podlahář,
2: ale ne. Na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte
2: topenář,
1: podlahář,
2: ale ne. Na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat,
2: ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu.
2: Na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Víc stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací.
1: Opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvality.
2: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvality.
2: Informací na rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvality.
2: Rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvality.
2: CZ.
1: Rekbity, záruka kvality.
2: It.
1: Rekbity, záruka kvality.
2: Itálie,
1: záruka kvality.
2: Itálie, která chuť. Itálie, která chutná. Objevte. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze, největší chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze, největší výběr italských. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně a Praze, největší výběr italských vín a proseka. La Vita ve Zlíně, Brně a Praze, největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných v Brně a Praze, největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství v Praze, největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství, největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dne vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás do italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při tví. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním sousedu. Pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vita. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vita. Ty, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vita. Přijďte ochutnat Itálii. Dostanou hned při prvním soustu. La Vita. Přijďte ochutnat Itálii. Při prvním soustu. La Vita. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. La Vita. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. La Vita. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Nad Itálii. www.lavite.cz.
3: Mají jen pěkné T-shirt, tělovun dodo. Mají jen pěkné T-shirt, tělovun dodo, kvalitní bảo证. 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。只需要您的几条个人信息和银行卡号。只需要您的几条个人信息。

0: 银行卡号，
1: 您
0: 的几条个人信息和银行卡号。
1: Не купуйте дорогі значки.
0: 个人信息和银行卡号。
1: Не купуйте дорогі значки.
0: 和银行卡号。
1: Не купуйте дорогі значки. Ані левні чинські.
0: 银行卡号。
1: Не купуйте дорогі значки. Ані левні чинські.
0: 号。
1: Не купуйте дорогі значки. Ані левні чинські. Яс. Не купуйте дорогі значки. Ані левні чинські. Já se oblíkám bez potisku. Drahý značky. Ani levný čínský stky. Já se oblíkám bez potisku. Ani levný čínský stky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Čínský stky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Tati.
1: Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Tati. A...
1: Bez potisku CZ.
2: Tati, a promění se vytří...
1: Potisku CZ.
2: Tati, a promění se vytříděná petla...
1: CZ.
2: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou... Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným... Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem... A promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
3: Promění
2: se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
3: Promění.
2: A v novou sukyněná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
3: Promění.
2: A v novou suk v novou s mým oblíbeným džusíkem.
3: Promění.
2: A v novou sukínku.
3: Promění.
2: Oblíbeným džusíkem.
3: Promění.
2: A v novou sukínku.
3: Promění.
2: A džusíkem.
3: Promění.
2: A v novou sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: A v novou sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: I.
2: A v novou sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: I v oba.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky.
3: I v obal.
2: V paraplíčko.
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky.
3: I v obal. Promění.
2: I na obal pro pastelky.
3: I v obal.
2: A v baťůžek.
3: Ano, v tolevi.
2: I na obal pro pastelky.
3: I v obal.
2: A v baťůžek.
3: Ano, v tole všechno se.
2: I na obal pro pastelky.
3: I v obal.
2: A v baťůžek.
3: Ano, v tole všechno se můžou.
2: Pastelky.
3: I v obal.
2: A v baťůžek.
3: Ano, v tole všechno se můžou obál.
2: A v baťůžek.
3: Ano, v tole všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných pet.
3: Obál.
2: A v baťůžek.
3: Ano, v tole všechno se můžou petky proměnit.
2: Baťůžek.
3: Ano, v tole všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných pet lahví může vzniknout.
3: V tole všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho
3: se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí.
3: Proměnit.
4: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty.
2: Tak já jdu tu
4: vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty.
2: Tak já jdu tu pet lahev vytřídit.
4: Mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty.
2: Tak já jdu tu pet lahev vytřídit.
4: Mnoho věcí. Má to smysl. Cítíte plasty.
2: Tak já jdu tu pet lahev vytřídit. Tati.
4: Má to smysl. Cítíte plasty.
2: Tak já jdu tu pet lahev vytřídit. Tati.
4: Cítíte plasty.
2: Tak já jdu tu pet lahev vytřídit. Tati. A
3: běž ty.
2: Tak já jdu tu pet lahev vytřídit. Tati. A
3: běž už.
4: Více na cestu.
2: Pet lahev vytřídit. Tati. A
3: běž už.
4: Více na cesta odpadu CZ.
2: Dít. Tati. A
3: běž už.
4: Více na cesta odpadu CZ.
2: Tati. A
3: běž už.
4: Více na cesta odpadu CZ.
5: Profi.
3: Už.
4: Více na cesta odpadu CZ.
5: Profi voda.
4: Více na cesta odpadu CZ.
5: Profi voda.
4: Cesta odpadu CZ.

0: Hledáte Hledáte spolehlivý vůz. Hledáte spolehlivý vůz, který má Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
1: U autopolivý
0: vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
1: U Autopoli v Praze a Příbram.
0: Vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás.
0: Jasnou historii a perfektní technický stav.
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká širok.
0: Historii a perfektní technický stav.
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka pro
0: technický stav.
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů.
0: Stav.
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý
1: a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ.
1: Na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a
1: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku
1: a prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis
1: Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu ocení. Garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte. A získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít
0: k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodný
0: servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka.
1: Můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka poli.
1: Výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka poli.cz. Autopoli, váš. Nabídka vozu na auto pomlčka poli.cz. Autopoli, váš. Nabídka vozu na auto pomlčka poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner. Vozu na auto pomlčka poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu. Auto pomlčka poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Auto

0: pravda. Kvalitní vrtané studny na klíč. I teba, jak chtěla dodat. Kvalitní vrtané studny. Jak chtěla dodat. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z deset. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z deset. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin.
0: Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha dělá.
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den
1: vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme
1: co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistře. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplně. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ. Vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklidky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme vše, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti.
2: Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti.
2: Všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic na
2: vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Bory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
0: Honda přiváží akční nabídku.
1: Tu svou na práci na letišti.cz.
0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny
1: na letišti.cz.
0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své
1: hybridní.cz.
0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V. Akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V. Všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. RV nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Kupujte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízdním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být 100 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň.

Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Power of Dreams. Rock Dreams.

0: tobě. Rok Elizabeth poslouží hlavně tobě.
1: Rok na přání.
0: Rok slouží hlavně tobě.
1: Rok na přání.
0: Rok
1: rádio.
0: Mně tobě.
1: Rok na přání.
0: Rok rádio.
1: Rok na přání.
0: Rok rádio.
1: Na přání.
0: Rok rádio.
1: Rok rádio.
0: Rok rádio.

Jak jsem tak koukal... Jak jsem tak koukal, milý námořníci... Jak jsem tak koukal, milý námořníci, na některé... Jak jsem tak koukal, milý námořníci, na... Jak jsem tak koukal, milý námořníci, na některé... Jak jsem tak koukal, milý námořníci, na některé z vašich přání... Jak jsem tak koukal, milí námořníci, na některé z vašich přání, nebo poslouchal... Námořníci na některé z vašich přání, nebo poslouchal... Některé z vašich přání... Některé z vašich přání, nebo poslouchal... Některé z vašich přání... Vašich přání, nebo poslouchal... Některé z vašich přání... Tak tady dojíždí... Nebo poslouchal... Některé z vašich přání... Tak tady dojíždí krásně ta sal, některé z vašich přání. Tak tady dojíždí krásně ta středa, jo, třeba Radek, některé z vašich přání. Tak tady dojíždí krásně ta středa, jo, třeba Radek, opět větších přání. Tak tady dojíždí krásně ta středa, jo, třeba Radek, opět. Tak tady dojíždí krásně ta středa, jo, třeba Radek, opět věčný romantik. Tady dojíždí krásně ta středa, jo, třeba Radek, opět věčný romantik, nezapomněl. Dojíždí krásně ta středa, jo, třeba Radek, opět věčný romantik, nezapomněl. Jo, třeba Radek, opět věčný romantik, nezapomněl na svůj lásku Veroniku. Radek, opět věčný romantik, nezapomněl na svůj lásku Veroniku Zluhačovic i na vás posluchače Rock Rádia. No a chtěl by zahrát Rock Rádia i na nás. Pracovní Rock Rádia, no a chtěl by zahrát tentokrát pro vás, pro všechny, pro nás a hlavně pro tu Verču. 13. tentokrát pro vás, pro všechny, pro nás a hlavně pro tu Verču. 13. století a pecku. Pro vás, pro všechny, pro nás a hlavně pro tu Verču. 13. století a pecku. Elizabeth. Pro nás a hlavně pro tu Verču. 13. století a pecku. Elizabeth. Tak si... Pro nás a hlavně pro tu Verču. 13. století a pecku. Elizabeth. Hlavně pro tu Verču. 13. století a pecku. Elizabeth. Tak si určitě půjdem dát Verču. 13. století a pecku. Elizabeth. Tak si určitě půjdem dát Verčo. Tady 13. století a pecku. Elizabeth. Tak si určitě půjdem dát Verčo. Tady lensta Elizabetku. Elizabeth. Tak si určitě půjdem dát Verčo. Tady lensta Elizabeth poslouží. Elizabeth. Tak si určitě půjdem dát Verčo. Tady lensta Elizabeth poslouží. Hlavně. Určitě půjdem dát Verčo. Tady lensta Elizabeth poslouží. Hlavně.

temné tóny varhan, věže hradu, temné tóny varhan, věže hradu, temné tóny varhan, věže hradu, hlídan, věže hradu, hlídají, věže hradu, hlídají, hradu.

jako černá orchy, jako černá orchy, jako černá orchidej, vždy krán, jako černá orchidej, vždy kránu, jako černá orchidej, vždy kránu, na orchidej, vždy kránu, vada orchidej, vždy kránu, vada, vždy kránu, vada, vždy kránu, vada, kránu, vada. Notnou uvadáš.

sklepení, chleb a domov sklepení, chladný mov sklepení.

0: Slimovicek.cz. Věci na Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Sakra.
2: Moje záda.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Za tohlí lidé dělají za tohlá.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně. Zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnanci v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé. Zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenář přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenář healthyoffice.cz a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenář healthyoffice.eu sedavé práce. Napište nám na Praha zavenář healthyoffice.eu, protože my měníme práce. Napište nám na Praha zavenář healthyoffice.eu, protože my měníme kanceláře. Nám na Praha zavenář healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny office.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. My měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
4: Šéfe,
3: kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
4: Šéfe,
3: válečníky v hrdiny deadlineů.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej Verzajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej Verzajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej Verzajk. Starý kompresor už. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej Verzajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej Verzajk. Starý kompresor už toho moc tlačí. Potřebujeme novej Verzajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Potřebujeme novej Verzajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na
4: to. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Nafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web.
5: Ty, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.
5: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz.
5: Teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop. Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše. Jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch. Web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí.

0: K novému Peugeotu pará... K novému Peugeotu pará... K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u do... K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u do... K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5. Novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5. Parádní nákupy pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodě Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác Domanský.cz 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. V obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 800
0: centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 860
0: Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor
0: Domanský.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G.
0: Domanský.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, 867, sektor G. 7, sektor G. Sektor G.

0: doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo... Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. E-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a na www.rokovirádio.cz.
2: Ventilátory.cz.
3: Zahrádkář se raduje.
2: Ventilátory.cz.
3: Zahrádkář se raduje.
2: CZ.
3: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomraduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka rádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
4: Hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od Čvík. U nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od

0: smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
1: Kempovat může. Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Věda.
1: www.bezkempu.cz.
2: Věda.
1: www.bezkempu.cz.
2: Věda. Řemeslo.
1: CZ.
2: Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihová. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.

0: českého výrobce AgroCer. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido-e-shop.
0: Výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido-e-shop.cz.
0: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido-e-shop.cz. Partner pro
0: vaši. Koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Vždy na Zafidu.
1: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. CZ. Partner pro vaši zahradu. Partner pro vaši zahradu.
2: Pohon všech.
1: Zahradu.
2: Pohon všech kol. Pohon všech kol u nového X-Trail. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimního X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během a navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejci na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan. Akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz. Rock.

0: nejznámějších písní, kterou vydali v roce 1976. No a co si dáme dál v našem 76? No a co si dáme dál v našem už do finále jdoucím pořadu rok? No a co si dáme dál v našem už do finále jdoucím pořadu rok na přání? Petr Hejda mi volal a chtěl na přání, který posloucháte na Rock Radio.
1: Rock na přání.

Satanisté salónního typu Eagles. Satanisté salónního typu Eagles a jejich hotel Kalifornie. Satanisté salónního typu Eagles a jejich hotel Kalifornia, jedna z salónního typu Eagles a jejich hotel Kalifornia, jedna z nejznámějších písní, kterou vydali v roce 1900. Eagles a jejich hotel Kalifornia, jedna z nejznámějších písní, kterou vydali v roce 1970. Jedna z

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

jinýho. A jak jsem tak jako přemýšlel nad White Lion, tak mě napadla kapela jiná úplně a ta se jmenuje přátelé White Lies. No a tato kapela jiná úplně a ta se jmenuje přátelé White Lies. No a jiná úplně a ta se jmenuje přátelé White Lies. No a tato indie rocková kapela úplně a ta se jmenuje přátelé White Lies. No a tato indie rocková kapela z Ealingu přátelé White Lies. No a tato indie rocková kapela z Ealingu v Londýně White Lies. No a tato indie rocková kapela z Ealingu v Londýně Farewell to the Fairground z roku 2009. No a s touhletou alternativní vlastně indie rockovou písní se s váma pro dnešek rozloučím.

0: Milána Šenámořní flotilo už je zase za pic. Milána Šenámořní flotilo už je zase za pic smrčků čtvrt. Milána Šenámořní flotilo už je zase za pic smrčků čtvrt na švestku. Milána Šenámořní flotilo už je zase za pic smrčků čtvrt na švestku a to je tradiční čas. Milána Šenámořní flotilo už je zase za pic smrčků čtvrt na švestku a to je tradiční flotilo už je zase za pic smrčků čtvrt na švestku a to je tradiční čas. Se rozejít. Je zase za pic smrčků čtvrt na švestku a to je tradiční čas. Se rozejít a dnes čtvrt na švestku a to je tradiční čas. Se rozejít a dneska se rozejdeme. A to je tradiční čas. Se rozejít a dneska se rozejdeme opět čas. Se rozejít a dneska se rozejdeme opět alternativně. Psal mi tady Kateřina Darek.
1: A jak jsem tak jako přemýšlel nad White Lion, tak mě napadla kapela.

0: XXL v ceně 90 vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za jeden kilogram. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za jeden kilogram. Řízky XXL v ceně 99,90 za jeden kilogram. Salátová v ceně 99,90 za jeden kilogram. Salátová okurka jeden kus za 9,90 za jeden kilogram. Salátová okurka jeden kus za 11,90 za jeden kilogram. Salátová okurka jeden kus za 11,90. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A máslo 250 gramová okurka jeden kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To 250 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí.
1: Auto z druhé.
0: Za 24,90. Lidl. To se vyplatí.
1: Auto z druhé ruky?
0: 4,90. Lidl. To se vyplatí.
1: Auto z druhé ruky?
0: Lidl. To se vyplatí.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co...
0: Lidl. To se vyplatí.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
0: To se vyplatí.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
0: Vyplatí.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes pět...
1: No trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut.
1: Trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut.
1: Koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladších. Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt.
2: Víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt.
2: Kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt. No tak to už se...
2: Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt. No tak to už se nebojím.
2: Aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt. No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
2: Polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt. No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikovat.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny.
1: Fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka.
1: Tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu.
1: Autem. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Auto Nord.
1: Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Auto Nord. Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Auto Nord. Váš dealer v 5 městech. Ojetiny. Největší nabídka v regionu. Auto Nord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Největší nabídka v regionu. Auto Nord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Auto Nord.cz. Regionu. Auto Nord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Auto Nord.cz. Nord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Auto Nord.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo.
3: Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 860
3: na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor
3: od Prahy. Autonord.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G.
3: Autonord.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Kempu, vaše místo je 867 sektor G. To je 867 sektor G. 67 sektor G.

0: Smažák.
1: Říkej! Říkej! Říkej! Říkej!
2: Kempovat. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Mami.
2: Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na...
2: www.bezkempu.cz
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na...
2: www.bezkempu.cz
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na... Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne.
3: Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne. Tak dál.
3: Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne. Tak dál.
3: Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě na povím. Den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě na povím. Dodržování
3: kin?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě na povím. Dodržování pravidel pro nás. Dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě na povím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečný
4: proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně. Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně. Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti
4: dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes
4: pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
4: alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Obětnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
5: Rock Rádio.
3: Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
5: Rock Rádio.
3: Práci na letišti.cz.
5: Rock Rádio.
3: .cz.
5: Rock Rádio. V dabu i FM. Rock Rádio. Dabu i FM. Rock Rádio. V dabu i FM nebo na rádio. V dabu i FM nebo na rádia. V dabu i FM nebo na rádia.cz. V dabu i FM nebo na rádia.cz. Dabu i FM nebo na rádia.cz. Nebo na radia.cz. radia.cz. .cz.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsa. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsa. Za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky.

Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.

Rock Rádio. Rockovej večer. Rokovej večer vás z toho dostane. Ti, kdož dorazí na nějakou tu burzu, zakoupí ti sobě náhradní díly, leštidla, nezbytné doplňky a podobně, budou moct říct, že se

v tom celou zimu hrabali, byli leštidla, nezbytné doplňky a podobně, budou moct říct, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v doplňky a podobně, budou moct říct, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém burzi, máme o víkend. Budou moct říct, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém burzi, máme o víkendu. Že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém burzi, máme o víkendu. Dvě tu sobotní, tradičně na celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém burzi, máme o víkendu. Dvě tu sobotní, tradičně na letišti, aby na jaře vyjeli v novém burzi, máme o víkendu. Dvě tu sobotní, tradičně na letišti Drahotuše, u hranic novém burzi, máme o víkendu. Dvě tu sobotní, tradičně na letišti Drahotuše, u hranic na Moravě, máme o víkendu. Dvě tu sobotní, tradičně na letišti Drahotuše, u hranic na Moravě, Kmání bude jak sobotní, tradičně na letišti Drahotuše, u hranic na Moravě, Kmání bude jak s oblibou, říkám foj jako vše, tradičně na letišti Drahotuše, u hranic na Moravě, Kmání bude jak s oblibou, říkám foj jako vše, Drahotuše, u hranic na Moravě, Kmání bude jak s oblibou, říkám foj jako všecko, v Drahotuších nezapomeňte na hranic na Moravě, Kmání bude jak s oblibou, říkám foj jako všecko, v Drahotuších nezapomeňte foj jako všecko, v Drahotuších nezapomeňte na brzký začátek, startuje se od 7 raní, pokud byste Drahotuších nezapomeňte na brzký začátek, startuje se od 7 raní, pokud byste měli pocit, že je to momente na brzký začátek, startuje se od 7 raní, pokud byste měli pocit, že je to na moravský začátek, startuje se od 7 raní, pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, startuje se od 7 raní, pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den od 7 raní, pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později, tedy pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně, pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně, v okrese Semily, je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně, v okrese Semily, daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně, v okrese Semily, i tam pořadatelé, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně, v okrese Semily, i tam pořadatelé slibují hodně, tedy v neděli, do Tuhaně, v okrese Semily, i tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní do Tuhaně v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi jediném známém taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi jediném známém člověku, který pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi jediném známém člověku, který přežil 8 jmenované po místním rodákovi Čurdovi jediném známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás před tím rodákovi Čurdovi jediném známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás před tím jediném známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás před tím víc láká nějaká ta výška promile. Pokud vás před tím víc láká nějaká ta výška, i ta se najde, klasické zavírání pro vás připravili třeba jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde, klasické zavírání pro vás připravili třeba Vežďářen, jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde, klasické zavírání pro vás připravili třeba Vežďářen, nějaká ta výška, i ta se najde, klasické zavírání pro vás připravili třeba Vežďářen nad Sázavou, v sobotu se uskuteční, ta se najde, klasické zavírání pro vás připravili třeba Vežďářen nad Sázavou, v sobotu se uskuteční oddické zavírání pro vás připravili třeba Vežďářen nad Sázavou, v sobotu se uskuteční od 10 a Vežďářen nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. V Jedovnicích v Moravském Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. V Jedovnicích v Moravském Krasu se pak budou motorky. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. V Jedovnicích v Moravském Krasu se pak budou motorkáři loučit od 10 areálu zimního stadionu. V Jedovnicích v Moravském Krasu se pak budou motorkáři loučit na klasický areálu zimního stadionu. V Jedovnicích v Moravském Krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u stadionu. V Jedovnicích v Moravském Krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí Vědáckých. V Moravském Krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí Vědáská. Tam se startuje. V Krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí Vědáská. Tam se startuje. Taktéž v 10 kromě Váří loučit na klasickém místě u zábradlí Vědáská. Tam se startuje. Taktéž v 10 kromě Vý klasické místě u zábradlí Vědáská. Tam se startuje. Taktéž v 10 kromě Výšky se můžete těšit u zábradlí Vědáská. Tam se startuje. Taktéž v 10 kromě Výšky se můžete těšit i na pokec v Vědáská. Tam se startuje. Taktéž v 10 kromě Výšky se můžete těšit i na pokec v Clubhouse. Startuje. Taktéž v 10 kromě Výšky se můžete těšit i na pokec v Clubhouse.

0: Clubhouse Icehouse v Lipovci. Kromě výšky se můžete těšit i na pokec v Clubhouse Icehouse. Títohle zavření Krasových silnic pořádají.
1: Rock Radio. Rock Radio Motokeci.

taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším skovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne, odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok Rádiu Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok Rádiu. Rok Rádiu Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok ne od pondělí do pátku na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Pondělí do pátku na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušná na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Jo, rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Slušná muzika.

Radio.

0: vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV. Tvůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot Plus za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. Ne SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak ne.
0: Již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak
0: 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 35 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: Jezdíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeoták. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Teď. Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalon. Čekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se
0: Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
1: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
1: Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
2: Oknem fouká střecha.
1: Které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
2: Oknem fouká střecha padá.
0: Více na kopecký.cz.
2: Oknem fouká střecha padá.
0: Na kopecký.cz.

0: Cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autkoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis napme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi... Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou... Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis ceny. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezd. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez to servis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Spotchy.
0: Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Spotřební daň.
0: Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Spotřební daň. Tvoří čtvrt.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Spotřební daň. Tvoří 14%. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší cent státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Mám jen...
1: Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Mám jen 10 vteřin na to...
1: Pro bohatší Česko.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti...
1: Čí Česko.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První na...
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověd.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky na...
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky
2: na... Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel.
3: Nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavolají, jde v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavolají, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: A přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: Přistát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: Taky ne, občas je v tom napětí.
2: Letadel?
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrik.
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova. Ne, občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic.
3: V tom napětí. Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic.
3: Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na
3: tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
4: Když chci říct
2: napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
4: Když chci říct.
2: Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
4: Když chci říct víc.
2: Na práci na letišti.cz.
4: Když chci říct víc, než
2: na letišti.cz.
4: Když chci říct víc,
2: cz.
4: Když chci říct víc.

0: Malíř.
1: Topenář.
2: Propadá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne.
2: Kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno
2: praví.
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity.
0: Zedník. Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytu.
0: Topenář. Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět dom.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací ty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací
3: na... Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity záruka kvalit domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
3: Rekbity záruka kvality. Rekbity záruka kvality.
4: Ale, copak? Pískají.
3: Záruka kvality.
4: Ale, copak? Pískají brzdy. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolní. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme beky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme už je to.

0: slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Zná muzika.
1: Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se. Z nabídky 7 dní Peugeot se ne. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový

0: od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel CZ. Bela bel CZ. Bela bel CZ.
1: Rok
0: CZ.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádiu od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz. CZ.

Brangelínu, my máme Dandabel. Ryce měli Brangelínu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví z Brangelínu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme s... My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme Dabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Musíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokový stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den o čest Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den o čest Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytří. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. Každý den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku. Každý do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele i záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele i kdyby a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada líšního roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncert, z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hosty. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, ZUS. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její sprda. Lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně naší Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať ne i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Šlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s ho... Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabu, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Ne. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 s Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Americe. V Americe měli Brangelinu. V Americe měli Brangelinu. V Americe měli Brangelinu. V Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. V Americe měli Brangelinu.

Vyznáváte jedině klasiku. Vyznáváte jedině klasiku a s žádným... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně čtyřku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně ne... Minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví... Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream, Legend, co je dobrý? Nalaďte si náš stream, Legends of Rock. Nalaďte si náš stream, Legends of Rock. A... Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od ACD a budete na svých. ACDC po budete na svých.

Rockradio. Rockradio.

92.5, v Benešově na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 102.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Je na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence 8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najde 8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rock u www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rock rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rock pro východní Čechy. Rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rock pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rock pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rock pro východní Čechy. Slušnej rock pro východní Čechy. Pro východní Čechy. Východní Čechy.

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Máme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou.

garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock

Až jednou zaklepu, až jednou zaklepu, až jednou zaklepu, na nebi, až jednou zaklepu, na nebesku, až jednou zaklepu, na nebesku pránu, až jednou zaklepu.

ani to sáčko na míru. Až budu jedno, ani to sáčko na míru. Až budu jednou spát, to sáčko na míru. Až budu jednou spát na míru. Až budu jednou spát. Až budu jednou spát na pořád.

kuchyni. V kuchyni, v obýváku. V kuchyni, v obýváku, na zem. V kuchyni, v obýváku, na... V kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste... V kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv po... kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv poslouchejte ro... V obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv poslouchejte rokrádio. Na záchodě, ať už jste kdekoliv poslouchejte rokrádio. Na záchodě, ať už jste kdekoliv poslouchejte rokrádio v mobilu. Stáhněte si apku. Ať už jste kdekoliv poslouchejte rokrádio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Kdekoliv poslouchejte rokrádio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Poslouchejte rokrádio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Rádio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Stáhněte si apku radia.cz. Apku radia.cz. radia.cz.

DABu i FM nebo na rádi v DABu i FM nebo v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz Rok DABu i FM nebo na radia.cz Rok Rádio nebo na radia.cz Rok Rádio radia.cz Rok Rádio všude tady je .cz Rok Rádio všude tady je slušnet Rok Rádio všude tady je slušnej rok doma Rok Rádio všude tady je slušnej rok doma v Rádio všude tady je slušnej rok doma v Praze na 103 všude tady je slušnej rok doma v Praze na 103.7 FM tady je slušnej rok doma v Praze na 103.7 FM v Kolíně na 9 slušnej rok doma v Praze na 103.7 FM v Kolíně na 9 doma v Praze na 103.7 FM v Kolíně na 91.4 v Praze na 103.7 FM v Kolíně na 91.4 v Kutné na 103.7 FM v Kolíně na 91.4 v Kutné Hoře na 97 FM v Kolíně na 91.4 v Kutné Hoře na 92.5 v Kolíně na 91.4 v Kutné Hoře na

Až jednou za to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču si v pánu. Až jednou zatluču.

Zeptaj se chlapče na ty velký dveře. Zeptaj se chlapče ty velký dveře. Zeptaj se chlapče, zlobil se. Zeptaj se chlapče, zlobil si. Aj. Zeptaj se chlapče, zlobil si. A já na to, že zeptaj se chlapče, zlobil si. A já na to, že kdeže se chlapče, zlobil si.

A já na to, že kdeže, až budu jednou spát.

a jejich Foreign Tongues. A docent a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dunks. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rokový Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rokový Rádio CZ. Hlasujte na našem webu Rokový Rádio CZ. Na našem webu Rokový Rádio CZ. Vyberte si rokový album Rokový Rádio CZ. Vyberte si rokový album na sobotní večer CZ. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Album na

vašem hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Záleží.

Vyberte si rokový. Vyberte si rokový album na sobotní. Vyberte si rokový album na sobotní. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album na

hlasu záleží. To zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referendum. Vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou Várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Ang. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. S deskou One Assassination Under God Chapter 2. One Assassination Under God Chapter 2. Zanimation Under God Chapter 2. Zanima Rolling Stones a jejich For Under God Chapter 2. Zanima Rolling Stones a jejich 2. Zanima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Zanima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Zanima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Zanima Rolling Stones

Speciál. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a na streamovacích Speciál. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a na streamovacích platformách. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný webu rokovýradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný rádio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rokrádia.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rokrádia můžete sjíždět na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rokrádia můžete sjíždět kdykoliv na platformách. Slušný podcasty Rokrádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Jet kdykoliv, kdekoliv. Kdekoliv, kdekoliv. Kdekoliv.

Propásli jste středečního... Propásli jste středečního hosta? Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní... Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden... Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový... Středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních v rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout... Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s... Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi moty legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k osobnostmi motosportu. Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k... Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková. Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a pozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a motokeci. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a motokeci. Rocková kronika, deska měsíce a motokeci. Speciál. Najdete Nika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu rokový rádska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu rokový rádce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu rokový rádio.cz a tokeci speciál.

0: DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale .cz. Ono se řekne e-shop, ale to máte .cz. Ono se řekne e-shop, ale to máte Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský. To máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský.
2: My to všechno máme.
1: To máte půl litry,
3: to máte ponožky, to máte dětský.
2: My to všechno máme.
1: Půl litry,
3: to máte ponožky, to máte dětský.
2: My to všechno máme. Oblečení.
3: To máte ponožky, to máte dětský.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další.
3: Ponožky, to máte dětský.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rock. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rokrádia. Máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rokrádia. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovýradio.cz a další věci najdeš na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovýradio. Další věci najdeš na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovýradio.cz. Jdeš na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovýradio.cz. Rokrádia. Na www.rokovýradio.cz.
4: To je tu práce. Na Festiák.
2: Na www.rokovýradio.cz.
4: To je tu práce. Na Festiák. Na poradu.
2: Rokovýradio.cz.
4: To je tu práce. Na Festiák. Na poradu. Do porodnice.
2: CZ.
4: To je tu práce. Na Festiák. Na poradu. Do porodnice.
3: To je tu práce.
4: Na Festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posedce. Na Festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
2: Slušnej rokovej e-shop.
4: Na poradu. Do porodnice. Na posed.
2: Slušnej rokovej e-shop.
4: Na poradu. Do porodnice. Na posed.
2: Slušnej rokovej e-shop na rokový rád.
4: Do porodnice. Na posed.
2: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.
4: Na posed.
2: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.cz. Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.cz. Nejrokovej e-shop na rokovýradio.cz. Shop na rokovýradio.cz. Rokradio.cz.
0: Rokradio.cz.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz.

Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou.

garáží a zkušeben. Rock Rádio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Rádio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Rádio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Rádio. Z garáží a zkušeben. Rock Rádio. A zkušeben. Rock

Lately's Lately's hard to let you know.

Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádný... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickej obnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickej obě. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Jídelníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každý všední den u každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den u elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. do oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky před rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. Objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připedina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naseržíme. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a obědnávejte. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd, každý oběd, každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. 11 do 12 na Rock Rádiu. 11 na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Mocná a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to sluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

časy pro sny stvořený. Málek i časy pro sny stvořený. Tak i časy pro sny stvořený. Tak jako slunce i časy pro sny stvořený. Tak jako slunce pro sny stvořený. Tak jako slunce vždycky vyjde stvořený.

vstáváme brzo a chuť. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě sír. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě sýrkou němý.

v Mladé Boleslavi na 103,25,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence 8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovirádio.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovirádio.fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovirádio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovirádio.cz. Rock Radio najdete na našem webu www.rokovirádio.cz. Rock Radio služ webu www.rokovirádio.cz. Rock Radio služ www.rokovirádio.cz. Rock Radio slušnej rok pro východní Čechy. Radio.cz. Rock Radio slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio slušnej rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy.

garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben.

Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nik... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný obleč... Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na... Do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovi... Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. E-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Já na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio FM nebo na radia.cz. Rock Radio na radia.cz. Rock Radio. Všude tady.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej CZ. Rock Radio. Všude tady je slušnej Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. Tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 91 doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 91.4. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 91.4. V 103.7 FM. V Kolíně na 91.4. V Kutné FM. V Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově. V Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 90. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 95.8. A v Mladé Boleslavi na 92.5. V Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5, v Benešově na 95.8.

0: Poctivý český... Poctivý český festák non-stop? Poctivý český festák non-stop? Poctivý český festák non-stop? A... Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát. Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát. Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát. Festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stop? Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídá. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav to je roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc čáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikdy. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikdy jinde neu. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikdy jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku nikdy jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu kde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Uslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez.
0: V dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Bože můj.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Bože.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Bože můj.
3: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Pobaví.
2: Bože můj.
3: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
2: Bože můj.
3: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
2: Prosím, můj.
3: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
2: Prosím.
3: Strkal jsi někdy. Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
2: Prosím.
3: Strkal jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
2: Prosím.
3: Strkal jsi někdy jízdní kolo v hangáru?
2: Prosím.
3: Strkal jsi někdy párátko do hangáru?
2: Prosím.
3: Strkal jsi někdy párátko do jícnusu?
2: Prosím.
3: Strkal jsi někdy párátko do jícnusu? Párátko do jícnusu sopky?
2: Cože?
3: To nic. Do jícnu sopky.
2: Cože?
3: To nic. Prostě jenom do jícnu sopky.
2: Cože?
3: To nic. Prostě jenom tak žertuj.
2: Cože?
3: To nic. Prostě jenom tak žertuj.
2: Cože?
3: To nic. Prostě jenom tak žertuj. Cítíš nic. Prostě jenom tak žertuj. Cítíš se dobře? Prostě jenom tak žertuj. Cítíš se dobře? Jenom tak žertuj. Cítíš se dobře?
2: Vlastně nic moc.
3: Cítíš se dobře?
2: Vlastně nic moc.

0: Potím se.
1: Vlastně nic moc.
0: Potím se.
1: Vlastně nic moc.
0: Potím se. Celá z tebe hořím. Potím se. Celá z tebe hořím. Potím se. Celá z tebe hořím. Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes? Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle...
0: Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle...
0: Tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
0: Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl? Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem
0: ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
0: Počes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak mě...
1: Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak mě vzruší.
1: Asi omyl.
0: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak mě vzruší. Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak mě vzruší.
1: Omyl? Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak mě vzruší.
2: Říká jsem gay.
1: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak mě vzruší.
2: Říká jsem gay.
3: Rock Radio.
0: Podívej se, jak mě vzruší.
2: Říká jsem gay.
3: Rock Radio.
0: Jak mě vzruší.
2: Říká jsem gay.
3: Rock Radio. Konec legrace.
2: Říká jsem gay.
3: Rock Radio. Konec legrace.
2: Hej!
3: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

budeš sama v poušti stát. Když budeš sama v poušti stát. A když budeš sama v poušti stát. A když budeš sama v poušti stát. A všichni svatí budeš sama v poušti stát. A všichni svatí poušti stát. A všichni svatí přiletí. A stát. A všichni svatí přiletí. A lebat. A všichni svatí přiletí. A nebude se kochy svatí přiletí. A nebude se kochy přiletí.

has never gone.

0: vytrávíte se slušným rokem. Hodným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz z rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz z od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. S Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den se vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock. 15 na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock. Je slušná. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock. Je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock. Je slušná muzika. Rock. Rock Rádiu. Rock. Je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock. Je slušná muzika. Rock Rádiu. Na. Rock. Je slušná muzika. Rock Rádiu. Nářez. Opravdu. Je slušná muzika. Rock Rádiu. Nářez. Opravdu vás pobaví. Slušná muzika. Rock Rádiu. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádiu. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádiu. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopad.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události.
0: Pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 89. Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se na... ...události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se na to, vyjde tam! ...roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se na to, vyjde tam! ...v Praze. Kdy a... Opovažte se na to, vyjde tam! Opovažte se na povídat! Kdy a... Opovažte se na to, vyjde tam! Opovažte se na povídat! Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: Začala celá akce.
2: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo.
2: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký.
2: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to...
1: Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu. Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu.
2: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu.
2: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem ano. A koliká to bylo?
2: V tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem ano. A koliká to bylo přesně?
2: To jsem jako teda... V tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem ano. A koliká to bylo přesně?
2: To jsem jako teda na podzem. V tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem ano. A koliká to bylo přesně?
2: To jsem jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě.
2: V listopadu.
1: No v listopadu, to jsem ano. A koliká to bylo přesně?
2: To jsem jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo.

0: jsem, ano. A kolikáto to bylo přesně?
1: To znamená, kdo na podzem.
0: No na podzem, samozřejmě, že jo. Kolikáto to bylo přesně?
1: To znamená, kdo na podzem.
0: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
1: To znamená, kdo na podzem.
0: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
1: Zem.
0: No na podzim, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
1: No v listopadu.
0: Samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
1: No v listopadu, říkám.
0: No, bylo to kdy? No?
1: No v listopadu, říkám.
0: No 17.
1: 17.
0: To kdy? No?
1: No v listopadu, říkám.
0: No 17.
1: 17. no.
0: No
1: v listopadu, říkám.
0: No 17.
1: 17. no.
0: A kde?
1: No kde? No.
0: Na Al 17.
1: 17. no.
0: A kde?
1: No kde? No.
0: Na Al
1: 17. no.
0: A kde?
1: No kde? No.
0: Na Al. Al.
1: Na Al 17. no.
0: A kde?
1: No kde? No.
0: Na Al. Al.
1: Na Al. Jašce.
0: A kde?
1: No kde? No.
0: Na Al. Al.
1: Na Al. Jašce.
0: A pro...
1: No kde? No.
0: Na Al. Al.
1: Na Al. Jašce.
0: A prosím tebe. Na Al. Al.
1: Na Al. Jašce.
0: A prosím tebe. Na Albertov. Al.
1: Na Al. Jašce.
0: A prosím tebe. Na Albertově. Praze.
1: Al. Jašce.
0: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nepane,
1: Jašce.
0: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nepane, nenapovídej mi tam. Tebe. Na Albertově. Praze. Nepane, nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Praze. Nepane, nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. Nepane, nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio.
0: Mám dost.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Slegrace.

Po vydatným obědě nejlíp vytráví. Po vydatným obědě nejlíp vytráví. Po vydatným obědě nejlíp vytráví.

Rock.

0: Já nejsem vyřízená, já nepotřebuji jezdit taxíkem. Potřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
1: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
0: No a kvůli kem? Jsme tady kvůli tobě.
1: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
0: No a kvůli komu asi? Jsme tady kvůli tobě.
1: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
0: No a kvůli komu asi? Spavej kvůli tobě.
1: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
0: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdí.
1: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
0: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme. Teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte.
0: Nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte s svým manželem.
0: No, nejezdí.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte s svým manželem.
0: No, nejezdíme taxíkem.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte s svým manželem.
0: No, nejezdíme taxíkem.
2: Vůbec nezajímá, co děláte s svým manželem.
0: No, nejezdíme taxíkem.
2: A co děláte s svým manželem.
0: No, nejezdíme taxíkem.
2: Svým manželem.
0: No, nejezdíme taxíkem. No, nejezdíme taxíkem.
1: No to asi ne, no.
0: Jezdíme taxíkem.
1: No to asi ne, no. Teď představím. No to asi ne, no. Teď představím.
0: Nech toho!
1: No to asi ne, no. Teď představím.
0: Nech toho!
1: S Pavlem v taxíku. S Pavlem v taxíku.
3: A víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
1: S Pavlem v taxíku.
3: A víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
1: S Pavlem v taxíku.
3: A víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
4: Čím to
1: je? No, řekni, čím je teda zvuk.
3: A víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
1: Čím to
3: je?
1: No, řekni, čím je teda zajímá, čím to je?
3: Víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
1: Čím to
3: je?
1: No, řekni, čím je teda zajímá, čím to je?
3: Tím, že než to je. Víš, čím to je?
1: Čím to
3: je?
1: No, řekni, čím je teda zajímá, čím to je?
3: Víš, čím to je?
1: Čím to je? No, řekni, čím je teda zajímá, čím to je?
3: Tím, že nežereš maso.
1: Čím to je? No, řekni, čím je teda zajímá, čím to je?
3: Tím, že nežereš maso.
1: Čím je teda zajímá, čím to je?
3: Tím, že nežereš maso.
1: Čím to je?
3: Tím, že nežereš maso. Nežereš maso prostě. Tím, že nežereš maso. Nežereš maso prostě, seš nedokrvenej, neprokrvuješ maso. Nežereš maso prostě, seš nedokrvenej, neprokrvuješ se. Nežereš maso prostě, seš nedokrvenej, neprokrvuješ se. Seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
5: Rock Radio. Konec
3: legrace. Neprokrvuješ se.
5: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková. Si hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc a kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jirka němst. Je tu roková noc a Jirka němý. A s ním spousta slušný. Tu roková noc a Jirka němý. A s ním spousta slušný rokový muzika němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben. S ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben. Spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána. Českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rokrádiu i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rokrádiu. Roková noc od 10 večer až do rána na Rokrádiu. Rokrádio. A noc od 10 večer až do rána na Rokrádiu. Rokrádio. Rok je 10 večer až do rána na Rokrádiu. Rokrádio. Rok je na Rokrádiu. Rokrádio. Rok je slušná muzika. Rokrádio. Rok je slušná muzika. Rádio. Rok je slušná muzika. Rokrádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rokrádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rokrádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rokrádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rokrádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Jel 60, jel úplně normálně.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Jel 60, jel úplně normálně.
0: Ale ty se pobaví.
1: Jel 60, jel úplně normálně. Ale ty seš. Jel 60, jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený. Jel 60, jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Jel 60, jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízený. Jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízený. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená. Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená. Já nepotřebuji jezdit taxíkem.
2: Ty seš vyřízená.

0: víkendu napravit. Máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Název. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Čí seš?
0: Baví.
1: Čí seš?
2: Z Prahy.
1: Čí seš?
2: Z Prahy. Kde je ten hostinský?
1: Čí seš?
2: Z Prahy. Kde je ten hostinský herna?
1: Čí seš?
2: Z Prahy. Kde je ten hostinský herna?
1: Já mám nějaká Homolková, neznáš ji?
2: To je otázka, tohleto už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. To je otázka, tohleto už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Otázka, tohleto už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Musím vás brát, mám letoto už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Musím vás brát, mám bylo 100 tisíc, co by vrtej s takovouhle otázkou. Musím vás brát, mám bylo 100 tisíc obyvatel, ne, dle otázkou. Musím vás brát, mám bylo 100 tisíc obyvatel, ne, tak jak můžu znakou. Musím vás brát, mám bylo 100 tisíc obyvatel, ne, tak jak můžu znakou. Musím vás brát, mám bylo 100 tisíc obyvatel, ne, tak jak můžu znát milion 100 tisíc. Musím vás brát, mám bylo 100 tisíc obyvatel, ne, tak jak můžu znát milion 100 tisíc lidí. 100 tisíc obyvatel, ne, tak jak můžu znát milion 100 tisíc lidí. Obyvatel, ne, tak jak můžu znát milion 100 tisíc lidí.
0: Rock Rádio.
2: Ne, tak jak můžu znát milion 100 tisíc lidí.
0: Rock Rádio.
2: Znát milion 100 tisíc lidí.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Lidí.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovede. Pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. A končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovede. Pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, ano. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci. Už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu. Už nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu. Jdeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu.